Irak, Irak, Irak, Kambodža, Vietnam, přes kopírák. V kabinách transportérů z pancéřů a ocelových plátů je slyšet rytmus

neprší a neprší. A nebeský barman dolů se dívá, už vyleštěl sklenky, už otvírá piva a počasí se drží. Neprší a neprší.

a neprší. A přicházejí noví, obsazují stoly, seč maluj Armstrong, už hraje Hello Dolly, počasí se drží, neprší a neprší. Pak ovace a světla a celý sál se zvedá, když Amadeus Mozart za piano sedá, počasí se drží, neprší a neprší. A z královské lože se zlatými křesly jevišti přichází samotný Elvis Presley, počasí.

šatečkách sněhobílých počasí se drží, neprší a neprší. Je tu John Lennon a všichni dobří známí, i princezna Diana zpívá tu píseň s námi. Počasí se drží, neprší a neprší. Počasí se drží, neprší a neprší.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

0: Kdo vyhnal tě tam na cestu dalekou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Kdo zboural ti dům a pravdu staletou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Těžko se ti dejchá v těsným ovzduší, že máš hlad a žízeň, to nikdo netuší. Kdo přes plání

0: den, pane Carboch.
1: Co pak tady děláte na lavičce?
0: Ale chci si tady jenom něco malého zakousnout, víte?
1: A, ne, jo.
0: No. Nechcete si přisednout na chviličku?
1: Myslíte sem na lavičku?
0: No tak kam jinám?
1: No tak jestli není moc studená zrovna?
0: To není, to ne.
1: Tak by si chvíli přised, no.
0: No.
1: A jo.
0: Co pak, jste nějakej nastýdlej nebo co?
1: No jo, nějak jsem trochu profouk od spona, víte? A potřeboval bych si spíš sednout na něco teplýho, to víte.
0: To chápu.
1: No jo. A víte, že tahle ta lavička je nějak mimořádně teplá?
0: Tak.
1: Já bych řekl, že skoro přímo hřeje.
0: No.
1: Jak je tohle možný?
0: To nevím.
1: No jo. Co vám hledáte?
0: Ale koukám, kam jsem si dal ten můj řízeček.
1: Jste tady měl někde řízek?
0: No, někam jsem si ho sem položil, víte.
1: Jsem někam na lavičku?
0: No, jsem zrovna.
1: Jo?
0: Ano.
1: Poslyšte, nebyl ten řízek náhodou ještě teplej?
0: No to byl.
1: Jo?
0: No.
1: A nepoložil jste ho náhodou sem na tu stranu někde, kde já sedím?
0: A víte, že to je možný?
1: Jo.
0: Proč se ptáte?
1: Ne, já jenom, že mi tak napadá, jestli třeba to teplo, co tady cítím z té lavičky, nějak nesouvisí s tím řízkem, víte?
0: No jo, to je možný.
1: No jo.
0: A hřeje vás to hodně?
1: No dost vám.
0: Jo.
1: Asi jako, když sedím na něčem ovzátým.
0: Tak to sedíte asi na tom řízku, pane Carbo.
1: Že jo?
0: Jo.
1: Já si o to již taky myslím, víte?
0: No jo.
1: Pane, kde by se vzalo teď na té lavičce najednou to teplo,
0: no
1: že jo?
0: Právě. To je mi taky divný.
1: No jo. Víte, co snad bude nejlepší? Asi stoupnu a koupnem se, ne?
0: Jo. To bude nejlepší asi. Dělejte, to je on.
1: Víte, co jsem to říkal, já jsem no se myslel. No jo. No. Tak si nechte chutnat, no jo.
0: Já už ho teďka jíst nebudu, víte?
1: Ne.
0: Ne.
1: Co baví, řízky nerad, nebo co?
0: To ne, ale nemám na něj nějak chuť.
1: Aha.
0: A nechtěl byste si ho vzít, víš, že bych vám ho nabít?
1: No tak já mám taky nějak na něj nemám chuť.
0: Jak to, že najednou nechcete?
1: Ale to je vám zvláštní u mě, víte?
0: Jo.
1: Já vždycky, když si sednu na něco k jídlu, tak vám potom už na to nemám chuť.
0: Co s tím teďka budeme dělat? Nemáte náhodou doma psa?
1: Psa? Tak to ne, ale jestli byste dovolili, tak bych ho vzal třeba manželce.
0: Ale jo! Jen si ho vemte, já tady mám náhodou ještě závin, víte, aha, takže nechtěl byste kousek, že bych vám nabít?
1: Ale jo, to jo, já bych si dal.
0: Tady náhodou, víte,
1: no jo,
0: takže
1: tak to jo, to víte, zase.
0: Ale je, já už tady mám jenom jeden.
1: To nevadí, to mě stačí, to je. No jo, to je dobrý tohle, to.
0: No jo.
1: Nějaký moučník nebo co, ne?
0: No, říkám, závin.
1: Aha, proto, no jo. Moc dobrý. Jak jste říkal, že se jmenuje?
0: Závin.
1: A, jo.
0: Vy to neznáte.
1: Jo, to já znám tohle, ano.
0: Proč byste to neznal?
1: Už jsem taky někde jet tohle,
0: no,
1: co.
0: Proč by ne?
1: A, jo. Takový pečivo, jako, že jo, nebo co?
0: No všem, jo. To říkám, jablečnej závin.
1: No jo, opravdu no dobrý, jo. To je nějaký ovoce v tom, nebo co, ne?
0: Více, když je to jablečnej závin.
1: No jo, to je pravda, to je s ovocem většinou bývá,
0: no.
1: To nějaký hrušky v tom, ne? Nebo co?
0: Kde pak? Jabka!
1: Jo, jabka, aha.
0: Jabka.
1: Opravdu dobrý to je, jo.
0: No.
1: Chutná skoro jako štrůdel.
0: Ale to je přece štrůdel.
1: Jo, to je štrůdel,
0: no,
1: jo.
0: Všem, no.
1: Ne, já myslím, že jste říkal, že to je jablečný závin.
0: Přece štrůdl nebo závin, to je jedno.
1: No to je jedno, ano. A tohle je štrůdl nebo závin, teda?
0: No tak správně česky se tomu říká jablečnej závin.
1: Je to opravdu moc dobrý, ano.
0: No.
1: A víš, že to je skoro lepší než ten štrůdl.
0: Dobrý je to.
1: Jo.
0: Ale víte, co já taky rád, pane Carbo? Já jim rád jabka v županu.
1: No jo, to já jim taky rád, jabka, ano. A mě už jedno, jestli mám na sobě župan, nebo jestli mám na sobě něco jiného.
0: A Ale vy mě nerozumíte.
1: Ne?
0: Jabka v županu jsou pečivo.
1: Jo?
0: No.
1: A já myslím, že ne, poslyšte. Jabka jsou ovoce, jabka.
0: Vy mě nechápete, samozřejmě, že jabka jsou ovoce, no. Ale když upečete jabka v županu, je to už pečivo.
1: Jo?
0: No.
1: Já myslím, že ne, poslyšte. I když ty jabka upečete v županu, tak to jsou potom pečený jabka, ale pořád to ještě ovoce.
0: Ale upečený jabka v těstě přece patří k pečivu.
1: No to je možný, no. Ano, jo.
0: A když děláte jabka v županu, musíte přece nejdříve obalit v těstě, ne?
1: Ano, ano. No. A co má to těsto společného s tím županem?
0: No, to je potom, jak si ten pečený župan.
1: Jo.
0: No.
1: A on ten župan se peče sebou?
0: No samozřejmě, jinak by to přece nebyly jabka v županu.
1: No to je pravda.
0: No.
1: To musí ale chutnat dost divně s tím županem, ne?
0: Pak to chutná výborně.
1: Jo.
0: Vy si to zkuste někdy udělat.
1: Jo. No. Myslíte, upít ten župan s těma jabkama?
0: Ty jabka v županu.
1: Aha, takhle, jo, jo.
0: No. A jak se to dělá, to no máte...
1: Já to s vámi někdy zkusím, ano.
0: Jo.
1: Já mám doma takový starý župan, víte, tak...
0: To máte vlastně v každý kuchařce, víte, recept na to, jak jo. se to dělá.
1: No tak já podle kuchařky moc rád nevařím, víte.
0: No proč, když je to dobrá kuchařka?
1: A dejte pokoj. Já jsem tuhle dělal například knedlíky podle kuchařky.
0: No.
1: Tam stálo, krájete 3 dny starý housky.
0: Jo, jo.
1: Já už jich měl nakrájenou plnou vanu, ještě jsem nekrájel ani den.
0: Jo, ale to jste tomu, pane Carboch, špatně porozuměl. Ježíš Maria, já už mám posvačně a budu muset běžet.
1: No já už taky mám posvačně, no jo.
0: Tak tedy, naschledanou. A jestli vám můžu poradit, pane Carboch, no. Udělejte si nějaký kurz ve vaření, vy tomu ještě jak je vidět moc nerozumíte.
1: Já už chodím 5 roku do kurzu na vaření.
0: No jak je možný, že to ještě tak málo znáte?
1: Ale to víte, my jsme teprve u feudalismu.
0: Jo, tak.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát vám nabídnu kapelu St. Johnny and the Sinners a stařičké album When the Sun Went Down.
0: Country rádio, nejvíc country a českých písniček.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

0: Tak vážení, dosedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
1: Koukám, jak celá země vstává, jen dosměl poslední klapot kopyt.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.
2: A budu z nudy sudy krouhat, pak do všech mužských leze touha, prachu mraky, drahý vraky.
0: Už zítra, výhradně

0: Bylo jednou jedno království. Bylo pouze jednou, protože takové království se dvakrát nedá opakovat. Král měl několik synů, ale nevěděl přesně kolik, protože byl líný se zeptat královny, dokud ještě byla živa. A teď zase byl líný je počítat a cizích lidí se nechtěl ptát. Mnohdy, když nebyl líný přemýšlet, tak se zamyslel. Ale v zápětí zapomněl, kvůli čemu vlastně začal přemýšlet, a než by se namáhal si vzpomenout, tak dumal o něčem úplně jiném, než původně chtěl. Několikrát začal přemýšlet o tom, který z jeho synů by měl být po něm králem, ale vždycky z vrozené lenosti se mu myšlenky smekly k něčemu snadnějšímu a nebo z té námahy usnul. Jednou však přece došel k rozhodnutí, které naštěstí zapomněl zapomenout. Usnesl se sám v sobě, že králem bude ten z jeho synů, který je ze všech tradičně nejlínější. Přikázal svolat všechny své syny a aby nezapomněl, na kdy je dal svolat, tak nařídil, aby přišli hned teď a okamžitě a všichni. Přišli tři tuční mladíci. Král je vyzval, aby se posadili. Chvilku mlčky čekal. Když však už žádný další tučný mladík nepřicházel, pravil: jste tu všichni, mí milí synové? Ano, odpověděli mladíci. Z toho král nabyl jistoty, že má syny tři, a značně se mu ulevilo. Také jeho sebevědomí stouplo, protože nic nesnižuje mužovo sebevědomí tolik, jako nejistota co do počtu potomstva. Mám vás všechny tři stejně rád, pravil se slzou v oku. Nerozplakal se však usedavě, protože usedavě plakat dá námahu. Potom vysvětlil chlapcům, že království bez tradic to je horší než třeba republika s tradicemi. A právě proto, že odkáže království a trůn jen tomu z nich, který je nejvíce a tradičně líný. Nejstarší z vás nechť promluví, zakončil. Chlapci se dívali jeden na druhého. Čekali, kdo z nich začne. To ani nevíte, kdo z vás je nejstarší, ptá se král.
1: Teď ono to dá tatí práci si to pamatovat, řekl nejtučnější z nich.
0: To znělo slibně. Ukázal tedy král na jednoho ze svých synů. Tak začni třeba ty tady, no. Jak se jmenuješ? No, tak to je jedno. Mluv.
1: Tatí,
0: začal mladík.
1: Tatí, já jsem velice líný. Já jsem, tak bych řekl, hrdě líný. Víš, já spím s otevřenýma očima. Zavírat na noc klapky a ráno je zase otevírat, no uznej, tati, to je zbytečná dřina, že?
0: Král seděl a koukal do dálky. Když za hodinu nic neřekl, začal druhý syn o své lenosti.
1: Tudle jsem si set u krbu a chytli mi škorně a od škorní nohavice. Tak jsem to nechal bejt, jestli schořím celý, neschořel. Ono to na lejtkách zhaslo, asi jsem je měl zapocený.
0: Král se díval do dálky. Za další hodinu třetí králevic začal mluvit. Mluvil velice líně, sotva mu bylo rozumět. No, přibližně asi říkal tohle.
1: Kdyby mi pod šibenici dali oprátku na krk, kdybych jako tam tedy kvůli tomu něčemu vražda nebo tak byl. A kdyby mě začali tahat za krk nahoru a kdyby mi někdo dal do ruky třeba nabroušenou kudlu, ne? Nebo nůž, jo? Abych se jako odříz, jo? To by se divili, jak bych se dal klidně oběsit. Přeci zvednout ruku s nožem, až se mne nahoru za hlavu. No, to je holenku kus práce. Přeci na to mě neužiješ.
0: Král seděl a hleděl do dálky. Když ani za 3 hodiny se neprojevil, chlapci se začali ptát, který z nich tedy jako bude králem.
1: No tak řekni, tati, který z nás je nejlinější? No, no, tati, no, kdo dostane trůn?
0: Král se přestal dívat do dálky a pravil.
1: Já jsem byl línej vás poslouchat a teď jsem línej se ptát, o čem tady byla řeč.
0: A zůstal králem ještě dlouhá léta, protože byl líný umřít.

0: Uslyšíte-li během vysílání tento výherní signál?
1: Country Fontana 2026.
0: Okamžitě volejte a vyhrajte vstupenky na jednu z letošních Country Fontán dle vlastního výběru. Nejrychlejší vyhrává.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

Hlavné obrazy velkých mistrů zdobí sbírky světových galerií a v kopiích přinášejí tajemnou krásu palety a štětců, prozu dlouhých hodin a bezesných nocí, bohatství ducha a dovednosti rukou i do nejprostších domků. Každý z nich má, stejně jako jejich tvůrci, svoji historii. Avšak ne každý malíř dokázal namíchat do barev dech věčného života a štětce vést tahem nesmrtelnosti. Mezi ty, kterým se to podařilo, patří italský malíř Leonardo da Vinci. Jedním z jeho nejslavnějších obrazů je Poslední večeře páně, který provází zajímavý a poučný příběh jako přesvědčivé svědectví o věčném boji dobra se zlem a jejich neustálých vzájemných proměnách. Když se Leonardo da Vinci rozhodl, že obraz namaluje, hledal nejprve model, podle něhož by vytvořil postavu Krista. Stovky mužů přicházeli a nabízeli své tváře očí mistra, který toužil nalézt obličej Kristovy krásy a ušlechtilosti. Po dlouhých týdnech usilovného hledání nalezl konečně vhodný model. 6 měsíců kreslil da Vinci hlavní osobu svého obrazu. V průběhu dalších 6 let nalezl postupně 11 mužů, kteří vytvořili vzor pro zobrazení 11 apoštolů. Jen jedno místo zůstalo prázdné. Místo pro tvář Jidáše. Opět dlouhé týdny pátral da Vinci po muži s tváří poznamenanou kletbou pokrytectví, podvodu a zločinu, s obličejem, který by představoval povahu schopnou zradit nejlepšího přítele. Po mnoha bezvýsledných pokusech nalézt jej, se da Vinci dozvěděl, že v Římě byl odsouzen mnohonásobný zločinec k trestu smrti. Mistr hned odejel do Říma a vyhledal vězení, v něm se onen muž nalézal. Když ho vyvedli na nádvoří a sluneční paprsky se zabodly do jeho tváře, poznal da Vinci, že nalezl poslední model svého obrazu. Dlouhé, rozcuchané vlasy pokrývaly trestancova ramena a hřích se zločinem vepsali do jeho tváře hluboké jizvy nenávisti, zbabělosti a hrůzy. 6 týdnů maloval da Vinci 13. postavu Poslední večeře. Když obraz dokončil a strážní odváděli odsouzence naposled, otočil se a zvolal: Pane da Vinci, vy mne neznáte? Vy opravdu nevíte, kdo jsem? Ne, nikdy v životě jsem vás neviděl, odpověděl mistr. Dázavý pohled trestancových očí spadl do prachu nádvoří. Pak se ještě jednou obrátil, pohledl na dokončený obraz a rozpraskané rty zašeptali: Vždyť podle mne jste před 6 lety maloval Krista.

kde blizá s vichřicí, já sám jedu pálnicí a na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tí, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil a jen

a můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí a jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Kůň už nemůže apat, schromil ho ten věčnej chvat.

se světla zaplály. To mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát. Už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lel. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo k ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel, pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí, se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli.

0: poškozuje. Pan dědoch dlel na cestách a za noci, zatímco paní spala, vnikl oknem do bytu zločinec a odnesl, co v prvním okamžiku nahmátl. Ale zločince dopadli.
1: Sakra. Kechtá se pan dědoch navrátiv se z cest. Já vím, že jsi se bála, co? Paní odpověděla. Jej, ty by si se taky bál. Pak se pan dědoch odebral na komisařství, aby převzal věci, které zločinci byly odebrány.
2: Tak co pak tu máme, rozhodil balík pan komisař. Jeden pár florových punčošek, dámský střevíčky, tadyhle jeden živůtek, rač nepoznávat ji, že? A tadyhle košilka, teď nevím, denní nebo noční.
0: Noční.
2: Tak napíšeme noční košilka a tadyhle nějaká paráda z krepžoržetu s krajkovinou a tady to jsou podvazky. Pan komisař se zasmál. Všecko to vzal. Tak, jak se milostivá večer odstrojila. Všecko odnesl. A ještě tu je... To bychom vás pěkně ošidili. Ještě tu je... To zase leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo inu, jak už to bejvá. Tohle je zase vaše. Jedna pánská kvítkovaná košile, jedny šle, tadyhle podvlékačky... Tak prosím, panu dědochovi naběhly spánky. Rty zesinaly. Praví, že toho dne nebyl vůbec doma. Nikterak nepoznává ani šle, ani podvlékačky. Nikdy nenosil kvítkovaných košil. Ale úředníkovi se sluší úřadovati. Jak račte, ale tohle leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo pánský, jestli je libo, račte si stěžovati. Zdrcen bere se pan dědoch domů.
3: Zasolil si mu, mazlí se paní mezi dveřmi. Zasolil si ošklivýmu bekanýmu pánovi, který okrad tvou malou ženušku.
2: Tohle leželo ve spod, řve pan dědoch. Paní zaúpěla. Ježíš, Maria, ukaž.
0: Dnes kde kdo manželku poškozuje. Zločinec vezme to první, co u postele nahmátne a manžel pak s manželkou kolikrát ještě zle naloží. Pro přestupek zlého nakládání mezi manželi odstl se pan dědoch před soudem, ale byl zproštěn ze žaloby, neboť paní ustoupila od trestního stíhání.
2: Já, dnes jsou manželky laskavé, ale býti manželkou je krušno.

0: Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Dnes ráno, když bylo půl,

78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák, třetím rokem na Hradě však hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash.

68 mi úsměv z tváře vzal. Když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál, pak táta přišel o místo, že někde něco řek, a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej flek. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod rnem, a kdo by vzpomínal.

0: Zpíval Johnny Cash.
1: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

Ahoj, všechny zdraví, Honza Vančura. Na všechny posluchače Country Rádia se těším na letošní fontáně v Praze. Takže Country Fontána v létě, Honza Vančura, přijďte.

tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

dokud noci střídá den. Vítr bude vát a mraky poplujou, slunce bude plát a tak jak léta jdou, země tvá bude tvou.

0: Country počasí.
1: Dnes bude oblačná až zatažená obloha, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přeháňky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia.
2: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
2: No jo, tady jsem ještě nebyl.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, vrátíme se ještě k prodlouženému víkendu. Víc než dvojnásobně stoupil letos oproti loňsku počet požárů o Filipojakubské noci. V noci z 30. dubna na 1. května, kdy lidé po celé zemi pořádali akce s pálením ohňů, jich bylo letos 160, loni jen 70. S tradičním pálením čarodějnic ale souviselo jen 10 případů. Většina požárů vznikla kvůli suchu. Loni mělo přímou souvislost s pálením čarodějnic 31 požárů. Cestující před prodlouženým víkendem naposledy slyšeli na nádražích důvody zpoždění vlaků. Správa železnic se tyto informace rozhodla z běžného hlášení vypustit. Nově se z drážních amplionů dozvíme pouze dobu, o kterou se vlak zpozdí. Cílem prý je, aby správa byla stručná a krátká. V Českém Švýcarsku pokračuje bitva hasičů s rozsáhlým požárem. S ohněm se tam potýká několik stovek hasičů a vrtulníky. Požár zasáhl oblast o rozloze 100 hektarů. V místech zásahu je zakázáno letat s drony a dalšími bezpilotními prostředky. Úřady tím cílí hlavně na nadšence, kteří by chtěli požár natočit sami. Jejich drony se totiž mohou ve vzduchu srazit s hasičskými vrtulníky a způsobit vážné škody. Stejně tak platí varování před vstupem do zóny zasažené požárem. Kvůli němu jsou pro veřejnost uzavřeny i silnice v okolí. Za archeology, kteří mají další nález, teď vyrazíme s Lubošem Dvořákem.
2: Není žádným vědeckým tajemstvím, že na soutoku Vltavy a Labe žili lidé od pradávna. To potvrzuje současný archeologický záchranný průzkum v Dolních Beřkovicích. Podařilo se zachytit osadu z mladší doby bronzové se zahloubenými obilnicemi a část z období starších Keltů, včetně pohřebiště. Luboš Dvořák, Mělnicko.
1: Novou plavební komoru Rohatec Sudoměřice na Baťově kanále na Hodonínsku už plují lodě a oficiálně tak začal její provoz. Díky stavbě se splavná délka prodloužila o 7 km na 60 km. Nově lodě proplují až do Hodonína. Jakou očekává ředitelství vodních cest návštěvnost, přiblížil ředitel Lubomír Fojtů.
3: V 90. letech se začal Baťův kanál zprovozňovat pro rekreační plavbu, tak v těch prvních sezónách byla návštěvnost zhruba 5000 lidí za sezónu. Dneska je to téměř 100 000 lidí a myslím, že letošní sezóna už by těch 100 000 mohla i překonat. Právě díky tomu, že vlastně máme i další vodní cestu, máme víc přístavní infrastruktury a tak dále, vzniká stále více a více nových půjčoven a je stále více registrováno nových lodí. Takže já si myslím, že těch 100 000 možná letos už by mohlo i být překonáno.
0: Sport.
1: Tady je včerejší hokej. Čeští hokejisté zakončili české hry porážkou. V Českých Budějovicích podlehli Švýcarům 0-1 po samostatných nájezdech. S bilancí výhry a dvou porážek přesto obsadili na třetím turnaji seriálu Eurohockey Tour druhé místo, a to za suverénním Švédskem, které nestratilo ani jeden jediný bod. To byl včerejší hokej, to byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

zvedá, kde by ze všech stran. Stovky kopit pustou zemí letí, jako uragán. Písek v dartech, písek obočí, omývá pod nespočetných ran. Se svým stádem pustou zemí

0: Valdemar Matuška, skupina Kamarádi táborových ohňů. Písnička Uragán s příznačným, ano, s příznačným názvem. No, já si troufám tvrdit, že stejně jako Uragán, tak i Kačka, já jsme vlastně vlétli do toho dnešního vysílání na Kantery rádiu, a to s datem 4. května.
1: No to byl víkend.
0: To byl víkend.
1: No, to byl víkend. No, teda musím říct, že jako parádní víkend.
0: No, doslova do písmene prošpikován nejrůznějšími událostmi. No a samozřejmě s tím souvisí i to páteční volno, že jo? Tak to byly čarodějnice.
1: No.
0: 1. máj, lásky čas. Pánové, věříme, že jste nezapomněli políbit svůj protějšek pod rozkvetlou třešní. Když nebyla třešeň, nemuseli jste se vymlouvat, on v podstatě stačí jakýkoliv jiný kvetoucí strom. No. No a sportovní události, maraton se běžel, to byla velmi náročná záležitost. Kolem 160 lidí tam skolabovalo díky počasí, já se ani nedivím.
1: Jako. No, spíš kvůli počasí teda, musím říct, že to teda bylo jako velmi náročné. Ale zase tady jsme měli spoustu krásných oslav. V sobotu slavil 100 Hurvínek, další 95. narozeniny slavila Jiřinka Bohdalová, a to včera. To znamená, že Jiřinka Bohdalová je o 5 let mladší než Hurvínek?
0: Určitě.
1: Pro mě to je velké překvapení.
0: No, pro mě taky, protože vypadá, že by byla tak 150 let mladší, i když Hurvínek vypadá, vypadá velmi dobře, tak Jiřinka Bohdalová samozřejmě také. Já nechápu, kde se v ní bere ta energie v 95 letech, prostě baba jako hrom.
1: Jako myslím si, že kolem té 100 to prostě všem strašně sluší, tak dělejme všechno pro to, abychom se dožili. A vypadali jako oni, myslím si, že to je jako fantazie. Tak vám přejeme krásné pondělí 4. května. Co se všechno bude dít tento týden, to vám taky řekneme. Máme toho pro vás připraveno i na dnešek, opravdu hodně.
0: No a muzika v nejbližších chvílích, Ladislav Vodička, Já tu zemi znám. Nebudou chybět ani Eagles, a mrkneme na silnice a naťukneme počasí, které se k dnešku vztahuje.
1: Tak vám přejeme pěkné květnové ráno, to je vlastně naše první květnové vysílání.
0: Ano, to je
1: 4. května, svůj svátek slaví Květoslav, no. Aby jsme to měli kompletní. Zdraví vás Vláďa Vlacha, Katka Čepelíková. Hezké ráno.
2: Šel jsem silnicí sám a bylo horko, přímo k zalknutí a míjela mě auta.

Malš je úpa, ohřeb je kamenice, malé labe, střední labe, velké labe, ostravice, loučka, střela je marínua i moravice, horná dnilec, beronkam, želatorice, váh, úh, žiletavka, jevíšovka, stará říka, nová říka, luž.

0: Eagles, Take It Easy ve vysílání Country Radio. Tak máme úplně přesně 6:45. Přejeme vám pěkné pondělí a vezmeme vás rovnou na silnice na D1 u Velkého Meziříčí ve směru Brno-Praha 149,5 kilometr. Tak tam nám právě havaroval takhle po ránu kamion, skončil na boku. Aktuálně se tam začala tvořit samozřejmě kolona, je zatím krátká, ale věříme, že se bude prodlužovat. Ne, že bychom vám to přáli, ale taková je situace.
1: Ano, samozřejmě všichni víme, že prodloužený víkend byl veskrze velmi teplý, velmi příznivý, samozřejmě nikoli pro zemědělce, protože je sucho, ale pro ty z vás, kteří jste se chtěli slunit, popřípadě si vyrazit někam do přírody. No a jinak to nebude ani dnes, k těm dnešním teplotám během dne se dostaneme za chviličku, ale měli byste vědět, a to vás možná bude zajímat, že teď aktuálně v tuto chvíli jsou teploty nad 10 stupňů Celsia po celém území České republiky. No a ta desítka rovná je na Olomoucku, no a jinak 13, 13, 11, 12 a podobně. Takže krásné, dalo by se říci, teplé ráno, které se nám ještě v rámci toho počasí v těch teplotách prodloubí.
0: Je to samozřejmě předzvěst něčeho pozitivního, něčeho, co nás čeká i během dnešního dne.
1: Jak bude konkrétně, řekneme si po písničce, o tu se postará Věra Martinová.

0: Jak bylo, je a bude.
1: V 6.20 se mrkneme na to, kdy nám vyšlo sluníčko, tak protože máme 4. května, tak nám vyšlo v 5.31. No pěkně už se tady na obloze rozkoukává a už pěkně rozdává to teplíčko. Jak velké, dozvíte se za malý okamžik. Zapadat nám slunce bude ve 20 hodin a 23 minut.
2: No a samozřejmě, že vás určitě budou zajímat nejnižší a nejvyšší teploty naměřené v Klementinu. Největší zima byla v roce 1864 a to bylo minus 0,3 stupně Celsia. V roce 1977, tak to jsou teploty jako hrom. My dnes budeme trošičku atakovat, ale ještě si řekněme, že ta rekordní byla naměřena 28,8 stupňů Celsia.
1: Proč se říká, že jsou teploty jako hrom?
2: No, jako,
1: že jsou velké.
2: Že jsou velké. Hrom je také velký, je takový úderný. Jako
1: ale může být i malý, takový
2: hlasitý.
1: Hromíček.
2: No, tak dneska nebudou teploty jako hromíček, protože budou opravdu jako hrom. A jak jsem naznačil, budou atakovat těch 28,8 stupňů Celsia. Nechejte se překvapit.
1: No, v tuto chvíli ty jsi zmiňoval, že teploty ano. Jsou kolem 13 stupňů zhruba, ale pozor, v Ústí nad Labem je jedno místo, možná, že jich je tam víc, ale my víme o jednom, kde je teď 21 stupňů Celsia.
2: Ale.
1: No, ta ani není pravda. Takže dneska můžete vyrazit už po ránu pěkně na lehko.
2: No tak 21, jestliže je tam, teď si nedovedu si představit, jak tam bude během dne, kdy ty teploty na celém území České republiky budou v rozmezí od 22 do 27, v 1000 metrech na horách kolem 18 stupňů Celsia, no a má být jasno až polojasno.
1: No tak to bude
2: nádhera. No to bude.
1: Tak se podíváme i na úterý, to už nás ale čeká nějaká velká oblačnost v Čechách postupně s četnějšími srážkami. Nejvyšší denní teploty ale zůstanou poměrně vysoko, 21 až 27.
2: Tak to jsou krásné výhlídky, alespoň pro ty z nás, kteří máme rádi nádherné teplé počasí. A když se podíváme na pranostiky 4. května, tak tady máme jednu třeba z těch několika. Svatý Florián si jistě může nasadit sněhový klobouk.
1: Proč, jako?
2: No tak protože může být někde zima, že?
1: Ne,
2: ale jak to vypadá,
1: ne.
2: Tak třeba v Ústí tam je bez klobouku bos, narazil si nos.
1: Ne, vůbec žádný sněhový klobouk nikdo nepotřebuje. Je-li od dně svatého Floriana velký vítr, jest toho roku mnoho ohňů.
2: Tak, tolik informace o počasí, no a teď si dáme něco málo veselé muziky. O tom, že zobali vrabci zobali, igelitové obaly, už všichni určitě víte, že se jedná o krásnou písničku v podání Ivana Mládka.
1: Tak vám přejeme hezké dobré ráno, pěkné vstávání do dalšího pracovního týdne, tentokrát je už květnového.
2: No a jak to s těmi vrabci dopadlo? Dovíte se právě v té následné již avizované písni.

0: Country rádiem na cestách.
1: Pěkné ráno, za chviličku už máme 6:30, tak se mrkneme na dopravu. Český Těšín, Frýdek, Místek, Police nad Metují, Broumov nebo Tanvald, Sklářská Poreba, tak to jsou trasy, na kterých se dneska vlakem nesvezete, neb tam platí takové dlouhodobější vlakové výluky. Pozor si dávejte i na D7 z Chomutova na Prahu, máme tam zúžení za sjezdem na letiště. Už teď vás tam čeká 10-minutové zdržení. Přejeme šťastnou cestu.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
2: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
0: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
3: Tak vážení, dosedel.

0: ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
1: Koukám, jak celá země vstává, jedno zněl poslední klapot kopyt.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Mezi Sokolovem a Blízkou Svatavou vzniká nová cyklostezka. Cyklisté teď musí využívat frekventovanou silnici, po které denně projedou tisíce aut. Nová trasa povede podél řeky Svatavy, v provozu bude od září. Lidé v Kyjově mohou od pátku využívat sdílená kola. Radnice se inspirovala v nedalekém Hodoníně, kde služba funguje 2 roky. Prvních 15 minut je zdarma, respektive platí je radnice. Nové vozy lanovky na Petřín už jsou na kolejích a mají za sebou první jízdy bez cestujících. Ty se ještě budou opakovat, takže s prvními cestujícími v ostrém provozu se předběžně počítá až v září. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude oblačno a zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
2: Uslyšíte-li během vysílání tento výherní signál?
3: Country Fontana 2026.
2: Okamžitě volejte a vyhrajte vstupenky na jednu z letošních Country Fontán dle vlastního výběru. Nejrychlejší vyhrává.

0: Dnešek v kalendáři.
1: 6:55 se podíváme do kalendáře, máme tam jméno krásné, takové květinové až vonavé a nepatří ženám, patří chlapcům. Tak milí chlapci, pánové, muži, jde o mužské křestní jméno Květoslav a to vzniklo jako slovanská varianta původně latinského jména Florian nebo Floriantus. Z latiny se potom překládá jako kvetoucí, květinový nebo květy oslavovaný, takže takový Květoslav by dneska určitě měl dostat nějakou květinu.
2: No, mně samozřejmě napadá, proč by mohli, nebo to privilegium, aby vonili jenom ženy, mohou vonět i chlapci, že jo? Takže ty jsi to řekla v úvodu.
1: No, někteří ne, toto... ale zrovna ti to voní velmi.
2: Ano, a krásně vonavé jméno máme v kalendáři i v rámci Floriana. Ty jsi zmínila, že právě Květoslav vychází z tohoto jména, ale Florian je uveden právě k tomu dnešnímu dni. Jedná se o mužské jméno latinského původu. Latinský tvar je Florianus a je odvozen od slova flos nebo floris, což je květ. No a význam jména se vykládá jako kvetoucí, nikoli voňavý, ale rozkošný.
1: Ono pozor, ano. Takový rozkošný.
2: Jeden je
1: voňavý,
2: druhý je rozkošný. Krásné přezdívky má Florian, Floriánek, Florda, Florek, Floriš, Floris, anebo také Flora, Olomouc třeba, že?
1: No, nebo Flora tady v Praze, že je zastávka metra zavřená. Tak těch Florianů v Česku je jenom asi 160. Dneska také slaví ale Gotthard, Ada a Květoň a Květoš.
2: No tak vidíš. No a právě s tím souvisí s tím jménem Florian také Den hasičů. Ten patří právě všem, ať už jsou profesionálními nebo dobrovolními hasiči. Dnešním dnem jim vzdáváme hold a to proto, že pomáhají s bojem ohně, záchranou života a věnují se také hasičskému výcviku dětí. No, teď v klobouk dolů před všemi hasiči, protože aktuálně samozřejmě 100 hektarů v lesa, že jo, které nám hoří dneska v Českém Švýcarsku, tak tam hasiči...
1: Dneska už to hoří ale výrazně méně, než to hořilo o víkendu, ano, takže ano. Řekněme, že budeme mít nějaké pozitivní zprávy, ty jsi to říkal úplně takovou pohřební řečí. Buď optimistický.
2: Jsem optimistický.
1: Už to začíná být samozřejmě na dobré cestě.
2: No, podle aktuálních informací požár hasiči mají pod kontrolou a už se to zmenšuje, takže dokonce i ze Slovenska přiletěli helikoptéry, takže za to moc děkujeme, ale mají naši Floriánci a hasiči opravdu co dělat, takže držíme palce a děkujeme.
1: Držíme palce dneska taky všem maturantům, protože dneska ano. Se píšou didaktické testy, v 8 hodin se začíná s matematikou a odpoledne je angličtina, tak držíme palce, je to velmi těžké, viděla jsem prostě nějaké ty z předchozích let a je to teda peklo, ale vy jste připravení, takže to zvládnete.
2: Držíme vám moc a moc palce. Posíláme Creedence Clearwater Revival všem, kteří se připravují a všem hasičům. Takže zkrátka všem posluchačům Country Rádia.
1: Hezké ráno.

0: 6 hodin 4 a 40 minut na Kvildě je teď kolem nuly, jo, ale to je v podstatě jediné místo, kde je opravdu takhle frišno, jinak ty teploty jsou opravdu velmi příjemné už takhle po ránu, kolem 10 až 13 stupňů Celsia, samozřejmě těch 13 počítejte spíše na Moravě, ale přes den vystoupají opravdu vysoko, i nad 20 stupňů.
1: Ano, a jak to vypadá na silnicích, samozřejmě Brno, to je taková klasika, na D1 už se nám to tam začíná štosovat, několik dopravních nehod máme hlášeno také z takových těch klasických silnic, jako je třeba 197 v Plzeňském kraji, tady se havaroval, došlo zde ke střetu dvou osobních vozidel, v Praze nám začíná postupně housnout provoz, no a v okrese Zlín v obci Březová se havaroval na silnici 915, tady došlo ke střetu dvou osobních vozidel, takže ať už jedete kamkoliv, ať už jedete po dálnici nebo po těch krásných silničkách, dávejte si na to dobrý pozor. Ono to teplé počasí možná svádí třeba trošku k rychlejší jízdě.
0: Tak opatrně spolu s Country Rádiem přejeme vám šťastnou cestu a teď taky hezké ráno spolu s Texmany a Vráťou Vyskočilem.
1: No a za chvíličku někoho z vás budeme probouzet.

0: na Country Rádiu.
1: Možná, že jste si o písničku na přání napsali na e-mail probouzení@countryradio.cz. Možná, že jste si napsali možná skrze formulář, který je na webu countryradio.cz. A možná jenom čekáte, koho dneska budeme probouzet a jestli nám to vyjde. Tak držte palce, prosím.
2: Ano, samozřejmě, bohužel se nedostane na všechny. Ta přání jsou opravdu krásná, ale jedno z nich jsme vybrali a je moc hezké a patří babičce, která slaví 80. narozeniny. Úctyhodný věk. Ale úctyhodné je, že má takhle úžasnou rodinu, která na ní myslí a má ji ráda. Ale to nebudeme předbíhat, to řekneme babičce oslavenkyni, až nám zvedne telefon.
3: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, babičko. Dobré ráno. Stáničko. Zdravíme vás, Country Rádio.
3: Kačenko, ježiši Ládiku, to je krásný. Vy dovedete pohladit.
1: Vy jste nás tak teďka pohladila, my jsme vůbec ano. Nečekali ježiši, takhle vřele přijetí.
3: Vy jste moji miláčku, já vás miluju.
2: Moc děkujeme, ale my v tom ani tak nehrajeme tu primární roli jako Jirka s rodinou, kteří na vás takhle krásně.
3: No, to je můj vnouček, no ano. A pravnoučkem. No, to je krásný, no. To jsou moje štěstíčka.
1: Oni evidentně...
3: To je úžasný. Ale helejte, než si popovídáme, no, já bych chtěla nahoru, manžel měl včera, my jsme to vždycky slavili spolu, tak bych mu chtěla vzkázat, Jiříku, nikdy nad

0: to není žádná novinka. Ale teď pozor, v několika vzorcích hovězího masa tamní potravinářská inspekce odhalila bakterii, která může způsobit vážné zdravotní problémy. Přesně jde o jemně obalovanou hovězí panenku v 540-gramovém balení. Datum spotřeby uvedené na obalu je 3. května 2026. Je nejvyšší čas vybírat tábor pro děti. Většina z těch tradičních je už totiž obsazená, ale na některých se stále ještě dají najít volná místa. Je potřeba počítat s tím, že si připlatíte. Zatímco u klasických skautských stanových táborů se cena zvýšila jen nepatrně, ty pobytové se zázemím podle České rady dětí a mládeže podražily oproti loňsku zhruba o 10%. V Národním parku České Švýcarsko stále hoří. Platí zvláštní stupeň poplachu, kdy mohou hasiči povolat jednotky odkudkoliv. Požár je v nepřístupném terénu. Tady je mluvčí správy Národního parku Tomáš Salov.
1: Naši dronoví operátoři pomocí dronu zjišťovali, kde přesně hoří a rozsah toho původního požářiště. V okamžiku, kdy jsme vlastně tady tu práci vykonávali, tak ten rozsah toho požářiště byl už poměrně velký. Bylo to asi 500 na 200 metrů, bylo to asi 10 hektarů. Je to trošku zvláštní ten požár, protože za normálních okolností bývají takovéto požáry nahlašovány v mnohem menším stádiu.
0: Jakým způsobem se dá ušetřit na jídle, to nám přiblíží Luděk Savana Urbánek.
2: Nevyzvednuté obědy už nemusí skončit v odpadu. Střední škola stavební výhlavě spustila zkušební provoz automatu, který nabízí hotová jídla veřejnosti. Projekt reaguje na dlouhodobý problém s plýtváním i na změny ve školním stravování. Nový systém zatím funguje ve zkušebním režimu a podle vedení školy už teď budí zájem veřejnosti. A podle nás samozřejmě zaslouženě. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.
0: Plzeň koupí v příštích 2 letech 34 bateriových trolejbusů. Polovinu nákladů na jejich pořízení pokryje dotace. Stvrdit to musí ještě zastupitelé 14. května. Tady je náměstek primátora Aleš Tular.
3: Díky této dotaci dopravní podnik nad rámec své koncepce obnovy bude nakupovat dalších 34 bateriových trolejbusů. Dělá to v zájmu náhrady těch klasických dieselových autobusů za bezemisní vozidla. Díky těm novým bateriovým trolejbusům budeme schopni na linkách 22, 27 a 29 zcela teda nahradit autobusy bateriovými trolejbusy.
0: Sport. Tady je včerejší fotbal. První nadstavové kolo nejvyšší fotbalové soutěže pokračovalo včera 3 zápasy. V rámci skupiny o titul si druhá Sparta poradila s Jabloncem 2-0 a snížila náskok vedoucí Slávie na 8 bodů. Třetí Plzeň si poradila s Hradcem Králové 3-1 a v rámci skupiny o záchranu Teplice remizovali se Slováckem 1-1. Tolik včerejší fotbal, tolik zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
4: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Já teď nevím, já tuhle tu písničku Babiho Daňka Rychlejší koně vždycky pletu v souvislosti s tou textací, která tam je. Teď nevím, jestli chce mít starší ženský a pomalejší koně, anebo jestli chce mít mladší ženský a pomalé koně.
1: Já myslím, že bude hlavně o ty koně s těma ženama, už mu to je celkem jedno. Tak jmenuje se to Rychlejší koně, kdyby
0: tam stál
1: o ty ženy, tak si myslím, že by začal těma ženama.
0: Přesně
1: jo?
0: Tak.
1: Tak je to prostě
0: rychlejší,
1: koňák.
0: Rychlejší ženy, že by se to jmenovalo, takový pracovitější možná. Ale u toho zase má ty koně, tahání dříví z lesa a podobně.
1: Tak hezké ráno přejeme. Je pondělí 4. května, svůj svátek slaví Květoslav a my máme za sebou takový, řekla bych, že hodně náročný víkend. Pakliže jste přemýšleli, kde třeba ten prodloužený víkend strávit a vyrazili jste na Sněžku, tak myslím, že jste si pěkně postáli, protože třeba fronta na lanovku, ta byla víc jak na hodinu, ale jako myslím, že to bylo i na několik hodin, když jsem viděla tu frontu, tak myslím, že tam si teda lidé užili. To už by byly dávno nahoře, kdyby šli pěšky.
0: No, já si vždycky říkám, že by mohli dělat nějakou záslužnější práci. Třeba já jsem tahal dříví z lesa, že jo, řezal jsem motorovou pilou, tak kdyby všichni přišli, co stáli na Sněžku a pomohli nám, tak jsme bez jediného stromu.
1: No jasně, tak myslím, že to by bylo úplně ideální, ale lidé, kteří byli třeba v Lednici, tak tam lednicko-valtický areál byl prý úplně také přeplněný. Všude prostě kvanta lidí. Musím říct, že i cyklostezky byly tak přeplněné.
0: No, o tom Kačka
1: lidmi
0: může povídat, no.
1: Jo, o tom vám ještě budeme vyprávět.
0: Dobrý
1: určitě
0: zážitek.
1: My vám budeme povídat a vy nám budete také povídat, jak jste trávili víkend, ale to až později, až se k tomuto tématu blíže dostaneme.
0: Ano, teď už jdeme na muziku, v nejbližších chvílích nás čekají Schovanky, jejich dámská jízda. Samozřejmě také nakoukneme do historie, i dnes nebudou chybět data v datech.
1: Určitě, taky se vrátíme k některému z ranních otazníků v minulém týdnu. Tak přejeme krásné ráno, s vámi je Vláďa Kačka. Dveře volné.

0: Ladíte Country Radio minutu po čtvrt na 8. Pro vás máme informace jak z dopravy, tak samozřejmě o počasí.
1: No a to počasí je veskrze příjemné, protože na celém území České republiky neklesne teplota pod 10 stupňů Celsia. Na Moravě máme tu desítku, konkrétně v Olomouckém kraji, no a jinak teploty v rozmezí od 12 do 13 stupňů. Ty jsi říkala před malou chvilinkou v té minulé hodině, že v Ústí mají dokonce 20, je to tak?
0: No jasně, no. 21 stupňů Celsia, no tak ta teplota šplhat bude i nadále, samozřejmě do závratných výšin, abych tak řekla. Na začátku května je to velmi příjemné. Co příjemné není, tak to už jsou informace z dopravy, silnice číslo 3 z Benešova na Prahu, je to před Mirošovicemi, tam je to taková ta klasika, kdy je to tam ucpané, tak s tím počítejte, a docela určitě stále přetrvává na D1 u Velkého Meziříčí ve směru na Prahu havárie kamionu, je to 149,5 kilometr, skončil na boku, aktuálně se tam vytváří kolona, ale je krátká a trošku jako pozvolna jede.
1: No a my si dáme ještě nějakou muziku a po muzice si dáme samozřejmě dnešní pohled do historie. To budou data v data, ale ještě předtím Johnny Cash.

0: Data v datech a ne významné události dnešního dne.
1: Dnešní pohled do historie začneme tak trošičku loupežnicky.
2: Ano,
1: protože se podíváme do roku 1841, kdy loupežník Babinský byl odsouzen k 20 letům žaláře a za 4 loupežné vraždy a 7 loupeží.
2: Tak. No a proč je tak známý, když prostě to byl vrahoun?
1: No dokonce vrahoun. I písničky jsou o něm. Jako no. Byla to legenda, samozřejmě i o loupežnicích jsou legendy.
2: To by mohla být třeba o Kajínkovi taky nějaká
1: No. A o jiných, to bychom mohli vyprávět. Takže to byl loupežník Babinský.
2: No nic. Tak jdeme na narozeniny, protože ty dneska slaví herečka Alena Mihulová. Česká divadelní a filmová herečka. Její první a zároveň asi nejvýraznější filmovou rolí byla postava Marie z hořké komedie Sestřičky režiséra Karla Kachyně z roku 1983. Přejeme všechno nejlepší.
1: V roce 1959 se narodil skvělý herec a moderátor Michal Pešek. Bohužel zemřel v roce 2012, ale určitě si ho pamatujete v takových filmech jako Křtiny, Setkání v červenci a nebo Hop a je tu Lidohop.
2: Skočíme do světa do roku 1929. Tehdy se narodila britská herečka Audrey Hepburnová. Britská herečka a humanitární pracovnice, abychom byli přesní, byla taky uznávaná jako filmová a modní ikona. Získala Oscara za Prázdniny v Římě, nádherný biják z roku 1953.
1: No a dostáváme se k úmrtí. V roce 1986 zemřel významný režisér a scénárista Petr Šulhov. Určitě si ho vybavíte, alespoň díky filmům Hodíme se k sobě, miláčku, Zítra to roztočíme, drahoušku, Já už budu hodný dědečku, Já to tedy beru šéfe, Co je doma, to se počítá, a takhle bychom mohli jmenovat.
2: Nevybavím si žádný film, který od Petra Šulhofa by nestál za zhlédnutí znovu a znovu a znovu. Mm-hmm. V roce 2013 zemřel Oldřich Velen, český a filmový herec.
1: Ano, no a ve světě zemřel Milan Rastislav Štefánik, a to v roce 1919, slovenský politik a generál francouzské armády.
2: Tolik dnešní data v datech pro 4. květnový den.

Tomáš Linka a já bych vás rád pozval na fontánu, která bude v Praze 13. června a budu tam já, moje kapela Přímá Linka a spousta dalších krásných kapel, takže bude veselo.

0: Country rádiem na cestách.
1: Minuta před 7:30, tak to je ten správný čas, kdy se podíváme na dopravu. Vlakem se dneska nesvezete, na trase Police nad Metují Broumov, Atršpach, Teplice nad Metují, Český Těšín, Frýdek, Místek nebo Mladá Boleslav, Mělník. Tahle výluka vydrží až do 10.5. Došlo tam k sesuvu půdy pod kolejema, který tedy rozhodně nebyl naplánovaný, takže nějaký ten čas se tam ještě tedy vláčkem určitě nesvezete. A jak to v tuto chvíli vypadá na silnicích? Komplikace, čekejte u Králové. Bouralo se tam v ulici Náhon, dopravní nehoda se zraněním. Další informace přišly například z Tábora v ulici Rokycanova, i tam máme dopravní kolizi. No a ještě jedna informace ze silnice číslo 11, 268. kilometr ve směru na Český Těšín, tak právě tam máme taktéž kolizi dvou osobních vozidel. Pakliže nás teď posloucháte v autě a narazili jste na nějakou komplikaci, někde teď čekáte v koloně, nevíte, co se děje, klidně zavolejte na 210-323-333, abyste dali zprávu i ostatním řidičům. A to prostřednictvím Country Rádia. Tak hezké ráno. Country
0: Rádio. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Rétry Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Po staletí připomínal smírčí kříž u Vlašimi tragickou smrt mladé ženy. Někdo ho ale ukradl. Po vzácné památce z 18. století teď pátrá policie. U nedalekého Tehova zase zmizel smírčí kámen a u Křivsoudova ho poničili vandalé. Sjednocení veřejné dopravy napříč regionem i jednodušší a přehlednější cestování. To Jihočechům slibuje krajský integrovaný dopravní systém, zkráceně iDeska. Cestující mohou nově navštívit web iDeska.info, kde najdou nové jízdní řády a další informace. Někdejší sociální demokraté kolem bývalého premiéra Špidly zahájili na svátek práce veřejný sběr podpisů pro založení nové sociální demokracie. Špidla totiž zvažuje účast v letošních volbách. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude oblačno a zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: I v minulém týdnu jsme tu měli 4 témata ranního otazníku, ano. A jednou z těch témat bylo, čím vás strašili rodiče nebo babičky, když jste byli malí. A tohleto téma, my se k němu vracíme, protože tak vtipné odpovědi, které jste nám napsali, tak ty stojí za zveřejnění. Tedy alespoň ty, na které se nedostala řada.
2: Tomáš napsal, polepšovna. Jak nebudeš hodný, tak půjdeš do polepšovny.
1: To mě strašili naši taky, no. Nikdy se tak nestalo, proto jsem byl hodný, takže... Ale tou polepšovnou
2: proto vím. Proto se nezlepšil právě. Jo.
1: Nevím, jak tam by to dopadlo, ale pořád to bylo v takových těch mantinelách, kdy se to dalo ještě tolerovat. Babička mě třeba strašila klekánici, když jsem byl na prázdninách. Když nebudeš v 17 hodin doma, přijde klekánice a sebere tě.
2: A co to jako byla klekánice? Jako, jak jsi si ji jako představoval?
1: Zhrbená taková babička, oholy.
2: No jako tak, babička, spíš babizna
1: spíš
2: nějaká.
1: Spíš babizna taková s velkým nosem, na které měla bradavici, trošku to evokovalo nějakou čarodějnici nebo něco. A měli přes záda pytel a chodili a neposlušné děti, které při klekání, což se zvonívalo na vsi, nebyli doma, tak je dali do pytle a odnesli.
2: A viděl jsi ji někdy ve skutečnosti?
1: Viděl.
2: Jako viděl jsi? Jako?
1: Když nás babička takhle strašívávala, tak si pamatuju, když jsme se koukali z okna, tak tam šli zrovna nějaké takové, teď nechci říct babizny, protože to byly obyčejné starší dámy, nějaké asi šly spole s těma.
2: Ale vypadaly podobně, byly v dálce,
1: no, a my jsme s bratrancem říkali, ty vado, tak to jsou ty klekánice. A teď jsme honem zavřeli okno, zatáhli záclonu a spoza toho okna těch záclon jsme je sledovali. A teď se na nás takhle koukli do toho okna. No, já jsem v nich poznal sousedku, která se opravdu vracela z toho pole.
2: Ale to je strašení. Já si doteď vzpomínám na to strašné strašení, jak nám o něm volal jeden náš posluchač. A to už je týden zpátky. A přesně si to pamatuju. Jak se bál té otevřené skříně jako dítě, jak tam měli ten kabát, pamatuješ?
1: Že to bylo o té krupičné kaši, no, když nebude chtít jíst přesně.
2: S tím dlouhým chlupem tam byl prostě kabát a maminka mu říkala, vidíš? Tady je ten bubák a vezme si tě. Jak se bál a do dneška se prostě bojí po otevřené skříně.
1: My jsme tady zmínili polepšovnu a klekánici, tak my bychom ty příspěvky mohli ukončit Janou, která nám napsala a shrnula to dohromady. Stařenka klekánicou, mamka polepšovnou.
2: Ježíš, nestrašte nikoho, prostě ničím, jako
1: to není strašení, to je takový ten zvednutý prst,
2: ne.
1: Když už nezabírají žádné výchovné metody.
2: No. Nesouhlasím, ne. Nesouhlasím, jsem proti. Tady je Václav Neckář, dáme si jeho Lékořici a taky Kennyho Rogerse, The Gambler.
1: Hezké ráno.

0: Máme tu čas, který věnujeme dopravě a také trošku počasí. 7 hodin 48 minut, tu máme hlášku z D11. Je tu silný provoz ve směru z Hradce Králové do Prahy. Začíná se brzdit před Prahou už na 14,5 kilometru. Brzdí se do úplného zastavení, ale pozitivní na tom je, že kolona se zase pomaličku začíná rozjíždět. Takže obrňte se trpělivostí.
1: Máme tady i informace o počasí, tak co pak se děje po venku, jak to tam vypadá, teploty stoupají v Ústí nad Labem, už je 21,5, jo, ale to je taková jako mimořádná, řekla bych, teplota, jinak se ty teploty pohybují kolem 10-15 stupňů Celsia. Vyšplhají se dneska až na 27.
0: Tak, teď další muzika, jestliže tohle byla pozitivní informace, tak se o tu pozitivní muziku postará Lucka Vondráčková, písnička Stanice Svět.
1: A za chvilku už budeme poznávat, kdo jsme.
0: No jo, vlastně ano.

0: poznáte, kdo jsem?
1: My o tom samozřejmě nepochybujeme. Žádný všední den, kde tady máme tuhletu soutěž. I dneska pro vás máme 5 otázek, také 5 odpovědí a vy se rozhodnete, zdali pak znáte to správné jméno a příjmení člověka, o kterém se tu budeme bavit, takzvaně o něm bez něj.
2: Ano, tak já budu tím člověkem, kterého budete hádat a Kačenka bude tím člověkem, který bude pokládat ty záludné otázky.
1: No snad budou natolik dobré ty otázky, že vy hned samozřejmě budete vědět. Teď nám někdo volá, možná, že už ví,
2: no,
1: o koho budeme
2: zeptáme
1: hádat.
2: Se.
1: Zeptáme se. Country Radio, dobrý den. Haló? Haló? No a vidíš?
2: No.
1: Jo? A ne. Tak prosím vás, nejdříve počkáme přece, ne? Tak zeptáme se, bo budeme vědět, teď jako střílet takhle od boku. To sice jako můžete, ale jako myslím si,
2: ale
1: že
2: by bylo
1: je
2: bylo dobrý,
1: to dost těžké.
2: Dobrý by bylo, kdyby ten dotyčný u toho telefonu zůstal a rovnou by odpověděl,
1: kdo to je. Kdyby se trefil. Kdyby se trefil bez jediné otázky, bez jediné odpovědi.
2: Tak to bychom nemuseli ty otázky číst. Sám bychom je stejně přečetli.
1: Tak to by byl úplně teda mistr světa, tak zkusili jsme to. Tak. Začneme. Jo, když se tak na vás dívám, máte takovou atletickou postavu. Jestli vy nejste sportovec.
2: No, to jste se trefila. Ano, sportovec jsem a ke všemu, když jste zmínila atletickou postavu, taky atlet.
1: No, tak hned jsem to věděla.
2: No, tak při pohledu na mě se ani nedivím.
1: Jakému druhu atletiky se věnujete?
2: No, dalo by se říct, že spíše věnoval, ale to bych prozradil příliš.
1: Já bych klidně podle těch svalů teda řekla, že se klidně tomu dál věnujete, ale dobře, tak jinak. Získal jste za svoji atletickou dráhu taky nějaké medaile?
2: No, teď se malinko možná pochlubím, ale ano, jsem držitelem 3 zlatých medailí z roku 1992, 1996 a 2000 a jednoho stříbrné medaile z olympijských her, což bylo pro změnu v roce 1988. No, aby to nebylo všechno, tak jsem také trojnásobný mistr světa v rok 1993, 95 a 2000. Také několikanásobný rekordman a držitel současného světového rekordu.
1: Ale no, tak to je rovnou na metal teda. No,
2: také jsem jeden takový dostal a sice medaili za zásluhy 3. stupně.
1: No tak teď se teda úplně divím, proč jste teda atletiku pověsil na hřebík?
2: No tak důležitou a primární roli sehrál věk. A tak jsem sportovní kariéru ukončil na mítinku v Mladé Boleslavi, což bylo, si vzpomínám, ano, 19. září v roce 2006.
1: No tak to už je 20 let zpátky teda, no tak schválně, milí posluchači, víte, kdo je tím naším tajným atletem?
2: Ano.
1: Tak zkusíme. Country Radio, dobrý den.
2: Haló? Tak kdo jsem? Kdo jste vy? Mě primárně zajímá teda.
1: Tam to nevypadá úplně ideálně. Ano. Zkusíme další telefon. Dobré ráno, Country Radio.
3: Dobrý den,
1: tak povídejte, koho jsme dneska hádali?
3: Tady Olinka.
2: Ano, Olinko, tak kdo je ve hře? Kdo vám přinese deštník, no, nebo ne?
3: Poradil mě manžel.
2: Ano, a jak vám poradil?
3: To já právě nevím, co se uvidí.
2: Jo,
3: a já bych řekla železný.
2: No.
1: A křestní jméno?
3: Prosím?
1: A křestní jméno?
3: Honza
1: jo, Železný. Jo, no tak ano. Zkusíme to, jestli...
2: No.
1: No.
2: No, já bych si
1: to
2: troufal...
1: To byla pěkná trefa.
2: Já bych si troufal tvrdit, že ten deštník od Country Rádia nevyhráváte vy, ale váš manžel teda. Ne, nedávejte, on je natolik velký, že pod ním můžete chodit oba dva.
1: Byla to skvělá rada, trefili jste to,
2: ano,
1: oba.
2: Ano.
1: Vy jste se dovolala, to je samozřejmě váš díl úspěchu.
2: No určitě, samozřejmě.
1: No a váš manžel věděl
3: to jméno. Já to jindy vždycky uhádnu, nedovolám se. Jo?
1: No vidíte.
3: A on to nestačil a hned se trefil.
2: Ale ještě, že toho manžela máte.
1: No ale ještě, že jste se tak pěkně rozdělili. Tak paráda, vydržte nám na lince, Olinko, tady je Petr Spálený, motel Nonstop a my si řekneme nějakou tu adresu, kam vám ten deštník pošleme.
2: No konec konců i já při pohledu na mě splňuju kritéria atleta a sportovce, že?
1: No. Jo, ale nějakého takového tajného bych řekla.
2: Já jsem utajený.
1: Nebo si hodně oblečený.
2: Ano.

0: Tantry počasí.
1: Dnes bude oblačná až zatažená obloha, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia.
2: Haló, jsem ztracen a bloudím.
3: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
0: Country Fontána 2026. 13. června, Arena Štvanice Praha. Na další ročník country, tramské a folkové přehlídky vás tentokrát zveme na centrální kurt Štvanice. Vystoupí Ivo Jahelka, Honza Vančura, Miroslav Paleček, Roman Horký a Kamelot, folk team Tomáš Linka, Country Sisters, Frankie and the Deadbeats a kanadské dívčí duo Sugar Crash.
4: Proč vyčítat potám, že se motám, to by bylo asi nesprávné.
0: 12 hodin živé muziky, to je Country Fontána 2026, 13. června, Arena Štvanice, Praha. Po těžkém dnu a po starostech povězte své lásce.
5: Odpočiň si, Sáro.
0: A dostanete kouzlo

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, vrátíme se ještě k prodlouženému víkendu. Víc než dvojnásobně stoupil letos oproti loňsku počet požárů o Filipojakubské noci. V noci z 30. dubna na 1. května, kdy lidé po celé zemi pořádali akce s pálením ohňů, jich bylo letos 160, loni jen 70. S tradičním pálením čarodějnic ale souviselo jen 10 případů. Většina požárů vznikla kvůli suchu. Loni mělo přímou souvislost s pálením čarodějnic 31 požárů. Cestující před prodlouženým víkendem naposledy slyšeli na nádražích důvody zpoždění vlaků. Správa železnic se tyto informace rozhodla z běžného hlášení vypustit. Nově se z drážních amplionů dozvíme pouze dobu, o kterou se vlak zpozdí.

0: Ani před vstupem do zóny zasažené požárem. Kvůli němu jsou pro veřejnost uzavřeny i silnice v okolí. Za archeology, kteří mají další nález, teď vyrazíme s Lubošem Dvořákem.
1: Není žádným vědeckým tajemstvím, že na soutoku Vltavy a Labe žili lidé od pradávna. To potvrzuje současný archeologický záchranný průzkum v Dolních Beřkovicích. Podařilo se zachytit osadu z mladší doby bronzové se zahloubenými obilnicemi a část z období starších Keltů, včetně pohřebiště. Luboš Dvořák, Mělnicko.
0: Novou plavební komoru Rohatec Sudoměřice na Baťově kanále na Hodonínsku už plují lodě a oficiálně tak začal její provoz. Díky stavbě se splavná délka prodloužila o 7 km na 60 km. Nové lodě proplují až do Hodonína. Jakou očekává ředitelství vodních cest návštěvnost, přiblížil ředitel Lubomír Fojtů.
2: V 90. letech se začal Baťův kanál zprovozňovat pro rekreační plavbu, tak v těch prvních sezónách byla návštěvnost zhruba 5000 lidí za sezónu. Dneska je to téměř 100 000 lidí a myslím, že letošní sezona už by těch 100 000 mohla i překonat. Právě díky tomu, že vlastně máme i další vodní cestu, máme víc přístavní infrastruktury a tak dále, vzniká stále více a více nových půjčoven a je stále více registrováno nových lodí. Takže já si myslím, že těch 100 000 možná letos už by mohlo i být překonáno.
0: Sport. Tady je včerejší hokej. Čeští hokejisté zakončili české hry porážkou. V Českých Budějovicích podlehli Švýcarům 0-1 po samostatných nájezdech. S bilancí výhry a dvou porážek přesto obsadili na třetím turnaji seriálu Eurohockey Tour druhé místo, a to za suverénním Švédskem, které nestratilo ani jeden jediný bod. To byl včerejší hokej, to byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
3: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: 7 minut, to znamená, že už 7 minut se prostě děti, které dělají maturitu letos, potí a dělají didaktické testy. Teď si aktuálně začala matematika, je to napříč celou Českou republikou, je to v 8 a v 1:30 se dělá angličtina. No, držíme palce.
1: Je to samozřejmě náročný den nejenom pro studenty, pro žáčky, ale také hlavně pro rodiče a vůbec rodinné příslušníky, kteří netrpělivě čekají, jak to vlastně všechno dopadne, a ten prodloužený víkend vám

0: možná tahle ta informace trošku zhatila a říkali jste si safr práce, jak to v to pondělí všechno dopadne. Dopadne to dobře. Věřte tomu, všechno
1: samozřejmě, že to dopadne dobře, ne v půl jedné, v půl druhé, to začíná ta angličtina. No ale samozřejmě držíme palce všem, aby ta maturita, prostě taková ta závěrečná zkouška dospělosti, dopadla dobře, aby se tam zúročilo, co jste se všechno naučili.
0: No abyste neměli příliš velké nervy, tak vám dáme příjemnou muziku, která by vám měla ten čas čekání zpříjemnit. A pokud se vás netýká tohleto téma, tak věříme, že i Hank Williams junior přijde hod i vám všem ostatním.
1: Určitě. Zdravíme vás, Vládě Vlacha, Katka Čepelíková. Při pondělku 4. května, kdy svůj svátek slaví Květoslav.
0: Tak, hezké ráno.

0: Uslyšíte-li během vysílání tento výherní signál?
1: Country Fontana 2026.
0: Okamžitě volejte a vyhrajte vstupenky na jednu z letošních Country Fontán dle vlastního výběru. Nejrychlejší vyhrává. Country Radio.
2: Ten kratičký sen se

0: 8 hodin 14 minut.
1: No a my se podíváme na silnice, máme tu hlášku ze silnice číslo 9, tady je problém, začíná se to ucpávat na trase z Líbeznice do Zdib, no a D11 pořád se tady řeší problém na tom 14,5 kilometru, blíží se do zastavení, je to směrem z Hradce do Prahy.
0: Podíváme se i na počasí, které panuje napříč celou Českou republikou, teploty stoupají od nějakých 10, už se dostaly na mnoha místech až na 15-16 stupňů jih Moravy, tak tam máme i 19 stupňů Celsia.
1: Tak, když byla řeč o dopravě, tak tady zabijeme dvě mouky jednou ranou, pak když máte rádi pivko, tak nemusíte nikam do restaurace a když jste v autě a máte pivní Jeep, tak si to určitě užijete i v tuto chvíli s Honzou Vyčítalem a skupinou Green Horse Zelenáči.
0: Je 8 hodin 15 minut, s vámi je Country Radio. Dobré ráno.

jako šíp. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval, už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám,

piva Špujík. A než jsem se vám otočil, motor Jeepu naskočil a od těch dob mě nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel. Benzin prudce odmítal, to se jak zvíře zazmítal, jenom pípu začerpadlo měl. Jednou mě buděj farmáři, že mám prej prázdno v garáži, že mi ten auták asi někdo štíp. Já prolez všechny pivnice, co jsou u naší silnice, však před žádnou se nemotal můj džíp.

0: pod lupou.
1: Dneska pořád pod lupou věnujeme Aleně Mihulové. Právě ta má dneska své narozeniny 61. Jde o českou divadelní a filmovou herečku. Její první a zároveň asi nejvýraznější filmovou rolí byla postava Marie z hořké komedie Sestřičky režiséra Karla Kachyně, a to z roku 1983. S Karlem Kachyňou má dceru Karolínu Kachyňovou.
2: Její kariéra započala už ve zmíněném snímku, jak řekla Kačenka, Sestřičky, kde si pod taktovkou svého budoucího manžela zahrála začínající zdravotní sestru Marii, a to po boku herečky Jiřiny Jiráskové. A propo nádherný film.
1: S Kachyňou natočila celkově 4 filmy. Nasledovala adaptace Smrti krásných srnců, film Městem chodí Mikuláš a drama Kráva. To byl dosud nejúspěšnější snímek její kariéry, o něm se psalo i v New York Post. Redaktor Larry White tehdy film přirovnal k tomu, kdyby Ingmar Bergman natočil Foresta Gumpa.
2: Hlavně po Kachyňově smrti její kariéra velmi stagnovala. Zlomovým se stal rok 2015, kdy Slávek Horák obsadil do snímku Domácí péče.
1: Ironicky si opět zahrála zdravotní sestru, která však tentokrát pečuje o pacienty v jejich domovech a pečuje i o svého manžela, kterého hraje Boleslav Polívka. Ovšem nepečuje o sebe.
2: No a že to zahrála skvěle, o tom svědčí i to, že její výkon v roli Vlasty vynesl výhru na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary, Českých lvech i cenách české filmové kritiky, a snímek Česko vyslalo na Oscary.
1: O rok později si Alena Mihulová zahrála například v koprodukčním Antropoidu odborářku Marii Moravcovou, která schovávala parašutisty.
2: Tak tolik krásná připomínka skvělé herečky Aleny Mihulové.
1: Tak přejeme všechno nejlepší, tady jsou Nové struny.

0: jsem já, ten cowboy, zpíval Valda Matuška. Co takový kovboj jedl, to se moc jako podle mě neví, ale co pil, tak to je zřejmé, že?
1: No tak kovbojové samozřejmě jedli fazole ve velkém množství, k tomu nějaká ta flákota pořádného stejku a prokládali to takovými těmi klasickými nápoji, vesměs alkoholickými.
0: Mm-hmm. No tak to nebyl úplně ideální jídelníček. To znamená hodně cukru, no. Jako docela dost bílkovin, ale jako myslím si, že ta střeva dostávala docela zabrat, že? Ale možná, že to vyběhli nebo vyhopsali na tom koníkovi.
1: Na tom koni, na tom hřbetě, přesně tak. No.
0: No jo, ale tak myslím, že je asi moc třeba mlsná nehonila, ne?
1: No jasně, na rozdíl od nás, které ta mlsná honí. A my jsme si minulý týden povídali nebo udělali jsme takovou upoutávku právě na téma, jestli máte výčitky z večerního mlsání a pojídání sladkostí. A pokud ano, tak my jsme tady od toho skačkou, abychom vám poradili, jak na to. A znáte takovou tu modelovou situaci, celý den jste ukáznění, snažíte se jíst co nejméně ve víře, že se vám stáhne žaludek, ale pak přijde ten večer, kdy projdete kolem špajzu a neopomenete se do něj zastavit.
0: A tu si dám a tohle trošku, si dám, ještě a teď ještě tady to.
1: A
0: jak
1: dále.
0: Vlastně chutná ta čokoláda no? A tady ten bombónek,
1: no,
0: jo?
1: No, ono totiž takové jako večerní mlsání, když se přes den pořádně nenajíte, funguje jako rychlá náplast, no a ta se projevuje únavou po jídle a ukládáním tuku kolem břicha. Znáte to takový ty pneumatiky a podobně. No a recept je zcela jednoduchý. Pokud tedy celý den téměř nejíte, organismus je vyhladovělý a večer vám to dá pořádně najevo. No ovšem budete-li tedy pravidelně jíst a nebudete žádné jídlo vynechávat, měli by chutě na sladkost se omezit a po běžné večeři už žádné mlsání prostě nebudete potřebovat.
0: Tak já se osobně myslím a mám to ozkoušené, ano? Že dostatek bílkovin během dne v podstatě jakoby tě zasytí a vlastně odoláváš potom té chuti na sladké a vlastně ani ty chutě jakoby nemáš. Takže hlavně bílkoviny, to znamená třeba, co Vláďo?
1: No, tak třeba nějaké bílkoviny, že bychom si dali, a co sacharidy?
0: Ne, tady jde o ty bílkoviny, pokud
1: tak
0: chceme
1: maso
0: zahnat,
1: nějaké, samozřejmě,
0: tak
1: ano.
0: Pokud chceme zahnat chutě na sladkou, tak bílkoviny, to znamená
1: maso mléko,
0: mléčné
1: zelenina.
0: Výrobky, no zelenina asi ne.
1: Ne, tam nejsou mělené.
0: Ne, to si úplně vedla. No ale mléčné výrobky, zejména takové typu jako tvaroh, skyr, řecký jogurt a podobně. Třeba i kefír je dobrý, tam je samozřejmě trošku méně těch bílkovin, ale doporučujeme. Tak vyzkoušejte, dejte nám vědět, jestli už ta mlsná vás přestala honit.
1: No a mě by to zajímalo, já si tomu musím vzít k srdci, protože klidně spořádám velkou tabulku čokolády večer.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Vydáme se na cesty a také na koleje. Je tady dopravní servis Country rádia. Tak jak to vypadá teď aktuálně s vlakovou dopravou mezi Českými Budějovicemi a Šumerou? Tak vězte, že až do 9.6. se tam nesvezete, platí tam nepřetržité vlakové výluky. Stejně tak na trase Český Těšín, Frýdek, Místek, Klatovy, Přeštice, Vsetín, Půchov nebo Moravský Beroun a Rýmařov Bruntál. Co se děje na silnicích, i to vám samozřejmě rádi sdělíme. Pozor si dávejte. Na Pražském okruhu je to exit 21 ve směru na D1, máme tam havarované vozidlo. Projedete, ale budete muset malinko zvolnit. Boural se také v Ostravě v ulici Opavské a pozor si dávejte i na D35 na 238. kilometru ve směru na Olomouc. I tam máme kolizi dvou osobních vozidel. Přejeme vám šťastnou cestu na Country Radio krátké zprávy a po nich Vabiry Vola.
2: Country Radio.
3: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trenské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country rádiu. Ahoj, Kuba.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Mezi Sokolovem a blízkou Svatavou vzniká nová cyklostezka. Cyklisté teď musí využívat frekventovanou silnici, po které denně projedou tisíce aut. Nová trasa povede podél řeky Svatavy, v provozu bude od září. Lidé v Kyjově mohou od pátku využívat sdílená kola. Radnice se inspirovala v nedalekém Hodoníně, kde služba funguje 2 roky. Prvních 15 minut je zdarma, respektive platí je radnice. Nové vozy lanovky na Petřín už jsou na kolejích a mají za sebou první jízdy bez cestujících. Ty se ještě budou opakovat, takže s prvními cestujícími v ostrém provozu se předběžně počítá až v září. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude oblačno a zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dneska slaví Květa. Ten Květa. Jo, Květoslav. Tohleto jméno vzniklo jako slovanská varianta původně latinského jména Florian nebo Florianus a z latiny se potom překládá jako květoucí, květinový či květy oslavovaný. A jak se jim říká Květa, mně se líbí Květek. Květek.
2: Ano.
1: Znáš nějakého Květoslava?
2: Znám, ale Květek se mu nikdy neřekl.
1: No tak řekni mu někdy, nebo Kvítek, nebo se jim také říká.
2: Kvítek, tak je takové trošku zavádějící. Ty jsi takový Kvítek.
1: Ty jsi takový Kvítko,
2: no,
1: se
2: jo,
1: říkalo
2: Kvítko,
1: přece.
2: Ano,
1: Kvítko. Slávek, Slavo nebo Slav. V Česku máme Květoslavu skoro 3 500.
2: Tak to je docela dost, takže milí Květoslavové, všechno nejlepší. Z jména Květoslav je také odvozeno jméno Florian. Jedná se o mužské jméno latinského původu. Latinský tvar je Florianus a je odvozen od slova flor nebo floris, což znamená květ. No a význam jména se vykládá jako květoucí nebo rozkošný. A těch rozkošných Florianů v České republice máme 163. Floriš, Floris, Florinka, Florek, Florian, takhle jim můžeme říkat.
1: Mm-hmm, dneska také slaví Ada, Gotthard, Květoš a Květoň.
2: No, ano. No a když jsme u těch Florianů, tak nesmíme zapomenout, že právě dnes máme Den hasičů. Ten patří všem, ať už profesionálním nebo dobrovolným. Vzdáváme jim hold za to, že pomáhají nejenom s ohněm, ale tam, kde je potřeba zachránit třeba život. A věřte, že teď opravdu v Národním parku jich je potřeba velmi, velmi, velmi mnoho díky tomu požáru.
1: No tak kvůli tomu požáru je tam samozřejmě teď spoustu jednotek, co jsem slyšela, tak snad 7 nějakých vrtulníků tam zasahovalo.
2: No, dokonce ale i ze Slovenska přiletěli 2 na pomoc, takže děkujeme.
1: Situace se samozřejmě zlepšuje, takže za to jsme moc rádi. Jinak mimochodem hasiči také zachraňují kočičky a pejsky z různých, prostě nevím, třeba kočičky,
2: ano,
1: ze stromu a tak.
2: Přesně.
1: A vždycky, když se takováhle věc jakoby stane, tak lidé se ptají, kdo to platí. No tak je to součást jejich práce, jo? Je to jedna z jejich prostě pracovních náplní, takže tohle oni dělají v rámci toho.
2: Tak zaplať pánbůh za ně a já si myslím, že všem oslavencům, Florianům a Květoslavům a zvláště hasičům bychom mohli zahrát následující písničku v Country Rádiu.
1: Dave and Sugar ve vysílání Country Rádia. Tak přejeme krásné ráno a příjemný poslech. Well,

0: Kvete má kasnice pálí, ano, tak tahle ta písnička sice byla v originále, ale vy jste si určitě mohli prospívat v jazyce českém. No a to, že kvete má kasnice pálí, tak na to si budeme muset alespoň na ten mák počkat. Ale sluníčko dnes bude díky vysokým teplotám opravdu doslova do písmene na naší straně. 22 až 27 stupňů. Teď ovšem po ránu pořád jsou ty teploty do těch 14, a to napříč celém území České republiky.
1: Já si myslím, že to jsou ale jako příznivé zprávy.
0: No, bez pochyby.
1: Méně příznivé jsou pak, že sedíte za volantem a jste třeba ve směru z Vysokého Mýta na Hradec Králové na D35, tam máme zúžení, je to tam zhruba na 10 minut to zdržení, a to zúžení vás čeká i na D2 před Prahou. Evropská se kvůli tomu v Praze ucpává, tak opatrně počítejte s tím.
0: No a také počítejte s tím, že za chviličku budete někdo z vás dospívávat píseň, a pokud se na to těšíte, troufáte si a chtěli byste, tak už teď můžete volat na telefon 210 323 333.
2: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Dospíváš to?
1: Ano, tak to je opravdu otázka, jak se říká, jako vyšitá. Samozřejmě ne my s Kačkou, ale vy, naši posluchači, se můžete zúčastnit této soutěže o triko Country Rádia. A pak, když se k nám dovoláte na telefon 210 323 333, budete mít tu blotnou dávku odvahy a cítíte se, že byste tu či kterou od ukázku dospívali, tak je to právě v tuto chvíli určeno jenom pro vás.
2: My už máme někoho na lince, nějakého skvělého zpěváka, jistě. Country Radio, hezký den.
3: Haló.
2: Haló. Jakého zpěváka Ahoj. Máme na lince? Dobré ráno.
3: Já si vás vypnu nejdřív, no, až se slyším.
1: To uděláte skvěle. Tak, není to zpěvák, je to zpěvačka. Dobrý den, zdravíme vás. Tak troufáte si? Asi jo, jinak byste nevolala samozřejmě.
3: No tak uvidíme, co tam bude, ale někdy je v okno, že... No.
2: Někdy je v okno.
1: To známe.
2: Tak si jděte někam, kde to v okno není. Jo, ať ho nemáte, ať je to všechno v pořádku a my vám moc držíme palce. Tak připravte se, dobře nás poslouchejte a hlavně tu písničku. Hned jak skončí, pokračujte tam, kde skončila, ať známe ten text přesně, jak je. Tak 3, 2, 1, jdeme na to.
4: Mazali jsme karty, až se z toho plejskal. Jo, Marta, je Marta.
3: Martu zná celá parta, tam, kde je Martička, je i partička.
2: My jsme vám vůbec nemuseli pomáhat, ani malinka to jsme vám nemuseli pomáhat, protože vy jste to nádherně zvládla. Je to vaše oblíbená píseň?
3: No tak trochu hraju na kytaru a tyhle tremsky jako tak...
1: No a tady to bylo evidentní, i kdybyste měla sebevětší okno, tak tohle je tak známá píseň, že no, na to si vzpomene snad úplně každý. Takže gratulujeme, triko je vaše.
3: No, děkuju.
2: Tak to bylo pěkné zpívání, to byly Kamarádi táborových ohňů a taky naše posluchačka Olivy, jestli si dobře pamatuju. Moc gratulujeme. Olivie, tak krásný den vám přejeme, takhle pěkně ho začínáte spolu s Country Rádiem. My si teď dáme celou Martu od Kamarádů táborových ohňů.
1: Tak jdeme na to. Gratulujeme a teď si můžete zpívat úplně všichni. I vy. Je to tady Kamarádi táborových ohňů.

0: poslední sběr, pozdní sběr a byl to vlastně takový poslední sběr, ten je nejlepší podle mě. Jo, je to tak.
1: Ano, je to tak, protože to byl poslední sběr vlastně před 9. hodinou. Možná budete něco sbírat i po hodině 9. Samozřejmě to už tu budeme mít dnešní dopoledne.
0: Třeba nějaké svršky.
1: Určitě, nebo na šišky do lesa si můžete zajít kamkoliv, ale v každém případě můžete pozbírat dobrou náladu díky písničkám, které tu pro vás budeme mít.
0: Po zprávách a počasí Pavel Bobek a Robert Křesťan, tenhle splín.
2: Country počasí.
3: Dnes bude oblačná až zatažená obloha, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia.
4: Sotva sejde z polí sníh, opouštím své stohy knih.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Začneme jednou velmi prospěšnou zprávou. Dobrovolníci na Brněnsku a v blízkém okolí v posledních letech každoročně zachrání desítky srnčat, která by jinak uhynula při sečení luk. Používají k tomu drony s termokamerou.

0: Pokračuje Luboš Dvořák.
1: Středočeský fond obnovy venkova je určen obcím do 2000 obyvatel a patří mezi nejvyhledávanější krajské dotační programy. Umožňuje obcím postupně obnovovat majetek, reagovat na aktuální potřeby obyvatel. Letos se žádostí uspěly vodochody, Krušovice a Jivina u Mnichova Hradiště. 500 000 půjde na opravy chodníků v obci. Luboš Dvořák, Mnichovo Hradišťko.
0: Horská střediska v Královéhradeckém kraji zahájila turistickou sezonu. Do letního provozu se rozjeli lanovky v Krkonoších i Orlických horách. V provozu jsou také půjčovny kol nebo koloběžek, atrakce pro děti a další služby. Tady je mluvčí ski resortu Černá Hora Pec.
2: Lidé využili volné dny a vyrazili jak na kabinkovou lanovku Černohorský expres z Janských lázní na Černou horu, tak na sedačkovou lanovku Portážky ve Velké Úpě. Na obou místech jsou u horních stanic otevřené dětské parky. Z Portášek i z Černé hory lze sjet do údolí na koloběžkách. První návštěvníci dorazili už i na Bobovku, do lanového centra Monkey Park a do dětského parku Lemurie přímo u Pecké přehrady.
3: Sport.
0: Ještě včerejší Formule 1. Závod plný dramatu, ve kterém došlo i na ošklivou nehodu. Velká cena Miami Formule 1 se navzdory očekávání odehrála výrazně v suchých podmínkách a nejlépe je zvládl Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. Druhý skončil Lando Norris z McLarenu. Třetí Norrisův týmový kolega Oscar Piastri. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
3: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
4: Tenhle splín

tenhle splín zas zmizí, bude hej. Kolikrát si v ní viděl drahokam, měl ji rád.

Ale byl dost krutý žert, trefil cíl a bolel jako čert, neměj strach. V srdci žádnou nenávist, nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí, bude hej.

proč měl bych vstát a začít plít. Ať svítí slunce nebo padá dešť, my dva sedíme

0: ale v kalendáři květoslav, tak všem květům přejeme všechno nejlepší. Není jich úplně v Česku málo, možná byste si řekli, že no, to bude na prstech jedné ruky, bych spočítala.
1: No, ale je jich docela dost.
0: Je jich přes 3,5 tisíce, tak přejeme všechno nej.
1: Ano, tak co nás čeká v této hodině, teď už máme krásné 4. květnové dopoledne, ty teploty budou neustále vzrůstat, mají se dostat až na nějakých 27. No a v této hodině nejenom hudební nabídka, ale také budeme soutěžit o vstupenky na Country Fontánu a nebude chybět ani dnešní ranní otazník.
0: Máte se na co těšit, přejeme vám prima pondělí.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Máme pondělí 4. května a my máme zase před sebou další takový krásný týden, který vlastně skončí už ve čtvrtek.
2: Jo? Přesně tak.
1: Pro většinu z nás skončí ve čtvrtek, stejně jako ten týden předchozí. Je to fantastické. Já si musím jako přiznat, že vlastně jako když to bylo v březnu, takhle pěkně dvakrát za sebou a taky se to týkalo pátku, tak jsem si říkal, to je paráda. A teď je to zase v květnu. To znamená, že nás to čeká zase za 2 měsíce?
2: No, dalo by se říci,
1: bylo
2: že...
1: Bylo by to pěkné, kdyby no, bylo to tak pěkně naplánované.
2: No, je železná košile, tak abychom si na to nezvykli a pak nám to třeba nechybilo, že jo, ty 4 pracovní dny pouze v týdnu a mít ten vlastně další.
1: Já si myslím, že bychom to mohli jako nějakým způsobem prostě si tady odhlasovat, že bychom měli jenom ty 4 dny pracovní, protože potom člověk si naplánuje spoustu věcí na ty 3 dny a může trávit ten víkend, zvlášť když je krásné počasí někde venku a užívat si úplně jinak, než když jsou to jenom 2 dny.
2: No, pravdu je, že teď nám to vyšlo krásně na Čarodějnice, bylo krásné počasí následně o víkendu taky, takže ty krásné večery a navíc 1. května líbání vašeho protějšku pod rozkvetlou třešní, to sebou přináší samá pozitiva, takže věříme, že ten víkend jste si užili a že jste jej strávili, jak se sluší a patří. No a protože jsme děti zvídavé, viď, Kačko?
1: No ano. No
2: ano, tak se vás chceme zeptat, jak jste právě strávili ten předchozí prodloužený víkend.
1: Jestli jste někam vyrazili, no. Nebo jestli jste ho trávili prostě jako každý jiný víkend, to znamená, že jste doma třeba uklízeli, prali a dělali takové ty běžné věci, a nebo jste si řekli, hele, máme 3 dny, někam vyrazíme, uděláme si třeba aspoň jednodenní výlet, konečně vyrazíme na kolo, nebo tak nějak podobně. No, Vládě třeba vyrazil na dříví, že...
2: Já jsem byl vlastně s potorovou pilou a krásně jsem si
1: tam zařezal. Má všechny končetiny, i když to chvílema vypadalo, že všechny mít no. Nebude.
2: Ano, Kačenka pro změnu, já to musím říct, prožila ten víkend na kole, alespoň některý z těch dnů a krásně jezdila. Moc si to užívala, má nové kola. Jak to dopadlo všechno?
1: Dopadlo to tak, že jsem měla havárii asi.
2: Já jsem to nechtěl,
1: řekla bych, že ve 12 letech jsem měla svoji poslední havárii na kole a ano. Teď ve svém už pokročilejším věku jsem měla další. No,
2: ono dopadlo, se to zahojí.
1: Ale se to všechno se zahojí. Jako než se vdám, tak se to určitě zahojí.
2: Se budeš dál 60 nebo pro mě.
1: Ne, to ještě teďka. Později právě, takže mám dost času.
2: Tak jak jste strávili ten prodloužený víkend? A my bychom v podstatě jako mohli. Ten další otazník na zítra, jak budete trávit ten další prodloužený víkend.
1: Uvidíme, co nám všechno napíšete a jaké máte třeba další plány, ale těšíme se teď na to, abyste nás třeba inspirovali na ten nadcházející prodloužený ano. Víkend.
2: King of the Road, Krásilnic a Roger Miller ve vysílání Country Rádia.
1: Užijte si tuhletou písničku, přejeme vám příjemný poslech.

ani moly z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkendu, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

0: kolem nás.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Jak to vypadá na silnicích a jak to vypadá na kolejích, víme, všechno povíme. Police nadmetují Broumov, Český Těšín, Frýdek, Místek nebo Tanvald, Sklárská, Poreba. Tak to jsou tři trasy, na kterých se dneska vlakem určitě nesvezete. Podobná situace platí i na trasách Chýnov, Obrataň nebo Lipno, Rybník či Budišov nad Budišovkou, Suchdol nad Odrou. Na silnicích není klid, bohužel, rádi bychom vám to řekli, ale to bychom si vymýšleli. Takže počítejte s tím, že v Praze na Barandovském mostě máme komplikace, a to v podobě dvou havarovaných vozidel. Průjezd je tam hlášen se zvýšenou opatrností, vypadá to, že je to ve směru do centra. Další informace je též z Prahy, v ulici Letňanská se taktéž bouralo stejně jako na Jiráskově mostě ve směru na centrum. V Krnově máme kolizi v ulici Albrechtická a ještě jedna informace přišla z Varnsdorfu v ulici Karlova. I tam máme v sobě dva osobní vozy. Buďte na sebe opatrní, přejeme vám šťastnou cestu při tomhle krásném počasí.
3: Country Radio.
4: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle. No to je zase daleko.
1: Tuáckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Radio. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
4: No jo, tady jsem ještě nebyl.
5: Když spustí housle, zaskejím brou.
1: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
6: Stařičký šerif u Šlíně prlku poláhlý vztah.
1: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě.
7: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: Posloucháte Country Radio, je 9 hodin 44 minut a my máme na lince Tomáše z Pardubic. A Tomáš nám něco chce říct. Tomáši, slyšíme se, dobré dopoledne přejeme.
1: Haló?
0: Tomáši?
1: Haló.
0: Vypadá to, že Tomáš nám vypadl.
1: No tak to je nám docela líto, ale naštěstí jsme si ho stačili zapsat.
0: Protože Tomáš totiž slyšel náš výherní signál, který zazněl před Věrou Martinovou. Zazněl vlastně dneska úplně poprvé. No tak to je škoda, že nám prostě takhle vypadlo, Tomáš. No to se nedá nic dělat, ale naštěstí my jsme si ho zapsali dopředu, takže o lístky na Country Fontánu nepřijde. Bychom vám vysvětlili princip soutěže, která dneska aktuálně začíná.
1: Ano, je to soutěž o dvě volné vstupenky na blížící se Country Fontány. Vy si můžete vybrat, a to je takové privilegium, jestli budete chtít do Prahy, do Brna nebo do Ostravy. Tomáš z Pardubic zvolil Prahu, takže my věříme, že se tam samozřejmě Tomáši uvidíme. Naštěstí nám to tedy to spojení klaplo před tím, než vypadnul. No a vy každý den můžete v pravidelných časech slyšet tuhletu upoutávku.
0: No vy musíte dobře poslouchat Country Radio, abyste právě odchytili ten správný čas, kdy zazní taková speciální,
1: ano,
0: výherní,
1: nebudeme
0: jako taková jako chachacha znělka. No. Jo. Začíná docela zásadně, myslím si, že jako všichni poznáte v tom vysílání, že je tam něco jiného. Mm-hmm. Jo. A jakmile to uslyšíte, tak musíte volat 210 323 333 a my vám potom nabídneme lístky na fontánu, ať už do Ostravy, do Brna nebo do Prahy, prostě tam, kam to máte blíž.
1: No. No a máme tu připravenou jednu z těch kapel, kterou určitě na Country Fontánách uslyšíte. Jedná se o kapelu Epidemie a písnička, která se jmenuje Vracím se.
0: No a kapelu Epidemie uvidíte například v Ostravě. Tak pokud se tam chystáte, tak přejeme krásný zážitek.
1: No
0: teď
1: a Tomáše zdravíme, je nám to líto, Tome.
0: Tome, tak možná, že to Tomáš položil, že jsem myslel, že už je to všechno vyřízené.
1: Takhle,
0: víš, tak vždycky nám vydržte na lince, pak je to lepší.
2: Kapely Epidemie a moc ráda bych vás pozvala do Děhylova u Ostravy na Country Fontánu, která proběhne v sobotu 20. června. Těšíme se na vás, přijďte.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Tak my jsme se vás ptali na to, jak jste strávili víkend, protože byl prostě velmi nádherný, to počasí prostě vyloženě svádělo k tomu, abyste šli někam ven, nebo abyste něco dělali třeba někde na zahrádce, abyste šli na výlet, dělali věci, které jste prostě přes zimu třeba nedělali a strašně jste se na ně těšili.
2: No a někdo má třeba nesmírnou radost, že může třeba nejenom během prodlouženého víkendu, ale vůbec o víkendech udělat radost tomu druhému. A o tom nám krásně napsala Majka. Ahoj Kačko a Vláďo. Na vaši otázku, co dělám o prodlouženém či jiném víkendu, mám jednoduchou odpověď. Dělám radost a potěšení jiným. Malým i velkým, s úsměvem a s rozzářených očí mám obrovskou radost. Ale padají i slova chvály. No a určitě se ptáte, jaká činnost to je? Prodávám zmrzlinu. Takže pro všechny, po celý víkend i dny, jak začne sluníčko hřát, mám o zábavu postaráno. Mějte krásný den a třeba i někdy prodám i někomu z vás, napsala Majka. Tak to bychom si rádi u vás, Majko, tu zmrzku koupili, ale nenapsala jste, u kterého stánku vás najdeme a kde.
1: No já teda musím říct, že třeba v Doxech, jo, tam mají tak fantastickou zmrzlinu, že o víkendu se tam stála fronta hodinu. Čekal by si hodinu na zmrzlinu?
2: No, to nevím, ale já mám podobný poznatek. My když jezdíme na Orlík...
1: Jako stála za to rozhodně.
2: No, tak jezdíváme přes jednu takovou nejmenovanou obec.
1: Ale nebo, jmenovanou, řekni.
2: No, dobře, tak potom. Ale tam se tvoří obrovské fronty, neřeknu to, obrovské fronty na zmrzku.
1: Ty to nepamatuji.
2: Nepamatuji. A tam jsou samozřejmě také hodiny, čekáte, my vždycky jedeme kolem a říkáme, tady se zastavíme na zmrzku a když vidíme ty špalíry těch lidí a teď ta místa zaparkovaných aut, kde není, tak říkáme, tak si dáme příště. A takhle už to realizujeme asi 2 roky, že si dáme vždycky příště.
1: No, Vláďo, musíš
2: kamík
1: jednou
2: nad Vltavou,
1: prostě.
2: Tak dobře.
1: Tak musíš prostě někdy zastavit a někdy jako si ji prostě dát a užít si to.
2: Naproti benzínové pumpě. To
1: takhle,
2: je.
1: Podle mě je to lepší, než stát prostě frontu na lanovku na Sněžku, jako, jo, protože tady máš nějaký prostě fantastický jako ten chuťový zážitek z toho.
2: No, ty když jsi hovořila o té lanovce na Sněžku, tak nám napsala Petra a ta píše, rozhodli jsme se, že vyrazíme na Sněžku o prodlouženém víkendu.
1: To byl nápad.
2: Počkat, ona píše, to jsme si naběhli. Za prvé, nebylo kde zaparkovat a za druhé, na lanovku jsme stáli 45 minut. Když jsme vyjeli nahoru, tak se tam nedalo pohnout. Chtěli jsme si dát něco dobrého na občerstvení, tak jsme to vzdali a zase jsme čekali asi 20 minut, aby nás lanovka svezla dolů.
1: Tak to ale vychytali ještě ten lepší čas, protože mnozí lidé tam stáli i několik hodin. Jako, to nebyl úplně nejšťastnější nápad, ale otázka je, jestli to stálo za to.
2: Je docela možné, že o tom dalším prodlouženém víkendu už tam díky tomu, co se tam vlastně přihodilo, nebude vůbec nikdo. A nebo možná na to všichni budou spoléhat, řeknou, tam nikdo nebude a bude to ještě horší.
1: A nebo musíte prostě vyrazit strašně brzy ráno.
2: Tak, my děkujeme za vaše krásné příspěvky. Já si myslím, že cenu by od nás mohla dostat zmrzlinářka Majka, protože je to krásné rozdávat radost všem ostatním a mít z toho dobrý pocit. A konec konců ten dobrý pocit je i ta chvála, kterou samozřejmě na její adresu kupující té zmrzliny ji vyřknou.
1: Zmrzlina. Je, dneska si asi taky dám.
2: Tak Majko, ozvěte se nám. A teď už Dlouhán Franky ve vysílání Country Rádia. To jsou Brontosauři.
1: Tak přejeme prima pondělní dopoledne.

0: Tak to byl krásný napínavý konec. Black Shelton, Honeybee, jedna z těch krásných písní ještě před hodinou desátou. Tím chceme naznačit, že čas se naplnil tedy alespoň pro Kačku a pro Vláďu. A věřte tomu, že po desáté tu bude kolega Milan Šmit, který ten už tady je, ale čeká, až dostane volné pole.
1: Až dostane povolení.
0: Až dostane povolení.
1: Až my mu tady zvedneme závodu, ano, ano. A bude se moci chopit svého mikrofonu. Aby to pro vás mohlo spustit několik soutěží, nemá tady jenom jednu, ale hned několik, a bude vám samozřejmě povídat i o muzice, na kterou jste zvyklí a kterou máte tak rádi.
0: Tak ať se vám dobře poslouchá a zítra úterem 6. se na vás těší Kačka a Vláďa.
1: Hezké ráno, hezký den.
2: Country počasí.
3: Dnes bude oblačná až zatažená obloha, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia.
4: Knižní hrdinka Conny ožívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
5: Haló, jsem ztracen a bloudím.
6: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla? Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
7: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory, a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Spořiví Češi rádi vyráží za nákupy do Polska, odkud si vozí hlavně potraviny. To není žádná novinka. Ale teď pozor. V několika vzorcích hovězího masa tamní potravinářská inspekce odhalila bakterii, která může způsobit vážné zdravotní problémy. Přesně jde o jemně obalovanou hovězí panenku v 540-gramovém balení. Datum spotřeby uvedené na obalu je 3. května 2026. Je nejvyšší čas vybírat tábor pro děti. Většina z těch tradičních je už totiž obsazená, ale na některých se stále ještě dají najít volná místa. Je potřeba počítat s tím, že si připlatíte. Zatímco u klasických skautských stanových táborů se cena zvýšila jen nepatrně, ty pobytové se zázemím podle České rady dětí a mládeže podražily oproti loňsku zhruba o 10%. V Národním parku České Švýcarsko stále hoří. Platí zvláštní stupeň poplachu, kdy mohou hasiči povolat jednotky odkudkoliv. Požár je v nepřístupném terénu. Tady je mluvčí správy Národního parku Tomáš Salov.
2: Naši dronoví operátoři pomocí dronu zjišťovali, kde přesně hoří a rozsah toho původního požářiště. V okamžiku, kdy jsme vlastně tady tu práci vykonávali, tak ten rozsah toho požářiště byl už poměrně velký. Bylo to asi 500 na 200 metrů, bylo to asi 10 hektarů. Je to trošku zvláštní ten požár, protože za normálních okolností

0: duševním režimu a podle vedení školy už teď budí zájem veřejnosti. A podle nás samozřejmě zaslouženě. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.
1: Plzeň koupí v příštích 2 letech 34 bateriových trolejbusů. Polovinu nákladů na jejich pořízení pokryje dotace. Stvrdit to musí ještě zastupitelé 14. května. Tady je náměstek primátora Aleš Tular.
2: Díky této dotaci dopravní podnik nad rámec své koncepce obnovy bude nakupovat dalších 34 bateriových trolejbusů. Dělá to v zájmu náhrady těch klasických dieselových autobusů za bezemisní vozidla. Díky těm novým bateriovým trolejbusům budeme schopni na linkách 22, 27 a 29 zcela teda nahradit autobusy bateriovými trolejbusy.
3: Sport.
1: Tady je včerejší fotbal. První nadstavové kolo nejvyšší fotbalové soutěže pokračovalo včera 3 zápasy. V rámci skupiny o titul si druhá Sparta poradila s Jabloncem 2-0 a snížila náskok vedoucí Slávie na 8 bodů. Třetí Plzeň si poradila s Hradcem Králové 3-1 a v rámci skupiny o záchranu Teplice remizovali se Slováckem 1-1. Tolik včerejší fotbal, tolik zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
3: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Tak přátelé, krásné dopoledne, po delším volnu vás opět zdraví Milan Schmidt, Mirek Hofman a taky Míša Pávová nám zahájili tuhletu hodinku. Co nás čeká dál? Podíváme se do Prahy na jednu změnu v městské hromadné dopravě a dáme si hezkou muziku z Ameriky Fade Hill, od nás potom KTO, anebo třeba Radek Tomášek. Dobrý den.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: Teď je tady Kukátko Country Rádia z hlavního města. Pokud k cestování po Praze využíváte městskou hromadnou dopravu, pak zvyšte pozornost, protože následující zpráva Honzy Navrátila je právě pro vás.
2: V souvislosti se zprovozněním Dvoreckého mostu se v pražských Hodkovičkách dočkají nové zastávky hromadné dopravy. Dopravní podnik ji začal budovat mezi zastávkami Belárie a Černý kůň. Zastavovat tu budou jak tramvajové, tak i autobusové linky číslo 3, 17, 20, 92 a 190. Nová zastávka by měla být dokončena už tento měsíc. Honza Navrátil, Praha.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Mám tady nějaké polodenní výluky, týkají se úseku Chýnov Obrataň, Budišov nad Budišovkou, Suchdol nad Odrou a Lipno Rybník. Tady v těchto místech počítejte s přesedáním na autobusy. No a teď bych vám rád řekl ještě, jak to vypadá na dálnicích, tak samozřejmě se připravte na nějaké zdržení na těch hodně frekventovaných místech, jako je třeba D1, kde máme takový ten úsek, kde se hodně opravuje a tam je hustá doprava i v tuto chvíli. Je to vlastně nájezd Exit 196 ve směru na Ostravu, jsou tam práce na silnici a zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Ovšem, máme tu i další komplikace na D1, například bouračku na 149,5 km ve směru na Prahu havarovalo těžké nákladní vozidlo a kamion je mimo komunikaci, počítejte s tím, že tam bude pohyb lidí a vyprošťování. A pak tu máme problém také, Exit 296 ve směru na Prahu je uzavřen pro práce na silnici a je tam objížďka, tak také tam počítejte z nějak jakým tím zdržením. No, koukám se pro vás i na další dálnice. Vidím, že D11 hlásí na 11,5 až 10. kilometru ve směru na Prahu rovnou dvě havarovaná vozidla, nákladňák s osobákem v sobě. D1 ještě jednou 14. kilometr ve směru na Prahu, nějaký kus pneumatiky na vozovce. I tam dávejte pozor a projíždějte opatrně. Přejeme vám všem šťastnou cestu.

0: recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
2: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior. Country Rádio. DAB+, to je i Country Rádio. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dnešní povídání bude železniční a proto je tu Miloš Keller.
2: Máme první pondělí měsíci a proto je pravidelný pořad Tuláckou stezkou rozdělen hned na tři části. Posloucháte tu první v 10.40, ale budeme si povídat ještě ve 14.40 a zhruba v 18.10 a bude to na sebe navazovat. I dnes si budu povídat s generálním ředitelem české firmy AŽD, panem Zdeňkem Chrdlem. Opět jsem rád, že vás vidím ve studiu a zdravím vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
2: V dubnovém povídání jsme se věnovali kopidlnce, ale je to tak zajímavá dráha, že si myslím, že je dobré, když se u ní ještě zastavíme i v našem květnovém vydání. Na úvod připomeňme pro posluchače stručně historii a aktuální současný vývoj toho, jak se kopidlnka stala experimentální železnicí.
3: Tak já už jsem minule se zmiňoval, že vlastně v roce 2007 byl ukončen pravidelný provoz, potom se konaly pouze nostalgické jízdy nebo výjimečné jízdy nějakými spolky. Trať byla zakopena naší společnosti AŽD v roce 2016 a byla podrobena opravám, tak aby jsme mohli zahájit turistickou sezonu, turistický provoz, ale poměrně dlouho to trvalo. My jsme ji nejdřív museli upravit, aby jsme z ní udělali tu experimentální trať novými technologiemi, museli jsme ji osadit novými technologiemi, přejezdovými zabezpečovacími zařízení, informačními systémy. A v roce 2025 byl vlastně zahájen turistický provoz i s autonomním vlakem, to znamená s vlakem, který jezdí úplně automaticky bez zásahu strojvedoucího.
2: To je, co se týče provozu, ale také vím, že tam je kompetenční centrum Dětenice. Co to je?
3: My jsme dlouho spolupracovali a v současné době velmi intenzivně spolupracujeme s vysokými školami, zejména teda s ČVUT fakultou dopravní v Praze, ale i s fakultou dopravní fakultou Jana Pernera v Pardubicích, a my jsme si mysleli, že bychom ještě povýšili tu spolupráci toho průmyslu s těmi vysokými školami, po kterým se tak volá a tak je potřeba, tím, že uděláme společný projekt takzvaného kompetenčního centra, což je vlastně školící zařízení přímo ve stanici Dětenice, které navazuje a je vidět přímo na to kolejiště, které tam je. Takže studenti se mohou seznámit s nejnovějšími technologiemi všeho druhu, ale zároveň nejenom, jako bych tam viděl nějaké modelové kolejiště, ale po jejich řízení tam jezdí vlaky vlastně online, takže se na ně můžou dívat, a nejenom to, můžou si s těmi vlaky i v nějakém ochranném pásmu, to znamená, že s nimi tam někdo je, jezdit.
2: Tak to je určitě zajímavé a pro výuku velmi potřebné. My si o tom samotném provozu a o zajímavostech, které budou probíhat v průběhu letošního roku a vlastně už probíhají, si budeme povídat kolem 14. hodiny a 40. minuty.
4: Tento pořad přináší česká společnost AŽD a její švestková dráha. Unikátní železnice v Českém středohoří. Zajištění bezpečnosti na železnici v metru i na silnicích je naším posláním. AŽD. Bezpečně k cíli.

0: Tak tohle byl Johnny Cash a zároveň taky poslední písnička hodiny mezi 10. a 11. Já pro vás mám takovou perličku, už jsem o tom hovořil vlastně v závěru minulého týdne ve čtvrtek a teď to mohu nějakým způsobem upřesnit a sice jde o velmi zajímavou soutěž. Vy tu soutěž v podstatě znáte, protože je v poledním menu, jsou to ty tři písničky, ve kterých hledáte společné téma a většinou je za to nějaká drobná cena. No ale tentokrát, protože máme partnera této soutěže, tak ta cena je opravdu hodnotná. Ta cena je zhruba necelých 5 000 korun a je to pro, řekl bych, každého, kdo má rád styl country a western. Jde totiž o vstupenky, o VIP vstupenky do westernového městečka Boskovice. Možná už jste slyšeli naše povídání právě o tomto místě a tam můžete vyrazit o prázdninách v podstatě si užít divoký západ a western, protože je tam připravena celá řada aktivit pro vás. Ten program je opravdu nabitý, asi na stránkách westernové městečko CZ byste našli mnohem více. Ale o co jde? My budeme soutěžit o vstupenky vždy hned pro 4 osoby, to znamená v podstatě takové rodinné vstupné, ale nemusí to být rodina, můžete vzít sebou kamarády, přátelé, to je jedno, prostě pro 4 lidi najednou a tyhle ty vstupenky vám zajistí tedy vstup do toho westernového městečka a navíc uvidíte jedno z představení, které jsou tam připraveny a jsou to představení opravdu neuvěřitelná, protože je to všechno o májovkách, uvidíte tam Vinetou a uvidíte tam poklad na Stříbrném jezeře. O tom všem budeme ještě hovořit. Důležité je, že už dnes budeme soutěžit a sice o 4 vstupenky, konkrétně na 10. července, takže na poklad na Stříbrném jezeře 10. července od 18 hodin už budou moci vyrazit ti z vás, kteří vyhrají dnes v poledním menu právě ty vstupenky. Takže prosím, aby zejména ti, kteří mohou soutěžit 10. července, byli připraveni a v poledním menu se snažili zavolat jako první se správnou odpovědí.
1: Partnerem je westernové městečko Boskovice. Co takhle vyměnit město za pravý divoký západ? Vyhrajte VIP vouchery za téměř 5 000 korun do westernového městečka v Boskovicích a užijte si westernové-městečko.cz.
2: Country počasí.
3: Dnes bude oblačná až zatažená obloha, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia.
4: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
5: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz. Country rádio.
6: Pojďte a vyslechněte příběhy z dob dávno minulých.
7: Stalo se to dávno, už je to roku pár.
6: Kdy hrdinové byli ještě hrdiny.

0: a rameno zákona svou váhu.
1: Moji svobodu vzal šerif John Stone.
0: Country Radio. Příběhy z časů, kdy to ještě stálo za to.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Karel Kahovec a Viktor Sodoma a George and Beethovens vystoupí ve středu 6. května od 19 hodin a 30 minut v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Schovanky hrají na Barče v pondělí 11. května od 19 hodin. Kulturní dům barikádníků, Saratovská ulice, Praha 10. KTO a večer plný písní a také vzpomínka na Valdu Matušku. Sejdeme se ve středu 13. května od 19 hodin v Chebu v Kulturním centru Svoboda. A ještě dnes už vlastně legendární 38. ročník Ražického Pražce. Přírodní amfiteátr Ražice u Písku. Pátek 15. až neděle 17. května. Tradiční třídenní festival bude plný hudby v přírodě. Zahrají Nezmaři, Epidemie, Asonance, Klíč, Malina Brothers, Gledli SV a 20 dalších. Stanování a karavany i tentokrát zdarma. Tolik pozvánky. Hezký den a hezkou zábavu přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Tohle byla kapela Mandala a jejich Kamínkářská modlitba, jedna z těch písní, která se stala vítěznou v talentu country rádia, ovšem ne v letošním ročníku, to asi víte, že už je to starší písnička, starší věc a Mandala už dneska pěkně lítá z pódia na pódium a hraje na festivalech a je to kapela, která láká, stejně tak jako Pacific, který nabídl Zlaté údolí úplně tedy v začátku téhleté hodiny a u toho Pacifiku se zastavím jenom na chvilinku, asi víte, pokud sledujete program Parníku country rádia, že Pacific má koncert už tuto středu 6. na Parníku country rádia. Vypadá to, že to bude první plavba, která bude na horní palubě. Doufujeme, že vyjde počasí. Koukal jsem, že je tam jeden lístek na prodej. No, je to takový, no, většinou chce někdo jít s někým. Prostě to takhle vyšlo. Zůstal tam jeden jediný lísteček. Tak nevím, jestli je to ještě šance pro vás či nikoliv. Ale můžete se určitě podívat na plavby budoucí, kde určitě těch lístků najdete ještě více a kde si určitě tedy vyberete. No, tak to je k tomu, co jsme slyšeli, a teď pojďme k tomu, co uslyšíme. Pozvánka na pěknou akci, protože Parník country rádia pochopitelně není jedinou akcí, kde si můžete užít muziku, kterou máme rádi, takže si poslechněte Kukátko country rádia, no a poslouchejte během dnešního dne a během dnešního dopoledne i pestrou muziku, protože zase máme pro vás úplně všechno, v podstatě pestrý výběr od popu přes country po folk, takže když jsme u toho folku, tak rozhodně Tony Joch a Racek, další vítězná píseň z talentu country rádia, udělá radost, ale když jsme u country, tak Garth Brooks, obrovská country hvězda, Petr Spálený, tam už by to mohlo být trošičku do toho popíčku, ale také je to vlastně písnička, která má country kabátek, Honza Vyčítal, tam je to myslím jasný, ale dáme si třeba i Toma Pettyho a jeho píseň Learning to Fly, tak to je veliký hit tohoto zpěváka, který by se dal označit určitě od country přes pop až po rock, to je jedno, co si v tom vyberete, co si najdete, důležité je, že je to prostě moc dobrý. Hezký den.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Čeští příznivci fotbalu už pomalu, ale jistě nacvičují mexickou vlnu, ale o Mexiku můžeme mluvit úplně i z jiného hlediska, protože Mexiko se objeví také na barče a více nám k tomu poví Jan Pumper, kterého mám na telefonu. Honzo, dobrý den.
2: Dobrý den, Honzo Pumper.
1: Tak povídejte, proč barča, proč Mexiko?
2: Já bych začal asi tím, že barča je mekou country tanců. Posluchači country rádia a country tance znají, přišli s tím určitě do kontaktu, nebo o tom aspoň slyšeli. My jsme vzešli vlastně z aktivity Jasana Bonuše, který country tance v Československu tehdy ještě propagoval a byl takovým otcem country tanců. No a společně s manželkou Vítkou Bonušovou to tady propagovali i za pomoci tanečních skupin. Já jsem byl, nebo jsem do dneška členem taneční skupiny Dvorana. A přes ty country tance my jsme tehdy někdy v roce 90 něco jsme potkali první mexický soubor, který tady tančil. Aha. A tak nás to nadchlo, že jsme řekli ano, to chceme taky tančit a tak se to prostě začalo. A té doby těch 20 let se mexickým tancům věnujeme.
1: No, tak to je paráda. Mexická kultura, ať už je to jídlo, nebo tance, nebo kytary a tak, to je prostě to, co nás baví. Takže asi nás pozvěte na konkrétní akci Fiesta Mexicana. Takže co si pod tím představit, na to se můžeme těšit?
2: Měl jste tu barču, tak my tu barču máme rádi, je to pro nás vlastně domácí scéna, nejenom kvůli country tanečním, které tam probíhají, ale i vlastně vždycky, když byla nějaká premiéra s naším tanečním souborem, tak vždycky byla na barče, takže tam to máme rádi. No a Mexická fiesta, to je program, který je dost unikátní v tom, že se opravdu snažíme udělat fiestu a nikoli tedy divadelní představení. Posluchačům bych to přiblížil jako takový mexický country bál. Máme skvělou kapelu, která hraje pod vedením Alejandra Tameze, Mexičanem, který patří mezi ty slavné mariači, jak známe, tak tento povede po stránce hudební. Já mám na starosti taneční soubor, který bude předvádět ukázky z různých mexických regionů. Jitka Bonušová bude vyučovat diváky, kteří přijdou ty jednoduché mexické tance. Máme tam La Sadlita, což je skvělá mexická restaurace, ta nám tam přijede udělat dobroty, takže diváci budou mít možnost ochutnat a já bych řekl i ovonět, protože ta mexická kuchyně je skvělá. K tomu bude piňáta pro děti i pro dospělé tedy a ještě pro ty dospělé taky pořádáme takové mexické soutěže, takže muži třeba si vyzkouší sekání mačetou, ženy zase budou trénovat, jak se chodí se skleničkou na hlavě. No, takže snažíme se udělat jako opravdu pestrý program, kde není čas na oddech, ale věřím, že to v každém zanechá hezkou vzpomínku. No.
1: Určitě, to zní opravdu parádně a tahle ta mexická nálada už v tuto chvíli mě úplně zasáhla, tak a abychom to dotáhli do konce, tak řekněte, barča víme, co víme, ale kdy a od kolika hodin?
2: Je to 21. května, čtvrtek. Budeme začínat v 19 hodin. Program trvá 3 hodiny, takže v 10 hodin budeme končit. Pochopitelně, jaký noční klid musíme dodržovat, i když Mexičani by pochopitelně tančili radši do rána. Takže 21. května na barče. Lístky jsou k dispozici přímo v kulturním domě nebo na jejich webu bude informace.
1: Děkujeme, Honzo, za pozvánku a já závěrem ještě řeknu, vlastně já tady vidím před sebou pár hesel, které jsou úplně jasná pro všechny zájemce. Hudba pronikne až do srdce, tančí se bez ostychu, jídle je dostatek a pití teče proudem a diváci nejsou jen diváci, ale součást dění. To je paráda, tak máme se na co těšit. Děkujeme za pozvánku, mějte se moc hezky, ať se to vydaří. Naslyšenou.
2: Děkuji za zájem, naslyšenou.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Takže máme tady další dopravní zpravodajství, máme tady další pohled na koleje, máme tady další pohled na dálnice. Tak na těch kolejích začínám tedy takovou na trati 093 v úseku Kralupy nad Vltavou Kladno a na trati 120 v úseku Kladno Masarykovo nádraží Praha tedy je porucha vozidla. Tyhle ty trati jsou tím ovlivněné, zatím nevidím žádné opatření, jen v úseku Praha Veleslavín Masarykovo nádraží a v obráceném směru jsou vlaky odřeknuty, takže tam je to potom o přesedání na jiný způsob dopravy v hlavním městě. Tak a máme tady i pohled na dálnice D4 ve směru na Prahu 54. kilometr hlásí havarované vozidlo, tak to je takový problém, který tam je poměrně častý. Jinak tu máme ještě zprávu z D1, o tom už jsme hovořili, exit 296 ve směru na Prahu uzavřeno pro práce na silnici a je tam objízdná trasa, takže tam sledujte pokyny a připravte se na nějaké drobné zdržení. Jinak nevidím žádný větší problém na D1 nebo žádný nový problém, ale tvoří se kolona vozidel mezi 212. až 196. kilometrem ve směru na Prahu. Tak s tím prosím počítejte, že i tam nějaké to zdržení bude. A nevím, jak to vypadá s dopravní nehodou ve směru na Prahu na 150. kilometru. Kamion mimo komunikaci, myslím, že stále to platí a že tam probíhá nějaké to vyšetřování. Bude to asi dlouhodobější, počítám, ale je to průjezdné, dá se projíždět, jen zvyšte pozornost. Přejeme vám všem šťastnou cestu.

Ahoj kamarádi, tady je zde Zdenáš Řešťál, celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Jo, bývali jsme pěkně drsná parta, to vám teda povím.
1: Údolí, údolí, údolí, naše drsná píseň.
0: Když jsme táhli po sázavým, zavírali paďouři, dcery a manželky do kurníku. A stejně jim to nebylo nic platný.
1: Když na nádraží při pátku nám čekání se kdysi zdálo dlouhý.
0: A když jsme hrábli do strun, jezevci utěsňovali svoje nory a veverky padaly ze stromů.
2: Sedím tady podjedlý a vzpomínám.
0: Dneska už se vídáme jenom zřídka.
2: Vzpomínám na osadu u Cíklá.
0: Ale díky country rádiu a těm písničkám jsme vlastně pořád spolu.
3: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Nohama stírám rosu na kolejích.
7: Ježišmarja, to je paráda.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
8: Country Rádio.
9: Uslyšíte-li během vysílání tento výherní signál?
3: Country Fontana 2026.
9: Okamžitě volejte a vyhrajte vstupenky na jednu z letošních Country Fontán dle vlastního výběru. Nejrychlejší vyhrává.
8: Country Radio.
7: Přesně tak, jak jste slyšeli, a ve chvíli, kdy tento signál volně plující najdete ve vysílání Country Rádia, tak volejte na 210 323 333, upozorňuji, že může zaznít kdykoliv, takže buďte napřímo. Ovšem zároveň také chci říci, že to není jediná soutěž, kterou dnes budeme prožívat, takže za chviličku si dáme zase soutěž o lístky na skvělý koncert Věry Martinové, takže kdo má rád její muziku, tak rozhodně by také neměl odcházet nikam daleko. No a teď hezká písnička Honza a František Nedvědovi a jejich igelit.

0: Věra Martinová a Jubox, písnička z jejího zatím posledního alba z roku 2020 a hraje to skvěle. A víte, co je na tom nejhezčí, že vlastně takhle skvěle to hraje i naživo, protože ta její kapela, to je prostě pecka. No a vy to můžete posoudit sami, protože ve středu 6. května, to znamená vlastně už za dva dny, v kulturním centru Rakovník na Sekyře v Rakovníku bude právě koncert Věry Martinové a její kapely. Začíná se ve 20 hodin a vy můžete být u toho, pokud mi teď zavoláte na 210 323 333, tak já mám dvě vstupenky na tento koncert a pochopitelně bude tam nějaká soutěžní otázka, ale pokud odpovíte správně, tak ty dva lístky budou vaše. Tak pojďme na to, už někdo volá, přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
1: Dobrý den,
0: Pepo, zdravím, tak snad budete dnes úspěšnější v soutěži. Tak helejte, soutěžní otázka zní takto, jak se jmenuje album Věry Martinové z roku 2020, ze kterého jsme slyšeli tuhle písničku. Ano?
1: Je nějaká možnost?
0: No tak možností je hned několik, ale tak já vám zkusím dát nějakou nápovědu. Tak je to buď to za A Meritum, nebo za B Memorandum, a nebo za C Martinum. Tak jak to vidíte, Josefe? Zkusíte A a děláte dobře. Je to skutečně Meritum, stejně tak jako kapela. To znamená, že budete mít dvě vstupenky na tento koncert. Já vám gratuluji. Nevím, jak to máte daleko, ale je to Kulturní centrum Rakovník, takže si to užijte, vydržte chviličku na telefonu a já vám řeknu více, ano?
1: Ano.
0: Vítečně. Tak a my pokračujeme dál. Před námi další muzika, blíží se polední menu. Vy dobře víte, že budeme soutěžit o hodnotnou cenu, o vstup do Westernového městečka, navíc spojený vstup s nějakým tím krásným představením a hned pro 4 osoby, takže buďte u toho. Jenom připomínám, že soutěžit by měli ti, kteří budou moci vyrazit na místo činu, abych tak řekl, už 10. července. Koukněte do kalendáře, jestli máte volno, jestli nejste někde u moře, ať to pak neprošvihnete. No a my jdeme za další muzikou v Country.

0: Tak je to celkem neuvěřitelné, jak ten čas letí, protože já písničku Tanečnice stále považuji za takovou jakoby novinku druhé trávy, no ale ona je z roku 1997, takže to zase až úplně taková novinka není, ale je to pořád čerstvý, pěkný, no, mám to rád, tuhle tu desku, myslím, že se jmenovala Pohlednice, ta deska byla opravdu skvělá. Přátelé, poslední písnička dnešního dopoledne. Před námi je polední menu. I s tou soutěží, kterou už jsme avizovali, to znamená tři písně, společné téma a pěkná cena pro toho, kdo bude mít čas 10. července. Mám tu ovšem také ještě avizo, nebo pozvánku, chcete-li, kterou mi Kačenka tady namluvila, abyste věděli, co se bude dít zítra ve vysílání Country Rádia, pokud si malinko přivstanete. V 6 hodin to všechno vypukne. Já si myslím, že já budu tak říkajíc ještě tuhej, ale jestli stáváte brzo, tak rozhodně se máte na co těšit. No, posuďte sami.
1: Pěkné pondělí, milí posluchači. Zdravím i Milana, ahoj. Tak my si zítra ráno budeme povídat o Nizozemí. To je země, která je jednak známá tím, že jako první na světě legalizovala manželství osob stejného pohlaví a v roce 2002 jako první země na světě oficiálně uzákonila eutanázii. No a teďka přichází s dalším prvenstvím, které souvisí s oslavami. O co přesně jde, tak to vám povíme už zítra mezi 6. a 10. hodinou na Country Rádiu. Těší se na vás Kačka s Vláďou.
2: Country počasí.
3: Dnes bude oblačná až zatažená obloha, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia.
4: Auto myjete pravidelně, ale co váš dům? Aquacare se postará o čištění a impregnaci střech, fasád i dlažeb a váš dům bude zase jako nový. Spočítejte si kalkulaci zdarma na aquacare.cz.
5: Knižní hrdinka Conny ožívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, vrátíme se ještě k prodlouženému víkendu. Víc než dvojnásobně stoupil letos oproti loňsku počet požárů o Filipojakubské noci. V noci z 30. dubna na 1. května, kdy lidé po celé zemi pořádali akce s pálením ohňů, jich bylo letos 160, loni jen 70. S tradičním pálením čarodějnic ale souviselo jen 10 případů. Většina požárů vznikla kvůli suchu. Loni mělo přímou souvislost s pálením čarodějnic 31 požárů. Cestující před prodlouženým víkendem naposledy slyšeli na nádražích důvody zpoždění vlaků. Správa železnic se tyto informace rozhodla z běžného hlášení vypustit. Nově se z drážních amplionů dozvíme pouze dobu, o kterou se vlak zpozdí. Cílem prý je, aby správa byla stručná a krátká. V Českém Švýcarsku pokračuje bitva hasičů s rozsáhlým požárem. S ohněm se tam potýká několik stovek hasičů a vrtulníky. Požár zasáhl oblast o rozloze 100 hektarů. V místech zásahu je zakázáno letat s drony a dalšími bezpilotními prostředky. Úřady tím cílí hlavně na nadšence, kteří by chtěli požár natočit sami. Jejich drony se totiž mohou ve vzduchu srazit s hasičskými vrtulníky a způsobit vážné škody. Stejně tak platí varování před vstupem do zóny zasažené požárem. Kvůli němu jsou pro veřejnost uzavřeny i silnice v okolí. Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje. Hasičům se v noci na dnešek podařilo udržet plochu, na které hoří pod 100 hektary. Ráno zasahovali na 95 hektarech. Plně pod kontrolou zatím oheň nemají. Do zásahu jdou znovu vrtulníky. Odhozený nedopalek nebo třeba tajné ohniště. Podle Tomáše Salova, mluvčího Národního parku České Švýcarsko,

0: svými obilnicemi a část z období starších Keltů, včetně pohřebiště. Luboš Dvořák, Mělnicko.
1: Novou plavební komoru Rohatec Sudoměřice na Baťově kanále na Hodonínsku už plují lodě a oficiálně tak začal její provoz. Díky stavbě se splavná délka prodloužila o 7 km na 60 km. Nově lodě proplují až do Hodonína. Jakou očekává ředitelství vodních cest návštěvnost, přiblížil ředitel Lubomír Fojtů.
2: V 90. letech se začal Baťův kanál zprovozňovat pro rekreační plavbu, tak v těch prvních sezónách byla návštěvnost zhruba 5000 lidí za sezónu. Dneska je to téměř 100 000 lidí a myslím, že letošní sezona už by těch 100 000 mohla i překonat. Právě díky tomu, že vlastně máme i další vodní cestu, máme víc přístavní infrastruktury a tak dále, vzniká stále více a více nových půjčoven a je stále více registrováno nových lodí. Takže já si myslím, že těch 100 000 možná letos už by mohlo i být překonáno.
3: Sport.
1: Tady je včerejší hokej. Čeští hokejisté zakončili české hry porážkou. V Českých Budějovicích podlehli Švýcarům 0-1 po samostatných nájezdech. S bilancí výhry a dvou porážek přesto obsadili na třetím turnaji seriálu Eurohockey Tour druhé místo, a to za suverénním Švédskem, které nestratilo ani jeden jediný bod. To byl včerejší hokej, to byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
3: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

Tak jsme byli na Brdech s Ivanem Látkem a teď vyrazíme do Boskovic, do Westernového městečka. No, ne úplně. Poslechneme si tři písničky, bude je zpívat Jindra Malík, Kapitán Kit a Pavel Bobek. A teprve ten, kdo pozná, co je společným tématem těchto třech písní, tak vyrazí právě do Westernového městečka Boskovice, kde na vás čeká bohatý program a zážitky. Užijete si tam v podstatě divoký západ, léto plné pohody a zážitků pro holky i kluky všech generací a k tomu program boskovického Westernového městečka. Takže před skokanem sezóny se stanou poslední červnové sobotní dny a sice dva koncerty Western Symphony, na kterých zazní melodie ze slavných filmových westernů. Z jejich hrdiny se setkáte i v živých scénách. Milovníci Majovek se vypraví s náčelníkem Apačů Vinetovem a Očetrhendem hledat poklad na Stříbrném jezeře. Kromě 22 repríz této inscenace se připravuje i 18 nočních show Kůň pátý element. Jde o dechberoucí mystický příběh a denně se bude hrát oblíbené představení Geronimo. Ve scénkách na hlavní třídě se potkáte s indiány, kovboji i se spisovatelem Karlem Mayem, naučíte se házet tomahavkem, střílet z koltů, rýžovat zlato a vydáte se na indiánskou stezku. Uvidíte ptačí dravce i z brusu novou minizoo. K tomu jídla a pití, co hrdlo ráčí, takže vás zdraví Westernové městečko Boskovice, těší se na vás a vy už poslouchejte a hledejte společné téma třech písniček, protože právě ten, kdo se dovolá jako první se správnou odpovědí, tak získává první vstup do tohoto Westernového městečka a to konkrétně na 10. července. Hovořili jsme o té inscenaci Poklad na Stříbrném jezeře, ta se týká právě tohoto dne, stejně tak jako všechno ostatní, co jste slyšeli. A ve hře jsou hned 4 vstupenky, takže ten, kdo vyhraje, získává cenu téměř za 5 000. Co k tomu dodat? Snad jen držím palce, hodně štěstí.

0: No, tak dozněla poslední soutěžní písnička, myslím, že je to zjevné a cena je připravena. Koukám na ní, jde tedy o vstupenky, 4 vstupenky rovnou tedy do Westernového městečka Boskovice a znovu připomínám, volat by měli jen ti, kteří mohou 10. července vyrazit právě do Westernového městečka Boskovice, protože ten den je tam poklad na Stříbrném jezeře a právě 4 vstupenky na tento den pro vás mám připraveny. Takže telefon s číslem 210 323 333 je odblokován a uvidíme, jak budeme úspěšní. Jdeme na to. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio. Kdo pak se nám dovolal?
1: Dobrý den, Jan Pečenka.
0: Dobrý den, Honzo. Odkud z Jihlavy voláte?
1: Z Jihlavy.
0: Z Jihlavy, výtečně. Helejte, mám tady ty vstupenky, vy byste teda 10. mohl vyrazit do Boskovic, jo?
1: Ano.
0: Tak výborně, tak teď jde jenom o tu správnou odpověď, soustřeďte se, protože ta cena je hodnotná, téměř 5 000, takže já tam nemohu dělat žádné kompromisy. A zajímá mě tedy, co mohlo být společným tématem 3 písní, které dozněly.
1: Láska jediná.
0: To ne, bohužel, to ne. O lásce ne? To není. Není, není to.
1: Tak pardon.
0: Takhle, jako souviset by to s tím mohlo, ale není. Je mi líto, Honzo, je mi líto, dáme prostor někomu jinému někdy Jasně. příště. Mějte se hezky, nashledanou. Takže ne, o lásce to není, i když říkám, souviset by to s tou láskou mohlo, ale hledáme jiné společné téma. Samozřejmě, jak to říkám vždycky, to neznamená, že to je jediné společné téma, to, které hledáme, ale hledáme to, které tam ukryl náš hudební dramaturg. Tak, další telefon, přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
2: Hello. Dobrý den, tady Milan taky.
0: Taky Milan, slyšíme dobrý se? Den. Ano, já vás slyším, Milane.
2: Taky Milan.
0: Odkud voláte vy?
2: Vimperka.
0: Z Vimperka, no tak je to dálka, ale stojí to za to.
2: Stojí to za to, já už jsem tam byl několikrát a jako nemá to chybu.
0: Jo, no tak výborně, tak tím je to lepší, tak teď jenom o to, jestli dáte správně ten tip, cože spojovalo ty 3 písničky, které jsme slyšeli.
2: Já si právě nemyslím, že láska, ale právě, že člověk bohužel opouští ženy a prostě nějaké opuštění nebo něco na ten způsob. Ztráta milované ženy nebo...
0: Ne, Milane, ne. Jdete,
2: taky nic.
0: Jste blízko, nebo ani vlastně nejste blízko. Lítáte kolem toho tématu, je to mnohem jednodušší. Je mi líto, Milane. Moc rád bych vám ty stupenky dal, ale nejde to.
2: Jasně,
0: jo?
2: To je v pořádku, tak tě.
0: Jasně, příště. Mějte se krásně, nashledanou.
2: Taky, krásný den, nashledanou.
0: No tak přátelé, vypadá to, že tentokrát to je poměrně složité, ale zase, protože v tom hledáte nějaké jinoté, je to taky jednoduché, je to úplně jednoduché. O čem zpívali Jindra Malík, Kapitán Kit a Pavel Bobek? Uvidíte, až to uslyšíte, ten výsledek, že je to fakt strašně jednoduché. Tak, 3. telefonát, to je napínavé dnes. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
3: Zdravím, Milane, ahoj, u telefonu Roman.
0: Roman, tak Romane, taky zdravím, odkud voláš ty, Romane?
3: Tady z Jižní Morava, Bučovice.
0: Jo, jasně, no tak vida. Tak a teď schválně, co ty tam vidíš jako společné téma těch 3 písní?
3: No já jsem tam viděl jména těch žen.
0: Přesně tak. Je to takhle Dallas jednoduché. Dallas, Jenofefa, Amanda. Takhle jednoduché to je a znamená to, že 10.7. si prohlédneš poklad na Stříbrném jezře ve Westernovém městečku v Boskovicích ještě s někým, protože má 4 stupenky. Vydrž mi chviličku na telefonu, jo?
3: Super, ano, děkuji.
0: Velká gratulace, tak jo, a jdeme dál. Tak přátelé, no bylo to dnes napínavé, však také ta cena stojí za to a budeme takhle soutěžit pořád dál v průběhu zhruba tak asi 10 dnů, takže rozhodně ty šance tady jsou, stačí jen poslouchat Country Radio, vyhrávat, no nebo prostě jen tak vyrazit na vlastní pěst.
4: Partnerem je Westernové městečko Boskovice. Co takhle vyměnit město za pravý divoký západ? Čekají vás nevšední zážitky v kulisách živoucího Westernového městečka a také velkolepá představení westernové-městečko.cz.
5: Polední menu na kanál.

0: Uslyšíte-li během vysílání tento výherní signál?
1: Country Fontana 2026.
0: Okamžitě volejte a vyhrajte vstupenky na jednu z letošních Country Fontán dle vlastního výběru. Nejrychlejší vyhrává.

0: Posloucháte polední meny, máme 4. května, venku všechno krásně kvete a přesně s tím koresponduje také dnešní jméno v kalendáři, protože dnes oslavuje svůj svátek Květoslav. Takže pánové, všechno nejlepší a posíláme hezkou písničku.
1: Polední meny Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

Ahoj, tady je Pavel Kopřiva z brněnského folk týmu. My se moc těšíme na pražskou country fontánu a to nejenom z toho důvodu, že se s váma potkáme, ale hlavně proto, že vám představíme zřejmě už naši novou desku. Takže ahoj v Praze.

přemýšlení a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přemýšlení.

Také dnes v poledne pro vás mám pozvánku na večerní pořad. Je pondělí, první pondělí v měsíci, to znamená, že od 19. hodiny vás čeká Čapek Show, tedy pořad, který jistě nadchne všechny příznivce americké muziky, zejména potom bluegrassu, na který se v Čapek Show hodně zaměřují. I dnes to tak bude, čeká vás zajímavý rozhovor, nějaké ty novinky a také nějaké vzpomínky, takže buďte u toho. Iva a Rostě Čapkovi pro vás připravili květovou Čapek Show na dnešní 19. hodinu.

0: Polední menu právě teď končí, to znamená, že před námi je 13. hodina. Předpověď počasí, další zprávy Country Rádia, ale také rozhodně musím popřát dobrou chuť všem, kteří stále ještě obědvají, protože to tak dělám vždycky, tak tedy dobrou chuť a příjemný poslech.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až zataženo. Na teploměru je od 22 do 27 stupňů Celsia. Zítra bude velká oblačnost, postupně se srážkami. Teploty 21 až 27 stupňů.
3: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
1: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené hity.
4: Když spustí housle, zaskejí brou.
1: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
5: Moon and all your splendor, no only my heart.
1: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
6: Stařičký šerif u Šlíně, prdlku poláhlý vztah.
1: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Spořiví Češi rádi vyráží za nákupy do Polska, odkud si vozí hlavně potraviny. To není žádná novinka. Ale teď pozor. V několika vzorcích hovězího masa tamní potravinářská inspekce odhalila bakterii, která může způsobit vážné zdravotní problémy. Přesně jde o jemně obalovanou hovězí panenku v 540-gramovém balení. Datum spotřeby uvedené na obalu je 3. května 2026. Je nejvyšší čas vybírat tábor pro děti. Většina z těch tradičních je už totiž obsazená, ale na některých se stále ještě dají najít volná místa. Je potřeba počítat s tím, že si připlatíte. Zatímco u klasických skautských stanových táborů se cena zvýšila jen nepatrně, ty pobytové se zázemím podle České rady dětí a mládeže podražily oproti loňsku zhruba o 10%. V Národním parku České Švýcarsko stále hoří. Platí zvláštní stupeň poplachu, kdy mohou hasiči povolat jednotky odkudkoliv. Požár je v nepřístupném terénu. Tady je mluvčí správy Národního parku Tomáš Salov.
2: Naši dronoví operátoři pomocí dronu zjišťovali, kde přesně hoří a rozsah toho původního požářiště. V okamžiku, kdy jsme vlastně tady tu práci vykonávali, tak ten rozsah toho požářiště byl už poměrně velký. Bylo to asi 500 na 200 metrů, bylo to asi 10 hektarů. Je to trošku zvláštní ten požár, protože za normálních okolností bývají takovéto požáry nahlašovány v mnohem menším stádiu.
1: Jakým způsobem se dá ušetřit na jídle, to nám přiblíží Luděk Savana Urbánek.
3: Nevyzvednuté obědy už nemusí skončit v odpadu. Střední škola stavební v Jihlavě spustila zkušební provoz automatu, který nabízí hotová jídla veřejnosti. Projekt reaguje na dlouhodobý problém s plýtváním i na změny ve školním stravování. Nový systém zatím funguje ve zkušebním režimu a podle vedení školy už teď budí zájem veřejnosti. A podle nás samozřejmě zaslouženě. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.
1: Plzeň koupí v příštích 2 letech 34 bateriových trolejbusů. Polovinu nákladů na jejich pořízení pokryje dotace. Stvrdit to musí ještě zastupitelé 14. května. Tady je náměstek primátora Aleš Tular.
4: Díky této dotaci dopravní podnik nad rámec své koncepce obnovy bude nakupovat dalších 34 bateriových trolejbusů. Dělá to v zájmu náhrady těch klasických dieselových autobusů za bezemisní vozidla. Díky těm novým bateriovým trolejbusům budeme schopni na linkách 22, 27 a 29 zcela teda nahradit autobusy bateriovými trolejbusy.
0: Sport.
1: Tady je včerejší fotbal. První nadstavové kolo nejvyšší fotbalové soutěže pokračovalo včera 3 zápasy. V rámci skupiny o titul si druhá Sparta poradila s Jabloncem 2-0 a snížila náskok vedoucí Slávie na 8 bodů. Třetí Plzeň si poradila s Hradcem Králové 3-1 a v rámci skupiny o záchranu Teplice remizovali se Slováckem 1-1. Tolik včerejší fotbal, tolik zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Dostali jsme se za 13. hodinu. Mirek Hofman a Ivan Černý nám zahájili tuhle tu hodinu. S vámi je Milan Schmidt, přeji vám krásné odpoledne. V kukátku Country Rádia se nechte pozvat do Brna na pěknou akci, čekejte zase nějakou soutěž. Z muziky potom třeba Elišku Kotlínovou, nebo Johnnyho Cashe, anebo Jiřího Zmoška. Příjemný poslech, dobrý den.

Už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35, a že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si,

0: vlakem Country Rádia.
1: Po delší době vyrazíme do Brna, kde vás pozveme na opravdu moc krásnou akci. Pozve nás konkrétně Mia Peterková, kterou tímto zdravím. Ahoj, Mio.
2: Zdravím tě, Milene, a zdravím posluchače Country Rádia.
1: Tak já se po roce opět ozývám, abys nám řekla něco o akci, kde si užijeme muziku, příjemnou atmosféru a přitom ještě někomu pomůžeme. Tak povídej, o co jde?
2: Tak v neděli 17. května v Brně na náměstí Svobody proběhne už čtvrtý ročník benefičního festivalu Kriplkára Candec, kterou pořádá Brněnská liga vozíčkářů.
1: Ano.
2: Tahle akce je znovu za podpory městské části Brno Střed, za což jsme moc vděční, že nás podporují. A můžeme se těšit na různožánrový program.
1: Povídej, kdo všechno vystoupí a na koho můžeme přijít?
2: Tak ve 14 hodin to celé zahájí kapela The Tap Tap, což je hudební soubor složený z handicapovaných studentů a absolventů škol Pražského Jedličkova ústavu. A oni jsou známi s tím, že ze svého postižení si střílí.
1: Ano.
2: Ty písně jsou plné černého humoru a je to takové upřímné a boří to bariéry mezi zdravými a handicapovanými.
1: Ano, ano.
2: Což je vlastně i záměr tohoto festivalu, aby vlastně lidé, kteří se přijdou zúčastnit, podívat, zažít to, tak viděli, že ti handicapovaní jsou prostě lidé tak jako všichni ostatní.
1: Přesně tak. The Tap Tap známe, na koho se můžeme těšit dál?
2: Po The Tap Tap bude následovat Monika Birtusová, která tentokrát nevystoupí se svými autorskými písněmi, ale
1: ano.
2: Vystoupí s programem pro děti a děti si budou moct vyzkoušet přímo na pódiu a do mikrofonu, jaké je to být zpěvákem. Po nich bude brněnská kapela Zkusme to.
1: Ano.
2: Pak bude následovat Matěj Morávek a kapela. A večer uzavřou energičtí ukulele Troublemakers.
1: Ano. Možná bychom měli ještě našim posluchačům připomenout, čím je vlastně tenhle ten festival tak prospěšný.
2: Výtěžek tady toho festivalu podpoří projekt Rehabilitace Vertikalizace, který pomáhá klientům ligy vozíčkářů znovu se postavit, a to doslova obrazně na vlastní nohy. Projekt vlastně využívá speciální rehabilitační pomůcky, které podporují správné držení těla, zlepšují fyzickou kondici a hlavně přispívají k větší samostatnosti lidí s postižením.
1: Tak to je tedy pozvánka na festival, který nás pobaví a navíc prospěje dobré věci. A ještě nám řekni, pro koho je tenhle festival určený?
2: Tak festival je určený pro širokou veřejnost, pro kohokoliv je zdarma. A rodiny s dětmi tam budou mít ještě třeba malování na obličej, zdobení henou, tvoření s ligovým centrem denních služeb, sportovní a zážitkové aktivity, jako je slalom na vozíku nebo kroužková výzva z pěti stanovišti. Takže opravdu kdokoliv přijde, tak bude vítán a doufáme, že i spokojen. Ještě tam budou stánky s občerstvením, alko, nealko, s jídlem, pitím pro děti. Bude tam propagační stánek ligy vozíčkářů, kde se budou dát zakoupit výrobky denního centra služeb a i kapela The Tap Tap tam vlastně po dobu svého vystoupení bude mít stánek, kde bude takový ten kapelový merch.
1: Jasně. Úplně závěrem, prosím, řekni ještě jednou, kdy a v kolik hodin a kde?
2: V neděli 17. května od 14 do 20.00 Brno, náměstí Svobody, čtvrtý ročník benefičního festivalu Kriplkára Candec. A moc se na vás těšíme.
1: Děkujeme za pozvánku, měj se krásně, ahoj.
2: Taky děkuju a mějte se moc hezky, ať se vám vše daří. Ahoj.

0: s Country Rádiem na cestách.
1: Opět je tady trocha dopravních informací, pojďme se podívat opět tak, jako obvykle na koleje i na dálnice. Začínáme na kolejích, a to konkrétně na trati 011 Praha hlavní nádraží Kolín, Český Brod, Praha Masarykovo nádraží. Došlo k poruše vozidla a v úseku Český Brod, Praha Masarykovo nádraží je odřeknutý vlak. Sledujte pokyny dopravce. Koukám pro vás i na dálnice. D1 má problém na 119. kilometru. 119. kilometr ve směru na Prahu hlásí požár nákladního auta. Takže tam rozhodně budou problémy, tam se asi zdržíte. D1 tedy není ale jediné místo, kde byste se mohli zdržet. D35 také hlásí problémy na 121. kilometru ve směru na Hradec Králové, havarovalo osobní auto do dopravního značení, tak i tady počítejte s nějakými těmi problémy. A to by mělo být pro tuto chvíli zatím všechno. Koukám se ještě na D5, jak to vypadá tam. Ta vypadá celkem klidně, trošku hustější doprava na příjezdu do Prahy, ale jinak je průjezdná hezky, takže vám všem přejeme šťastnou cestu.
0: Country Radio. Country Fontána 2026. 13. června, Arena Štvanice Praha. Na další ročník country, tramské a folkové přehlídky vás tentokrát zveme na centrální kurt Štvanice. Vystoupí Ivo Jahelka, Honza Vančura, Miroslav Paleček, Roman Horký a Kamelot, Folk Team, Tomáš Linka, Country Sisters, Frankie and the Deadbeats a kanadské dívčí duo Sugar Crash.
2: Proč vyčítat potám, že se motám, to by bylo asi nesprávné.
0: 12 hodin živé muziky, to je Country Fontána 2026. 13. června, Arena Štvanice Praha.
3: Někdy stačí jen lehce naťuknout a vzpomínky se vrátí jako vlaštovky z jara.
4: Nezapomínej, když hrál jsem Tennessee
3: Vals. A tak se nám vybaví první lásky.

0: kamarádi, s kterýma stálo za to vyrazit z města.
1: Táhnou krajinou podivný stíny.
0: Country Radio s námi se vzpomíná až hamba. Noční Country Jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční Country Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam na Country Rádiu.
2: Country Rádio.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu.

0: Tak tohle byl Kris Kristofferson a krásná písnička Why Me Lord, ale vaše pozornost měla směřovat spíše k tomu, co se dělo před písničkou, protože tam zazněl právě ten výherní signál, na který čekáme, a znamená to, že někdo z vás vyhrává rovnou teď dvě vstupenky na Fontánu. A já už zdravím, dobrý den, tady je Milan Country Radio.
1: Dobrý den, zdravím vás taky, tady Olin.
0: Tak děkuji. Oline, gratuluju.
1: Děkuji, děkuji.
0: Volal jste, předpokládám, a vím tedy, na ten výherní signál.
1: Ano.
0: To znamená, že vyhráváte dvě vstupenky, budete chtít jet kam?
1: Do Ostravy.
0: Jezdíte tam pravidelně do Ostravy?
1: Jezdím,
0: jezdíte,
1: ano.
0: Jezdíte, máte to prakticky nejblíž teda, tak je to jasné. No a je tam letos nějaký favorit, na kterého se těšíte z toho programu?
1: Já mám rád Tomáši Linku.
0: Aha.
1: Ten fouká harmoničku, já foukám taky, takže se snažím trošičku, ne, samozřejmě na něm nedošáhnu, ale
0: jasně.
1: Prostě jako... Jasně. Vždycky si podle nějaký obzoru cítím, bereme, že jo, takže
0: jo, tak se na to. Muzika není soutěž, že jo, muzika se dělá prostě jen tak, no.
1: Pro zábavu, pro
0: jo, jo, přesně tak, no já myslím, že v Ostravě máte výběr skvělý, hlejte Věra Martinová, to bude nádherný koncert, Neres a Lucia, perfektní, Spiritual Quartet, pokračování kvintetu, Tomáš Linka, Přímá linka, Honza Nedvěd mladší a Příbuzní, Epidemie a Nové struny, já myslím, že to je výběr jako hrom, že to bude zábavné.
1: Na Kubu se už těším.
0: Tak výborně. Takže užijte si, vydržte mi ještě chviličku na telefonu a to je celé, ano?
1: Já moc krát děkuji, moc.
0: Není vůbec zač. No a přesně takhle to probíhá, přátelé. Poslouchejte Country Radio a když zazní výherní signál, volejte. Ten, kdo se dovolá jako první, vyhrává dvě vstupenky na Fontánu a může si sám vybrat, jestli do Prahy, do Brna nebo do Ostravy. Tak, jako to teď udělal Olin.
2: Ahoj, tady Tomáš Linka a já bych vás rád pozval na Fontánu, která bude v Praze 13. června a budu tam já, moje kapela Přímá linka a spousta dalších krásných kapel, takže bude veselo. Ahoj, Tomáš Linka.

Člověk jde cestou, aby potkával lidi. A když je potká, tak musí zas jít. A když je pozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl by jít. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída. Ohlédneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída. Tak se to v životě jak

výpadek bída, ohlédneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, vzestup, výpadek

poznal.

bída, ohlédneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, vzestupů, padek, bída.

0: No, nadupaná muzika, zpěvačka s krásným hlasem.
1: Zase jednou bude lépe.
0: No tak to je to, co můžu teda. Takže Lucie Nen Cover, Lucka Dobrovodská se svojí kapelou ve vysílání Country Rádia a dotáhla nás až ke 14. hodině, kdy nás čekají pozvánky za kulturou. Má je připravený Tomáš Adamec a pokud chcete také vidět, jaké bude počasí, tak i to Tomáš připojí. Ovšem, ještě než dám slovo Tomášovi, tak tady je Kačka, která vás pozve na zítřejší ráno, takže pokud budete zítra napřímo po 6. hodině raní, čeká vás toto.
2: Pěkné pondělí, milí posluchači, zdravím i Milana, ahoj, tak my si zítra ráno budeme povídat o Nizozemí. To je země, která je jednak známá tím, že jako první na světě legalizovala manželství osob stejného pohlaví a v roce 2002 jako první země na světě oficiálně uzákonila eutanázii. No a teďka přicházejí s dalším prvenstvím, které souvisí s oslavami. O co přesně jde, tak to vám povíme už zítra mezi 6. a 10. hodinou na Country Rádiu. Těší se na vás Kačka s Vláďou.
3: Country počasí.
4: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až zataženo. Na teploměru je od 22 do 27 stupňů Celsia. Zítra bude velká oblačnost, postupně se srážkami. Teploty 21 až 27 stupňů.
5: Raz, dva, tři, čtyři.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Karel Kahovec a Viktor Sodoma a George and Beethovens vystoupí ve středu 6. května od 19 hodin a 30 minut v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Schovanky hrají na Barče v pondělí 11. května od 19 hodin. Kulturní dům barikádníků, Saratovská ulice, Praha 10. KTO a večer plný písní a také vzpomínka na Valdu Matušku. Sejdeme se ve středu 13. května od 19 hodin v Chebu v Kulturním centru Svoboda. A ještě dnes už vlastně legendární 38. ročník Ražického Pražce. Přírodní amfiteátr Ražice u Písku. Pátek 15. až neděle 17. května. Tradiční třídenní festival bude plný hudby v přírodě. Zahrají Nezmaři, Epidemie, Asonance, Klíč, Malina Brothers, Gladly SV a 20 dalších. Stanování a karavany i tentokrát zdarma. Tolik pozvánky. Hezký den a hezkou zábavu přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
2: Snad jsem si zmýlil.

Tak to byla jedna hokejová v podání Ivana Mládka. Máme 14 hodin a k tomu 7 minut. Já myslím, že na hokej v tuhle chvíli nemyslíme, ale myslet můžeme na to, že vyrazíme do přírody. Já myslím, že o tom bude i Kukátko Country Rádia, kde bude taková určitá pozvánka na hezkou podívanou přírodní. Čeká nás i druhý díl našeho povídání v Tulácké stezce na téma železnice, to si také nenechte ujít. No a čeká nás i muzika, ze které vybírám určitě Raduzo a Roberta Křesťana, dále potom Vabio Rivolu a taky Boba Dylana. Toho si poslechnu moc rád, písnička, kterou známe právě i v podání Roberta Křesťana z našeho vysílání, ale nehraje se zase tak často, tak my si dáme v té originální verzi, tak jak ji nahrál a naspíval Bob Dylan. Já vám přeji příjemné odpoledne s Country Rádiem.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: Je tady další Kukátko Country Rádia, kdy volám do české krajiny, takže volám pana Dostála. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak pane Dostále, jak na jaře u vás, co nového v rezervacích?
2: Tak u nás v rezervacích máme takové ty příjemné jarní povinnosti nebo starosti, to znamená počítáme přírůstky, začínají se nám kromě praturů rodit i první hříbata a patří to určitě i k takovým těm vrcholům té návštěvnické sezóny, kdy právě ta mláděta přitahují návštěvníky nejenom z České republiky, ale i ze zahraničí.
1: Mm-hmm, takže teď možná je ta nejlepší chvíle se přijet podívat na mladé koníky?
2: My vždycky to jaro a potom třeba začátek podzimu, to babí léto, doporučujeme jako ty úplně nejlepší chvíle pro návštěvu rezervace, protože jednak návštěvníci mohou vidět právě ta mláďata a za druhé je ještě takové příjemné počasí, nejsou taková ta letní parna, kdy tam někdy bývá k nevydržení.
1: Takže určitě pozvánka třeba pro děti a nejen pro děti, jinak když jsme u dětí, nedávno jsme mluvili o tom, že spatřila světlo světa ta oblíbená kniha Pratuří pohádky, jak to vypadá, daří se jí?
2: Pratuří pohádky nám dělají velkou radost, kniha se dobře prodává a nejenom, že se dobře prodává, ale díky štědrosti autorů a vydavatelství z prodeje té knihy jsme získali velmi významnou částku na podporu aktivit v rezervaci, za což velmi děkujeme. A pokud by někdo chtěl nás i touto formou podpořit, tak se určitě může podívat na naše stránky česká-krajina.cz, kde k tomu uvidí další informace.
1: Tak jsem rád, že jsme mohli nabídnout jen dobré zprávy, pane Dostále. Zdravím vás i všechny vaše svěřence, ať se vám daří a brzy zase naslyšenou.
2: Také moc děkuji, na shranou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak pojďme si dát pár dopravních informací. Začnu tím, že zopakuji polodenní výluky, týkají se úseků Chýnov Obrataň, Budišov nad Budišovkou, Suchdol nad Odrou a Lipno Rybník. Tam počítejte stále ještě s přesedáním na autobusy. No a teď pojďme na dálnice, hodně zlobí D1, mám tu hned několik zpráv, a sice na 118,5 km ve směru na Prahu se dořešuje požár vozidla, je to tam uzavřené, takže počítejte s problémy. D1 ještě jednou, a sice 329,5 km ve směru na Brno, je tady havárie nákladního vozidla, počítejte s problémy. Koukám pro vás ovšem také na D0, tedy na Pražský okruh, na 18. kilometru ve směru Gruzině, tedy k D7, jsou v sobě dvě osobní auta, i tady počítejte se zdržením. Přejeme vám šťastnou cestu.

Bonanza, pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza, každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.

pak přišel den, kdy potok čistý zase byl. Černý volej podivně se někam vytratil. Milej pán ve fraku přišel, smlouvu roztrhal a náš traper zas u chaty benjo pikoval. No konečně přišel k rozumu. Potok opět křišťálově vodu čistou měl. Náš hrdina

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dnešní povídání bude železniční a proto je tu Miloš Keller.
2: Posloucháte pořad Tuláckou stezkou, posloucháte jeho druhý díl, první díl jste slyšeli kolem 10.40 a dokončíme naše povídání zhruba v 18.10, ale nepředbíhejme. Se mnou je ve studiu generální ředitel české firmy AŽD, pan Zdeněk Hrdle, a povídáme si o kopidlnce. A teď bychom mohli přejít k provozu. Je tam několik novinek a několik zajímavostí.
3: Ano, my jsme pro tuto turistickou sezonu rozšířili jízdní řád o ještě dvě linky ráno a večer, které pojedou z Dětěnic do Kopidlna, z Kopidlna do Dětěnic, a hlavně rozšířili jsme tu prostřední obrat, tu prostřední linku, která pojede nejenom do Dolního Bousova, ale z Dolního Bousova přes Kněžmost do Bakova nad jezerou města a do Bakova nad jezerou vlastně toho velkého nádraží, a tam bude končit a zase pojede zpátky. Takže vlastně jsme rozjeli tu linku po celé té trati 063 Bakov nad jezerou až Kopidlno.
2: Kromě toho vozidla, o kterém jsme si povídali i minule, vozidla Edita, experimentální drážní vozidlo, tak se tam ale v letošním roce objevuje i něco nezvyklého v tomhle kraji.
3: Tak... já nevím, jestli to mám říct, ale řeknu to, protože mě na Country Radio mezi váma opravdu dobře, takže to budete vidět jako první, ale my v polovině května tohoto měsíce tedy umístíme na koleje tramvaj, která bude přizpůsobena pro jízdu na železniční trati. To znamená, že tam bude tramvaj, která bude nabíjena bateriemi, bude vybavena bateriemi, bude se nabíjet a bude jezdit zatím experimentálně bez cestujících mezi stanicemi Dolní Bousov a Kopidlno. Ale samozřejmě tady čekáme na zase součinnost drážního úřadu, aby jsme postupovali přesně podle toho, jak nám doporučí.
2: Já se s dovolením u té tramvaje zastavím, protože to mě zajímá, co to je za tramvaj, kde jste k ní přišli?
3: Tak musím teda poděkovat dopravnímu podniku města Brna, panu generálnímu řediteli Havránkovi a všem lidem, kteří nám s tím pomáhali. Takže jsme ji koupili v Brně, kde se rekonstruovala. A v květnu, v polovině května, se převeze do vesnice Domousnice, kde se nakolejí z tahače, za přítomnosti tahača a jeřábu, se nakolejí na tu naši trať a bude dál jezdit jako železniční vozidlo experimentální po českých kolejích. Co tím chceme vlastně říct? Tady se hodně mluví o vlakotramvaj. Jezdí se do Německa, do Karlsruhe, a tam se prostě řeší vlakotramvaj. Všechno se to řeší jakoby nekonkrétně, všechno, co se řeší jakoby tak nějak filozoficky, bych řekl, ale nic se za ty léta nepohlo. To znamená, že my jsme tímto krokem chtěli vyburcovat v tom, že ty regionální tratě skutečně mohou být obsluhovány jednoduchými, levnými bateriovými vozidly, aby prostě jsme na něj nemuseli zavírat provoz a aby ekonomicky ta jízda po těch regionálních tratích byla aspoň trošku pozitivní. To je ta základní filozofická myšlenka.
2: Tak zatím to bude tedy bez cestujících, ale jako podívaná, a pro fotografy to určitě bude veliká zajímavost. Já doplním, že to je KTčko, tedy obousměrná tramvaj. A my se v dalším vstupu po 18. hodině a 10. minutě na Kopidlnku vrátíme a mimo jiné si povíme něco o tom, kam se vypravit do okolí Kopidlnky.
0: Tento pořad přináší česká společnost AŽD a její Švestková dráha. Unikátní železnice v Českém středohoří. Zajištění bezpečnosti na železnici, v metru i na silnicích, je naším posláním. AŽD. Bezpečně k cíli.

0: Tantry počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až zataženo. Na teploměru je od 22 do 27 stupňů Celsia. Zítra bude velká oblačnost, postupně se srážkami. Teploty 21 až 27 stupňů.
0: Auto myjete pravidelně, ale co váš dům? Aquacare se postará o čištění a impregnaci střech, fasád i dlažeb a váš dům bude zase jako nový. Spočítejte si kalkulaci zdarma na aquacare.cz.
2: Knižní hrdinka Conny ožívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.

Ahoj kamarádi, tady je Zdena Vřešťál, celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: pozvou vás do dávek.
1: Severní vítr je krutý.
0: Vrátí vás do mládí.
2: U stánku na levnou krásu postávají a smějou.
0: Přinesou lásku.
3: Mám vás strašně rád.
0: České písničky. Na Country Rádiu.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, začneme jednou velmi prospěšnou zprávou. Dobrovolníci na Brněnsku a v blízkém okolí v posledních letech každoročně zachrání desítky srnčat, která by jinak uhynula při sečení luk. Používají k tomu drony s termokamerami, které ukrytá srnčata zavčas odhalí. Jen loni takto díky jejich činnosti přežilo přes 150 srnčat. Levné balíčky z Číny se brzy významně prodraží. Evropská unie totiž ruší bezcelní limity na zásilky z asijských internetových obchodů. Za každou položku v zásilce budeme muset zaplatit clo přes 70 korun. Celkové náklady za balíčky tak vzrostou o desítky procent. Povinná elektronická evidence tržeb se po skoro 7 letech vrací. Vláda ANO, SPD a motoristů na svém jednání schválila její znovu zavedení od ledna příštího roku. Živnostníci, kteří platí paušální daň, mohou být od povinnosti evidovat tržby osvobozeni. V takovém případě ale pro ně vláda výrazně zdraží sazbu paušální daně. Středočeský fond obnovy venkova, to jsou další finanční možnosti pro obce. Pokračuje Luboš Dvořák.
2: Středočeský fond obnovy venkova je určen obcím do 2000 obyvatel a patří mezi nejvyhledávanější krajské dotační programy. Umožňuje obcím postupně obnovovat majetek, reagovat na aktuální potřeby obyvatel. Letos se žádostí uspěly Vodochody, Krušovice a Jivina u Mnichova Hradiště. 500 000 půjde na opravy chodníků v obci. Luboš Dvořák, Mnichovo Hradištsko.
1: Horská střediska v Královéhradeckém kraji zahájila turistickou sezonu. Do letního provozu se rozjeli lanovky v Krkonoších i Orlických horách. V provozu jsou také půjčovny kol nebo koloběžek, atrakce pro děti a další služby. Tady je mluvčí ski resortu Černá hora Pec.
3: Lidé využili volné dny a vyrazili jak na kabinkovou lanovku Černohorský expres z Janských lázní na Černou horu, tak na sedačkovou lanovku Portážky ve Velké Úpě. Na obou místech jsou u horních stanic otevřené dětské parky. Z Portášek i z Černé hory lze sjet do údolí na koloběžkách. První návštěvníci dorazili už i na Bobovku, do lanového centra Monkey Park a do dětského parku Lemurie přímo u Pecké přehrady.
0: Sport.
1: Ještě včerejší Formule 1. Závod plní dramatu, ve kterém došlo i na ošklivou nehodu. Velká cena Miami Formule 1 se navzdory očekávání odehrála výrazně v suchých podmínkách a nejlépe je zvládl Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. Druhý skončil Lando Norris z McLarenu. Třetí Norrisův týmový kolega Oscar Piastri. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada, haha, možná můžete být rád.

krásu v tý... Dobré odpoledne, pondělním odpoledním vysíláním Country Rádia vás bude provázet Miloš Keller, a to až do 18. hodiny. Na úvod odpoledního vysílání jedna dobrá zpráva. Opět je tento pracovní týden o jeden den kratší, což si myslím, že v pondělí je docela povzbudivá informace. Další informace jsou tady taky. Kdo nám bude hrát a zpívat The Beatles, Honza vyčítal, Epidemie, také Vojta Kyďák, Tomáško, Hana Horecká nebo Žalmana Spol. V Kukátku bude pozvánka na jednu zajímavou železničně hudební akci a nebudou chybět dopravní informace v půl. Pojďme na to ještě jednou. Dobré odpoledne s Country Rádiem.

vzácnosti, když je teplo, vzduch divně chladí. Mrazí mě v zádech, to s jakou něžností, jsou zpátky v čase a zase tak mladí. Hladí ho očima na mou v přístavu, říkaj vrať se, než zmizí do davu. Do kapsy křížek, pro štěstí na cestě.

Zdravím vás, Lucie z kapely Epidemie, a moc ráda bych vás pozvala do Děhylova u Ostravy na Country Fontánu, která proběhne v sobotu 20. června. Těšíme se na vás.

tělo, jak ten čas letí. Dnes se to otáčí, mou rolí je být opora. A je čas na slova.

0: kukátkem Country Rádia.
1: V tomto kukátku bude zajímavá pozvánka na jednu akci železničně hudební. Koná se totiž na železničním nádraží, nebo přesně řečeno zastávce. Více vám o tom poví už Saša Niklíčková, kterou zase pro změnu znáte třeba se sdružení Mňau Mňau Band, které soutěží v soutěži folkové stupně. Ale zpět k tomu festivalu. Sašo, máš slovo.
2: Ahoj, tady Saša Niklíčková. Jménem sdružení Underfolk vás zvu na festival Trempuráj v sobotu 9. května od 17 hodin na železniční zastávce Sudoměř u Mladé Boleslavy. Vystoupí kapely Hlas Hor, Kati, Korzáři a písničkář Vojta Kyďák Tomáško. Pro zájemce je připraven příjezd historickým autobusem Škoda 706 RTO z Mladé Boleslavy. Pro další informace sledujte facebookové stránky Underfolk. Těšíme se na vás.

0: Country rádiem na cestách.
1: 2 minuty po 15:30 máme tady dopravní informace. Problémy jsou na pražském okruhu na D0 a to ve směru od D1 k D7. Kolony začínají už u Jesenice a rozjíždí se to až za Ořechem. Regulují se vjezdy do obou tunelů, protože jsou tam 2 nehody. Jedna na Radutínském mostě, to jsou kamiony, a jedna potom u odbočky na Ořech. A pokud projedete za Ořech, tak počítejte s tím, že v Lipské, to je pokračování pražského okruhu, tedy už 7, ve směru k letišti je u 50 omezení. Jsou tam kolony, které začínají u odbočky na Evropskou. A omezení je i v opačném směru na dojezdu od Slaného do Prahy, počítejte asi s 20 minutami. D4 na dojezdu do Prahy ve směru od Příbramy u Jíloviště, dopravní nehoda, jezdí se jedním pruhem. A ještě D1 ve směru z Brna do Prahy, počítejte se zdržením od 150. kilometru na 120. je dopravní nehoda. Další doprava za hodinu.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
3: To je, panečku, provoz a těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
4: Country pod kapotou, váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie. Polední menu Country Rádia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
5: To hurá! Konečně jsem se dovolal.
6: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
4: Polední menu Country Rádia.
7: My vás posloucháme každý den právě v práci.
4: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country Rádiu.
8: Partnerem je Westernové městečko Boskovice. Co takhle vyměnit město za pravý divoký západ? Čekají vás nevšední zážitky v kulisách živoucího Westernového městečka a také velkolepá představení westernové-městečko.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Kdo nám na country rádia hraje a zpívá? Tohle byly Rangers a nahrávka s názvem Teče voda. Písnička, kterou Rangers natočili na své třetí album v roce 1971. A teď už Paul Simon a Art Garfunkel. Melodie z LPčka Vulcans z roku 1967. A také tahle melodie zazněla ve filmu The Graduate. Tedy Hey Mrs. Robinson. A pak je Vojta Nedvěd nebo Pavel Dobeš. Tak hezký poslech. Tohle všechno na country rádiu.

Mámo, svaž mi můj ranec, je ze mě europoslanec. Ještě si dám jednu jogobelu a rychle mažu na vlak do Bruselu. Mám v očích slzy a bolno mi je, oni mě poslali do Belgie. V Belgii od moře studeně fíčí, pěkně vám děkuju, moji voliči, za mrzký peníze do cizí

mámo, svaž mi můj ranec. Je ze mě europoslanec. Už i ten čokl se mi směje, že jedu na 5 roků na galeje. Přibál mi opodel do na mé refma, ať vše, co potřebuje český lev má. Když by snad pochybělo rozumu, ten jistě koupí v místním Konzumu. Za mrzký peníze do cizí země odcházím teda, i když ne.

0: eu, mámo, svaž mi můj ranec.
1: Tak se nám do téhleté hodinky vešel ještě Jarek Nohavica se svou europísničkou, ale teď už Tomáš Adamec. Nejprve informace o počasí a po 16. hodině pravidelné zpravodajství. Vysílání po 16. hodině otevřou KTO a Hoptropáci a co bude dál, vám prozradím právě po těchto dvou interpretech. Teď Tomáš Adamec.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až zataženo. Na teploměru je od 22 do 27 stupňů Celsia. Zítra bude velká oblačnost, postupně se srážkami. Teploty 21 až 27 stupňů.
4: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tedy už jsem byl mockrát. Tamhle! Ah, no to je zase daleko.
2: Tuláckou stezkou, s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
4: No jo, tady jsem ještě nebyl.
2: Pojďte a vyslechněte příběhy z dob dávno minulých.
5: Stalo se to dávno. Už je to roku pár.
2: Kdy hrdinové byli ještě hrdiny.
6: Tým mužem byl Jim Bridger, jak říká kronika.
2: Padouši měli šmanc.
7: Měl černý sombrero, na něm bílej prach. Pod ním hadí oči, ze kterej šel strach.
2: A rameno zákona svou váhu.
8: Moji svobodu vzal šerif Johnston.
2: Country Radio. Příběhy z časů, kdy to ještě stálo za to.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Maturanti až do středy skládají státní maturitní zkoušky. Ke státním maturitám jde letos poprvé 84 249 středoškoláků. A to je více než loni. Za letošní březen a duben spadlo dohromady v Česku nejméně srážek za celé sledované období od roku 1961. Za oba měsíce napršelo v průměru celkem jen 32 mm vody, tedy 32 litrů na metr čtvereční. Na zajímavou a hezkou výstavu nás pozve Luboš Dvořák.
2: Zámek Brandýs se nad Labem otevře v polovině května výstavu k 500. výročí nástupu Habsburků na český trůn. K nejvzácnějším exponátům bude patřit kopie svatováclavské koruny, zapůjčená arcivévodou Karlem Rakouským, nebo kopie řádu Zlatého rouna. Výstava nazvaná Habsburkové osudy, lásky a politika potrvá do konce října. Luboš Dvořák, Brandýs nad Labem.
1: Aut na našich silnicích je čím dál více. Blíže Luděk Savana Urbánek.
3: Na dálnicích a silnicích jižní Moravy dále přibývá aut, ukazují to nová data státních silničářů. Největší nárůst je patrný na D1 a D2, které patří k nejvytíženějším úsekům v regionu. Naopak na některých silnicích, včetně průtahu Vyškovém, provoz podle srovnání z let 2020 a 2025 mírně klesl. Nákladní doprava však naopak přibývá. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Adam Ondra se chystá na výjimečný okamžik kariéry. Na začátku června se bude konat domácí světový pohár ve sportovním lezení, a to poprvé na ostrově Štvanice v Praze. Po třech ročnících na Letenské pláni se akce stěhuje do nového prostředí a přináší i zásadní novinku. Vedle boulderingu se bude soutěžit také v lezení na obtížnost. Tolik zprávy, hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

I nadále dobré odpoledne od Miloše Kellera. Za chviličku Olympic, snad jsem to zavinil já. Další výběr muziky jsem úplně tak já nezavinil, ale vím, co budeme hrát. Kenny Rogers Lucille nebo Tomáš Klus Nina. Zazní také Karel Kahovec, Don Williams a Emilu Harris nebo AG Fleck. Nebude chybět kukátko s kulturní pozvánkou Doprava v půl a v druhé polovině hodiny opět zazní výherní signál na vstupenky na Fontánu 2026. Podrobně vám o tom povím včas. Výherní signál bude v druhé polovině hodiny, takže teď nezkoušejte telefonovat a spíš pozorně poslouchejte. Ještě jednou dobré odpoledne.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiný. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské plátno, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Radkem Country Rádia.
1: Sdružení Underfolk pořádá své akce a koncerty buď to v Pardubicích nebo v Liberci, ale čas od času i na jiných místech. Tentokrát nás Petra Paleščáková pozve do Liberce.
2: Zdravím všechny příznivce libereckých koncertů v kavárně Crosscafé Pražská. Spolu se sdružením Underfolk vás zvu na koncert dvou jihočeských kapel s vlastní autorskou tvorbou Bonsai číslo 3 a Zenotonin. Ve středu 6. května od 19 hodin se na viděnou těší Petra Paleščáková.

vítr safia, krém honí bílý fáč. Pláni jdou se svou muzikou, trochu stříbra na strunách. Síní zní smích dětí, co fůru věcí smí. Práší z nich vítr safián do umrzlých dvou.

0: s Country rádiem na cestách.
1: AG Fleck a předtím Don Williams a Emmylou Harris nás dovedli až k dalším dopravním informacím. Je 5:30. Nejprve dobrá zpráva, D8 za Ústím nad Labem ve směru ke státní hranici už je otevřená, tunel už je průjezdný a kolona se rozjíždí, už nehledejte objízdnou trasu. Stále problémy na N0 na Pražském okruhu od D1 k D7. Jsou dvě nehody, jedna na Radutínském mostě a jedna u odbočky na Ořech. Kolony jsou už od Jesenice a počítejte tak se 40 minutami. D1 na dojezdu do Brna od Vyškova. Kamiony postávají od 218. kilometru a osobní auta v levém pruhu od 212. Je to tak na 25 minut zhruba. A ještě 37 Poděbrady Chrudim, u Dražkovic je dopravní nehoda a potom na obchvatu Chrudimi. Tam je momentálně 37 neprůjezdná. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio. Housle,
0: akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif už líně prdl po poláhli vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami. Trampské tamtamy na Country rádiu.
4: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 5. května se vydáme do Ptačí říše. Průvodcem nám bude ornitolog a fotograf Honza Greenwald.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Krotoru nad krajinou, volací znak Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má. Když se k času přidá štěstí a vrtulník dosedá.
1: Zvuk rotoru nad krajinou, volací znak Krištof 6. Minuty jak týdny plynou,

Jsme v druhé polovině hodiny a jak už jsem naznačil na začátku této hodiny, budeme v této druhé polovině soutěžit o dvojici vstupenek na některou z našich country fontán v Praze, v Brně nebo v Ostravě. Jak to bude probíhat? Uslyšíte výherní signál. Je složen z naší harmoniky, z hesla country fontána 2026 a potom z divného smíchu Tomáše Linky. Pokud tento výherní signál uslyšíte a dovoláte se jako první, vyhráváte dvojici vstupenek na country fontánu podle vlastního výběru. Někdy v průběhu téhleté půlhodinky to zazní, tak pozorně poslouchejte.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, Libor.
0: Libor, já vás zdravím, proč voláte?
1: Volám kvůli lístkům na Country Spontánu.
0: Naprosto správně, slyšel jste výherní signál a zareagoval jste jako první. Velká gratulace. Tak na kterou Děkuji. Country Fontánu chcete lístky?
1: No, do Říčkovic.
0: Dobře, a to znamená na páteční večer, na sobotní den nebo na oba dva?
1: No, tak na oba dva. Asi.
0: Na oba dva, dobře. Tak jo, na koho se tam těšíte nejvíc?
1: No asi Paleček, určitě Poutníci, je tam spousta kapel, který mám rád.
0: Jasně. Tak ještě jednou gratulace a vydržte mi na telefonickém spojení,
1: díky.
0: Ano?
1: Ano, ano.
2: Ahoj, tady Helena Maršálková z Pacifiku a ráda bych vás pozvala do Brna na Country Fontánu a budeme moc rádi, když vás tam uvidíme co nejvíc.

0: Guy Mitchell, nahrávka s názvem When Blinky Blows, uzavřela další hodinku odpoledního vysílání Country Rádia. Co je před námi? Informace o počasí a také zpravodajství Tomáše Adamce. Potom písničky na přání. Od 18 hodin čaj o 6. Nejprve dokončíme s panem Zdeňkem Chrdlem z české firmy AŽD povídání o kopydlnce. No a potom v první polovině hodiny budou ještě Fígle a dobroty Františka Mlsoty. V druhé polovině hodiny Jirka Mondráček představí písničku z karavany a Vítek Pěkný country pod kapotou. Čapek show květnové vydání, to je na programu hned po 19. hodině. Přijdou si na své tedy příznivci Bluegrassu. A po 20. hodině už kolega Petr Kocman se svým večerním vysíláním a jak se koukám, tak vám bude hrát písničky Tracy Lawrence a Luka Combse nebo Randyho Travise a Zaka Browna. To bude až po 20. Teď máme pár minut před 17. a je tu Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až zataženo. Na teploměru je od 22 do 27 stupňů Celsia. Zítra bude velká oblačnost, postupně se srážkami. Teploty 21 až 27 stupňů.
3: Jsem ztracen a bloudím.
4: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
5: Knižní hrdinka Conny ožívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
6: 33 let v klidu. To je dvou CD suprafonu plné nejoblíbenějších hitů country rádia, které jste vybrali vy, naši milí posluchači. Greenhorni, Brontosauři, Michal Tučný, Rangers, ale také Pokáč, Marian, Epidemie nebo Pavel Bobek, Hobous a řada dalších vás jistě potěší doma i na cestách. K dostání i v našem country obchůdku na www.countryradio.cz.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Lidem po 80 by se od příštího roku mohl každých 5 let zvyšovat důchod o 500 korun. Zvedl by se tak v 80, 85, 90 a 95 letech. Při stých narozeninách by pak k tomu přibylo 1000 korun. Dosud penze rostou o 1000 korun v 85 letech a o 2000 korun ve 100 letech. Od roku 2028 by se pak důchody mohly valorizovat znovu o polovinu růstu reálných mest místo třetiny a za práci v penzi by se navyšoval zásluhový procentní díl, a to o 1,5% za rok. Vyplývá to z chystané vládní důchodové novely. Zvýšené nebezpečí vzniku a šíření požáru nově hrozí v celém Česku s výjimkou jihozápadních Čech a s tímto rizikem musíme počítat až do středy. Potom by se měla situace částečně zlepšit. Na břehy řeky Sázavy nás teď pozve náš kolega Luboš Dvořák.
2: Sázava je nádherná řeka, kterou vodáci milují, a to tak, že ve Zruči nad Sázavou je muzeum vodáctví. A proč jsem vybral tip na výlet právě toto městečko? Na zámku končí poslední etapa rozsáhlé rekonstrukce. Týká se nejstarších prostor ve sklepeních. Zručský zámek je původně gotický hrad rodu Kolovratů, přestavěný v polovině 16. století na renesanční sídlo. Na konci 19. století prošel novogotickou přestavbou. Od roku 1948 v něm také sídlí radnice. Jsou v něm také expozice věnované nejen řece, ale i panenkám a dalším hračkám nebo regionální muzeum zaměřené na obuvnictví. Přijet můžete i po kolejích od Prahy přes Čerčany nebo Kutné hory. A ještě rarita v návaznosti na posázavský Pacifik je, že na trati z Prahy do Vraného nad Vltavou zkoušel František Křižík svůj dvounápravový akumulátorový železniční vůz. Provoz tímto neobvyklým vozidlem byl zajišťován do roku 1899 na trase Nusle Měchenice a dobíjecí stanice byly na Zbraslavi a v Nuslích. Takže nic nového na kolejích. Prima výlet do Zruče přeje Luboš Dvořák.
1: Sport. Nakonec ještě jedna hokejová změna. Hokejoví útočníci Lajunen a Vitouch nebudou pokračovat v extraligové Spartě. Finský útočník se vrací do rodné země. Vitouch by měl podle neoficiálních zpráv zamířit za starším bratrem do Olomouce. Tolik zprávy. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou, nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, anebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kovou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
0: Milé Country Radio, prosím o písničku Muž na konci světa od Pavla Bobka pro pana Miroslava Kopečného. Dnes uplynulo 5 let, stále vzpomínáme, píší dcera Jana a celá rodina.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Krásné odpoledne, pane Miloši, moc vás zdraví, Jirka.
0: Zdravím taky, Jirko, tak co to bude a pro koho?
1: Tak Michal Tučiny, koukám, jak celá země vstává.
0: Dobře, a pro koho?
1: Ano, jo, já bych, ano, písničku bych věnoval všem složkám integrovaného záchranného systému, že koukám, že na to České Švýcarsko i očima záchranářů a policistů. A pánové, klobouk dolů před váma, co dokážete, co umíte. Moc si vaší práce vážíme a vždycky držím pěstí, ať se za svýma rodinama vrátíte živí a zdraví. A ještě jednou velký dík, protože předvádíte velký

0: kus práce, u které já si nedokážu vžít, že bych něco takového podobného dokázal jako vy. Takže ještě jednou velký dík a moc si cením práce, kterou pro nás děláte.
1: Tak za chvilku zahrajeme, mějte se s kým.
0: Děkuju, pane Miloši, mějte se krásně, nashledanou.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Prosím o zahrání písničky Bůh to ví od skupiny Drc pro mé kamarády, na které se o víkendu už moc těším, píše Honza.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Prosím zahrát naší dceři Pétě k narozeninám, které má v pondělí, nejraději písničku Houslový král. Přejeme jen to hezké, co život nabízí, a radost Tomíka. Píší a písničku posílají rodiče.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Olin Mloší.
0: Tak, Olin, nepovídej, pro koho a co?
1: Zrady Benjo, jestli tam máš.
0: Ano.
1: Máš. A bylo by to pro Aleše Jadrnička. Mm-hmm. V sobotu uspořádal štěkání společenské, to jako chodíme na cvičáky k němu do Závěšic. Bylo to perfektní, měl nachystaný gulášek, pivečko, byla tam celá společnost, co chodíme na ten cvičák s pejskama od maličkých do velkých. Bylo to krásně zorganizované, tak bych mu chtěl za to poděkovat jménem těch, co tam vlastně byli účastní.
0: Dobře, tak mu zahrajeme, měj se hezky, ahoj.
1: Děkuji moc.

0: i natřání na Country Rádiu.
1: Prosíme o zahrání písničky od Miroslava Palečka Fialka naší nejmilovanější babičce Stáničce k dnešním 80. narozeninám. Babičko, přejeme ti k dnešním 80. narozeninám všechno nejlepší, hlavně hodně štěstíčka, zdravíčka a lásky a ať si stále taková, jaká jsi, a za všechno ti moc děkujeme, posíláme pusu Anička s Jirkou a rodinou.
2: Kněžná Fialinko,

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pravidelné dopravní informace na Country rádiu. Stále problémy na D0 na pražském okruhu od D1 k D7. Na začátku Radotínského mostu je nehoda dvou kamionů, objíždí se to přes sjezd z mostu a zase nájezd na most. Ovšem kolona je zhruba na 40 minut ve směru od D1 k D7 na D0. D1 v Brně u výstaviště začíná kolona kvůli nehodě u Vídeňské, je to zhruba na 20 až 30 minut. A 37 na obchvatu Chrudim je stále neprůjezdná kvůli velké dopravní nehodě. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Country Fontána 2026. 13. června, Arena Štvanice Praha. Na další ročník country, tramské a folkové přehlídky vás tentokrát zveme na centrální kurt Štvanice. Vystoupí Ivo Jahelka, Honza Vančura, Miroslav Paleček, Roman Horký a Kamelot, folk team Tomáš Linka, Country Sisters, Frankie and the Deadbeats a kanadské dívčí duo Sugar Crash.
3: Proč vyčítat fontán, že se motám, to by bylo asi nesprávné.
0: 12 hodin živé muziky, to je Country Fontána 2026, 13. června, Arena Štvanice, Praha.
4: Lidstvo disponuje nejrůznějšími druhy dopravních prostředků. Některé jezdí rychle.
5: Zatáčka, víří, prach vozů, co přede mnou jeli.
4: Některé jsou pohodlné.
6: Kola, má náš
4: některé jsou vzduchy.

0: Můžete vzlétnout až do oblak.
1: Čekej na můj jumbo jet.
0: Ale jenom Country Radio vás vždycky zaveze do země klídku a pohody. K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Radio každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.
2: Country Radio.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
2: Country Radio.
0: Písničky na přání na Country Radio.
3: A jsme v druhé části dnešních písniček na přání. Dejme si hned dvě na jednou. Zahrajte prosím Sikimu z osady Bělá Luna k jeho dnešnej 60. od kapely Hop Trop Lodníku Flamen, píše Charlie z Bratislavy. To bude jedna písnička a druhá prosím zahrát pro mého tátu Jiřího z Příbramy nějakou písničku od Franty Nedvěda, píše Denisa.

je země chlap. Velký dusno, který nad hlavou mi doma viselo, drsnýmu chlapu nesvědčí, já ťuk si na čelo,

0: natřání na Country Rádiu.
1: A máme tu další dvojici písniček. Dobrý den, Country Radio, chtěl bych zahrát mé krásné přítelkyni Lucce písničku Od poutníků. Píše Petr a uvádí skladbu, kterou od nás nemohl slyšet, tak jsem vybral něco jiného od poutníků a doufám, že se to bude líbit také. A pak Trutnováci zasílají pozdrav do Country Radia. Moc bychom poprosili zahrát Eagles Hotel California k dnešnímu skvělému opékání, než nám začne zase zítra pršet. Za což jsme samozřejmě taky rádi, budou zalité zahrádky. Ale dnes se tedy zaléváme samozřejmě vnitřně, píší Trutnováci.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: A máme tady další dvojici. Prosím o zahrání písničky Až zastaví náš vůz od Jindry Malíka. Málo jí hrajete a mě by udělala velkou radost jako léčivka. Moc a moc děkuje Petra ze Stodůlek. A ta druhá, milé rádio, prosím, Phantom 305 pro pohodu všem, píše Jarka.

0: Country Radio.
1: Až na západní pobřeží mě vedla představa, že jednou narazím na místo, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizernej štací. Dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to malem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zved, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno, a on na to, že neví sám, a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy nespatřil víc než sadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím tamhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka, Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný stěšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl, jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plnej dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře, a pak se z lesa vyvadal ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.
2: Tak to byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.
0: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až zataženo. Na teploměru je od 22 do 27 stupňů Celsia. Zítra bude velká oblačnost, postupně se srážkami. Teploty 21 až 27 stupňů.
4: Auto myjete pravidelně, ale co váš dům? Aquacare se postará o čištění a impregnaci střech, fasád i dlažeb a váš dům bude zase jako nový. Spočítejte si kalkulaci zdarma na aquacare.cz.
5: Jsem ztracen a bloudím.
6: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
7: Knižní hrdinka Kony ožívá na plátně v novém filmu Kony tajemství jeřáma. Prožijte s Kony její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Kony tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
0: Country Radio.

0: Sport. Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady jsou dnešní poslední zprávy a pravidelný zpravodajský souhrn. Mezi Sokolovem a blízkou Svatavou vzniká nová cyklostezka. Cyklisté teď musí využívat frekventovanou silnici, po které denně projedou tisíce aut. Nová trasa povede podél řeky Svatavy, v provozu bude od září. Lidé v Kyjově mohou od pátku využívat sdílená kola. Radnice se inspirovala v nedalekém Hodoníně, kde služba funguje 2 roky. Prvních 15 minut je zdarma, respektive platí je radnice. Nové vozy lanovky na Petřín už jsou na kolejích a mají za sebou první jízdy bez cestujících. Ty se ještě budou opakovat, takže s prvními cestujícími v ostrém provozu se předběžně počítá až v září. Po staletí připomínal smírčí kříž u Vlašimi tragickou smrt mladé ženy. Někdo ho ale ukradl. Po vzácné památce z 18. století teď pátrá policie. U nedalekého Tehova zase zmizel smírčí kámen a u Křivsoudova ho poničili vandalé. Sjednocení veřejné dopravy napříč regionem i jednodušší a přehlednější cestování. To Jihočechům slibuje krajský integrovaný dopravní systém, zkráceně iDeska. Cestující mohou nově navštívit web iDeska.info, kde najdou nové jízdní řády a další informace. Někdejší sociální demokraté kolem bývalého premiéra Špidly zahájili na svátek práce veřejný sběr podpisů pro založení nové sociální demokracie. Špidla totiž zvažuje účast v letošních volbách.
1: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dnešní povídání bude železniční a proto je tu Miloš Keller.
2: Je první pondělí měsíci, povídám si s panem Zdeňkem Chrdlem, generálním ředitelem české firmy AŽD v rámci pořadu Tuláckou stezkou. Naše trojdílné povídání teď tuhle chvíli dokončíme o kopidlnce. Odpoledne jsme hovořili o tom, že je i tramvajový provoz možný na této trati, ale abychom nezapomněli na Editu. Přeci jenom Edita je to vozidlo, které je na té trati doma. Jenom stručně ji připomeňte a představte.
3: Tak bude to zajímavé. Je to zajímavé, protože se budou muset na té trati vyhnout tramvaji v nějakém experimentálním provozu a Edita začala jezdit už loni, je to vlastně experimentální drážní vozidlo pro inovativní technologie a je to vlastně to vozidlo, které jezdí nebo je uspůsobeno pro jízdu bez účasti strojvedoucího, to znamená jezdí samo, je vybavena nejmodernějšími technologiemi v tom smyslu, že musí jezdit bezpečně, vlastně zastavuje samo v zastávkách, samo se rozjíždí a vlastně ten dopravní zaměstnanec je nám jenom o toho, aby dal pokyn k odjezdu, že jsou splněny všechny požadavky. Jak už jsem říkal, letos to bude ještě zdokonaleno, takže to bude ještě vyšší level automatizace, že ten zaměstnanec nebo ten vlastně vyškolený zaměstnanec bude v tom přípojném vozidle, ve kterém pojedou turisté, cestující. V tom čelním vozidle Edita už vlastně nemusí být vůbec nikdo. Je to otázka legislativy. Pokud samozřejmě dotáhneme tu legislativu, jak už jsem o tom hovořil, s velké pomoci drážního úřadu, tak možná, že tam ten strojvedoucí už nebude muset být ani fyzicky.
2: V přívěsném voze mohou být i cestující. Pověsme si něco málo platné o ceně, o jízdenkách, jízdném.
3: Tak ta cena jízdného kopíruje vlastně okolí krajské dopravy, to znamená krajské jízdné z Kopra do Dolního Bousova, to stojí 60 korun normálně jízdné a pro děti od 6 do 18 let a pro ostatní 50% sleva. A kdo by jel tou prostředním taktem nebo prostředním obratem až do Bakova na Lizerou, tak to jízdné 96 korun.
2: No a kam se podívat kolem kopidlinky, když se tedy svezeme kopidlinkou a někde bychom chtěli vystoupit a nějaké historické zajímavé místo. Už jsme si minule povídali, že to je výborný kraj pro cyklisty, pro pěšáky. Kam byste doporučil pěšákům?
3: Tak určitě je to vlastní areál zámku Dětinice, kde se vlastně dělají prohlídky, nejenom pro dospělé, ale i pohádkové prohlídky pro děti. Jsou tam vlastně v sezóně i ve vybraných dnech mimo sezonu organizovány šermířské turnaje, takže si tam i děti, hlavně děti, přijdou na své. Ale i dospěláci tam mají pivovar, je tam svérázná takzvaná středověká krčma se svéráznou obsluhou, takže i tam si dospěláci přijdou na své, kromě velmi dobré gastronomie, která v té hospodě je. Kousek je hrad a zámek Staré Hrady, což je historická památka, také s možností prohlídek. A potom je tam zámek Kopedlno i s parkem, kde se dá teda odrelaxovat. Jsou tam rybníky, takzvané letkovské rybníky, kolem některých i ta naše kopedlnská trať vede. A nakonec jsou dolobousovské stezky, které doporučuji jak pěším, tak i cyklistům.
2: Do okolí Kopidlnky pozval naše posluchače pan Zdeněk Chrdle, generální ředitel české firmy AŽD v našem pořadu Tuláckou stezkou. Setkáme se opět za měsíc první pondělí. V měsíci já vám děkuji za naše dnešní setkání a povídání.
3: Moc děkuji za pozvání.
4: Tento pořad přináší česká společnost AŽD a její Švestková dráha. Unikátní železnice v Českém středohoří. Zajištění bezpečnosti na železnici, v metru i na silnicích je naším posláním. AŽD. Bezpečně k cíli.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

0: Přeji pěkný pondělní podvečer u čaje o 6. I dnes budeme vařit kukuřičné recepty. Konkrétně to bude zapečená polenta se sýrem. To je celá polenta. Polenta dneska. Tedy vlastně kukuřičná kaše, která se dá používat i za studena. Co budeme potřebovat? 200 gramů kukuřičné polenty, 180 gramů kozího sýra, můžete ho nahradit ovčím, asi 600 gramů zeleniny, takže brokolice, cuketa, baklažán, rajčata, květák, co je po ruce. 200 ml zakysané smetany, 100 ml sladké smetany, 5 vajec, lžička tymiánu, lžička rozmarínu, sůl a pepř podle chuti a 2 lžíce másla nebo oleje na restování té zeleniny. Nejprve si připravíme tu polentu, uvaříme podle návodu na obalu a rozetřeme ji do vymazané zapékací formy do vrstvy asi 2 cm. Nakrájenou zeleninu osmahneme na másle nebo oleji, osolíme, opepříme a lehce podusíme asi 5 minut a vmícháme nasekané bylinky. Na polentu rozložíme tu zeleninu a posypeme nastrouhaným nebo rozdrobeným sýrem. Zakysanou a sladkou smetanu smícháme s vejci, solí a pepřem a touhle směsí to všechno zalijeme. Pečeme v troubě předehřáté asi na 180 stupňů Celsia tak 35 minut, dokud povrch nezíská zlatavou barvu. Po upečení necháme 5 minut odpočinout a nakrájíme na porce. Dobrou chuť!
1: Posloucháte Čaj o 6.

0: Country rádiem na cestách.
1: Polodenní železniční výluky na úterý. Blíže vedly Česká Lípa, Miroslav Rakšice, Chýnov Obrataň, Budišov nad Budišovkou, Suchdol nad Odrou a Lipno Rybník. To jsou polodenní železniční výluky na zítra. Šťastnou cestu.

Ahoj kamarádi, tady je Zdena Řešťál celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: sny mládí.
1: Country Radio. Staré sny i nová pohlazení. Polední menu Country Radia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
2: To hurá! Konečně jsem se dovolal.
3: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
1: Polední menu Country Radia.
4: My vás posloucháme každý den právě v práci.
1: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country Rádiu.
5: Partnerem je Westernové městečko Boskovice. Co takhle vyměnit město za pravý divoký západ? Čekají vás nevšední zážitky v kulisách živoucího Westernového městečka a také velkolepá představení westernové-městečko.cz.
1: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky.

u našich dveří nějaký frajeři, divný frajeři, jestli můžou dát jenom na chvíli, že by si rádi promluvili.

0: písnička týdne z karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
1: Dobrý večer, milí posluchači, je tady písnička 19. týdne a s ní Jiří Vondráček. Kdybyste nevěděli, o co jde, tak ta písnička týdne, to je jedna z 8 písniček, které zazní v pořadu Karavana. Ten se vysílá vždycky každý druhý pátek v měsíci od 19 hodin a uvádíme ho s Denisou Markovou. Kdo už Karavanu slyšel, tak samozřejmě to všechno ví, a kdo ne, tak si ji puste. Jsou tam vždycky 2 písničky od 4 interpretů a z nich my pak vybereme jednu, která pak na Country Rádiu zní celý týden. A pak přijde na řadu další interpret a jeho jedna písnička týdne. A posluchači Country Rádia mají teď nově možnost nám napsat, která písnička se jim líbila nejvíc, a my ji pak náležitě odměníme. Dnes máme písničku již 19. týdne, hudbu složil Michal Horák, text napsal Michal Horák a zpívat ji bude Michal Horák. Jak je to jednoduché, písnička se jmenuje Najdeš se.
2: Když svět je plný cizích a ty víš, že se na něm lehce sám ztratíš, vždy budeš na správný adrese, tam, kde najdeš svý lidi, najdeš se.

0: Country pod kapotou.
1: Přichází vaše pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Freelander je zpět, ale značku Land Rover na něm neuvidíte. Zpráva je z webu novinky.cz. Freelander byl nejmenším Land Roverem, nyní se z něj ale stává samostatná značka, vytvořená ve spolupráci britské automobilky a čínské společnosti Chery. První koncept byl představen v březnu tohoto roku, nyní ale automobilka v rámci autosalonu v Pekingu odhalila produkční tvary, techniku i oficiální název. Je to tedy Freelander 8, přičemž jeho technickým základem bude nová platforma IMAX. Ta nabídne podporu nejen pro plně elektrický pohon, ale také pro plug-in hybridní systémy a prodlužovače dojezdu. Platforma má 800V architekturu a nabídne nabíjení o výkonu až 350 kW. Automobilka ale zatím mnoho technických parametrů nezveřejnila. Podle informací z internetu, tak Freelander 8 bude delší, vyšší a širší než standardní pětidveřový Land Rover Defender 110. Je tak pravděpodobné, že se oba modely na některých trzích střetnou o zákazníky. Ostatně Freelander 8 by měl být globálním modelem, dostupným jak s pravostranným, tak i levostranným řízením. Přesný termín zahájení výroby tohoto modelu ale není zatím znám. Značka také plánuje představení dalších 6 nových modelů během následujících 5 let. Po designové stránce model sází na robustní hranaté tvary karoserie a hranatá světla. Vůz je decentně oplastovaný, má částečně zapuštěné kliky a na střeše kopuly na senzory asistenčních systémů. Zajímavostí je pak černá záď vozu za D-sloupkem připomínající originální Land Rover Freelander. Interiér modelu zatím automobilka neukázala, ale slibuje největší LED display v rámci segmentu, který bude zřejmě zabírat prostor celé palubní desky. Vy zatím jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Loučí se s vámi Vít Pěkný.

Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Moon and all your splendor, no only my heart. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny. Stařičký šerif u šlíně, prdlku poláhlý vztah. A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio a Rosťa Čapek uvádějí
1: Čapek Show.
0: Přímá linka Praha Nashville.
1: Vážení posluchači, u květnové Čapek Show vaší přímé linky z Nashvillu vás vítají Iva Čapková a Rosťa Čapek.
2: Kromě novinek a oslav výročí jsme si dnes pro vás připravili i rozhovor s basistkou a hlavně zpěvačkou kapely John Reichman and the Jaybirds, Trishou Genyon, kterou si mnozí z vás jistě pamatují z jejího loňského vystoupení, které jsme uspořádali v rámci prvního bluegrassového summitu v Praze.
3: Hi, this is Trisha Genyon and you're listening to Chapek Show and Country Radio.
1: První dnešní novinka je ukázkou spolupráce mladé bluegrassové generace s legendami tohoto žánru. Aby kapela Old Crown Medicine Show podpořila červnové vydání svého nového alba Union Made, vydala nový single, na kterém spolupracovali i Molly Tuttle, Adele s Ronnie McCarryovými.
2: Písničku My Side of the Mountain společně napsali country hvězda Luke Combs, lídr a zpěvák kapely Old Crown Medicine Show Catch Seeker a jeho snoubenka Molly Tuttle. Ve zpěvu hvězdný pár doprovází Del McCarry, který letos oslavil už 87. narozeniny.
4: Hello, this is Del McCarry and you're listening to the Chopic Show in the Czech Republic.

0: Punch Brothers, kapela akustických strunných kouzelníků pod vedením Chrise Thieleho, právě oznámili vydání nového alba. Turné k jeho propagaci i videoklip k singlu New Bike, který je upoutávkou na novou desku.
1: Kapela hraje pohromadě od roku 2006 s jedinou personální změnou. Ačkoliv všichni členové se v období nečinnosti věnují i jiným projektům a získali si fanoušky napříč hudebním průmyslem po celém světě.
0: The Unsung Adventures of Punch Brothers bude jejich první čistě instrumentální album, které sami popisují jako dosud nejodvážnější a nejméně komerčně využitelné. Skladbu New Bike vám zahrají Chris Thiele na mandolínu, Chris Eldridge na kytaru, Noam Pikelny na banjo, Paul Covert na basu a nejnovější členka kapely Punch Brothers Brittany Haas na housle.

0: Čapek Show. Novinky ze světa bluegrassu a country na Country Rádiu.
1: V rámci svého návratu k bluegrassu a chystaného alba A Beautiful Life vydali Daly & Vincent nový single Moon Shines on the Still.
2: Jamie Daly v písni skvěle využil svůj charakteristický tenor s vokální podporou Derina Vincenta a Johna Meadera. Russ Carson pohání skladbu svým benžem a celá kapela jede na plné obrátky. Spolu se singlem kapela vydala i videoklip natočený na backstage Grand Ole Opry, kde jsme se s Jamiem a Vincentem nedávno setkali.
3: Hi folks, this is Daly and Vincent from the Grand Ole Opry in Nashville, Tennessee, and you're listening to the Chopic Show Country Radio.
4: Woohoo!

0: still. Kapela Lonesome River Band přichází s novým singlem, který stojí na pomezí bluegrassu a old time music.
1: Skladba Pretty Little Widow vyšla poprvé už v roce 1928 jako komické číslo Gida Tenera. Banjista a kapelník LRB Sammy Shiller ji ale objevil díky videu z pořadu The Porter Wagoner Show z 60. let a i proto angažoval Roda Rileyho, který na Telecaster zachytil vintage zvuk country hudby této éry.
2: Hey, this is Sammy Shiller of the Lonesome River Band and you're listening to the Chappick Show on Country Radio.

0: Rozhovor do dnešní Čapek Show nám poskytla Trisha Gagnon, zpěvačka a basistka výborné kapely legendárního mandolinisty Johna Reichmana The Jaybirds, se kterou loni odehráli 3 vyprodané koncerty, které jsme pro ně uspořádali v Pražské pyramidě. Písničky z nového alba Jaybirds nás budou provázet celým rozhovorem.
1: Čapek Show přináší další rozhovor Praha Nashville.
2: Ahoj Trišo, moc děkujeme za tvoji ochotu poskytnout nám rozhovor. Moje první otázka je, jak ses dostala k hudbě, ke kontrabasu a hlavně k bluegrassu. Pokud vím, nebyla to obvyklá cesta, protože hrát na nástroj si začala až jako dospělá.
3: I believe I heard bluegrass for the first time. Myslím,
0: že jsem bluegrass slyšela poprvé, když jsme s manželem byli na svatební cestě. To mi bylo 21. V jednom malém městečku jsem v obchodě slyšela hrát bluegrassové album. Byly to spíš gospely a mně se to moc líbilo. A tak jsem se po návratu domů snažila zjistit, kde se tahle hudba hraje. Nakonec jsem se dozvěděla o bluegrassovém festivalu na ostrově Vancouver. Vyrazili jsme tam s manželem a pár přáteli a skvěle jsme si to užili. A tam jsem se doslechla o bluegrassovém klubu ve Vancouveru. Hned jsme tam s kamarádkou začali chodit na jam sessiony a jen jsme poslouchali, co ostatní hrají. A viděli jsme, že lidé byli k začátečníkům opravdu vstřícní. Já jsem strašně chtěla zpívat. Na to jsem se pár let soustředila a pak, když mi bylo asi 27, založili jsme se sestrou svou první bluegrassovou kapelu. Neměli jsme basistu, tak mi přišlo, že by bylo fajn naučit se hrát na basu a zároveň zpívat. Basa tedy byla můj úplně první nástroj a zároveň jsem ho hned od začátku používala v kapele. Byla to zábava a takhle to všechno začalo.
3: Yeah, so those are the beginnings.

0: Jaros Country Rádie.
1: Mnoho let hraješ s Johnem Reichmanem a jeho kapelou Jaybirds. Jak jste se seznámili, když jste u nás hráli? Měli jsme pocit, že v kapele jsou velmi harmonické vztahy a máte se opravdu rádi.
2: Jak jsem se už zmínila, se sestrou jsme měli asi 10 let kapelu Tumbleweed a vedlo se nám opravdu dobře. V Britské Kolumbii jsme vyhráli spoustu ocenění. Absolvovali jsme i pár turné po Evropě. Když jsme nahrávali poslední desku, zeptali jsme se Johna Reichmana, jestli by mohl být součástí našeho projektu, a on souhlasil. Je úžasný muzikant. Samozřejmě jsem ho znala z kapely Good Old Persons, kterou jsem také milovala a která mě hodně inspirovala. Když jsme se pak v roce 1999 vrátili z našeho posledního evropského turné, John zrovna dával dohromady kapelu a zeptal se mě, jestli bych v ní nechtěla hrát. Dal nám jméno John Reichman and the Jaybirds a zbytek je, jak se říká, historie. Vlastně se mi ani nechce věřit, že už je to 27 let. Všichni ti pánové, se kterými hraju, jsou inspirativní muzikanti, velmi talentovaní a kreativní a navíc skvělí lidé. Jsou milí, velmi ohleduplní, kladou velký důraz na rodinu a proto je opravdu snadné s nimi vycházet. Samozřejmě i my máme neschody, ale všichni se k sobě chováme s respektem a vždycky se rychle dohodneme. Společné hraní nám dělá obrovskou radost. Jsem opravdu šťastná, že můžu žít život s Jaybirds. This experience with the Jaybirds all these years.

0: Čapek Show, posloucháte rozhovor s Trishou Gagnon. Trisho, čemu se kromě hraní s kapelou věnuješ?
1: The Jaybirds, you know, were never intended to be a full-time touring band.
2: The Jaybirds nejsou kapelou na plný úvazek, i když každý rok odehrajeme dost koncertů. Kromě Johna a Patrika máme každý svou další práci. Když jsem doma, trávím většinu času pěstováním bioovoce, výrobou marmelád a jejich prodejem na farmářských trzích. To je pro mě celoroční záležitost a kromě toho a hraní hudby mi zbývá jen velmi málo času. Je to opravdu rušný život, ale miluju každý okamžik, jak hraní s Jaybirds, tak práci na farmě. Všechno mě to strašně baví.
1: It's all super fun for me.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Na Country Radio posloucháte
1: Čapek Show. A v ní rozhovor s Trishou Gagnon. Trisho, nahrála si i solovou desku Story About You and Me, kde hraje mnoho známých muzikantů a našich dobrých přátel. Rob Ikes nám šel za svědka na svatbě. Peter Rowan tam byl naším hostem a také hraje na náš nástroj. Stejně jako Vince Gill. Jak na práci s nimi vzpomínáš a připravuješ nějaký podobný projekt?
2: Having the opportunity to have my own solo album.
3: Možnost natočit vlastní sólové album pro mě byla úžasným zážitkem. Práce s tolika skvělými hudebníky pro mě byla opravdu splněním snu, i když to zní jako klišé. Všichni, koho jsem požádala o spolupráci, byli mou velkou inspirací. Byla jsem nadšená, že všichni souhlasili, byli vstřícní, milí a ochotně mi věnovali svůj čas. Za vším stojí kapela The Jaybirds a vokální doprovod tvořili převážně hosté, včetně mé sestry. Pak jsem tam měla i pár hostujících instrumentalistů, jako třeba Roba Ikse. Bylo to opravdu zrušující, i když stát se sólovým umělcem určitě není můj cíl. Naprosto mi stačí kapela Jaybirds, kteří hrají i moje vlastní skladby. Ty jsou i na našem novém albu The Salish Sea.
2: That's exciting, The Salish Sea, and I have a couple new tunes on that one as well.
0: A právě písničky z této nahrávky celý náš rozhovor doprovázejí.

0: Loni jste si s Jaybirds zahráli v Praze. Jak na koncert, atmosféru a celou pražskou návštěvu vzpomínáš?
1: I was so excited to have the opportunity to go to Prague. I'd never...
2: Byla jsem nadšená, že jsem měla příležitost jet do Prahy. Nikdy jsem o tom ani nesněla, protože jsem prostě nevěřila, že se to někdy stane. Historie toho místa je prostě úžasná. Byla jsem ohromená architekturou i přírodními krásami. Všichni lidé byli strašně milí a koncert byl fenomenální. Ubytování i organizace a vše další, co jste pro nás zajistili, aby se celá akce vydařila, bylo naprosto úžasné. A publikum bylo fantastické. Nečekala jsem, že budeme mít na všech představeních vyprodané sály, ale byla to opravdu velká zábava. Všechno bylo skvěle zorganizované a já si to náramně užila. Vím, že to dá spoustu práce a myslím, že vím, kdo za tím stojí. Iva a Rosťa. Bez vás by to nešlo. Bylo to skvělé. Moc děkujeme za pozvání.
0: A my děkujeme, že jste přijeli a také za dnešní rozhovor.

0: Čapek show. Vaše přímá linka z Apalačských hor do Brdských lesů.
1: Teď už se přesuneme ke vzpomínkám, ke kterým máme v květnu mnoho příležitostí. A začneme Jimmy Martinem, který zemřel před 21 lety, 14. května 2001 ve věku 77 let.
2: Velká kariéra tohoto muzikanta, přezdívaného Král Bluegrassu, začala malým úskokem. V zimě roku 1949 zjistil, že se náhle uvolnilo místo kytaristy kapely Billa Monroe Bluegrass Boys. Narychlo odjel autobusem do Nashvillu, vplížil se do zákulisí Grand Opry a jako náhodou si tam brnkal na kytaru. Zaslechl ho tam banjista Bluegrass Boys Rudy Lyle, který ho přivedl k Monroevi. Martin s Monroem zaspíval dvě písně a byl přijat.
1: Martinův vysoký hlas v kombinaci s Monroevým tenorem se stal známým jako zvuk High Lonesome. My si zahrajeme píseň Sitting Alone in the Moonlight, charakteristickou pro toto období, které bylo jedním z mnoha vrcholů Monroevi i Martinovy kariéry.

0: Kytarista, na jehož uvolněné místo u Billa Monroea v roce 1949 nastoupil Jimmy Martin, se jmenoval Mac Wiseman.
1: Tento kytarista a zpěvák první bluegrassové generace se narodil 23. května 1925 a jeho více než 70-letá kariéra zahrnovala účinkování v proslulých Foggy Mountain Boys, Bluegrass Boys, ale především sólové vystupování. Proslavil ho hned jeho první single This Sweet to be Remembered, který vyšel v roce 1951.

0: Country Radio.
1: Poslední legenda, kterou si dnes připomeneme, je Duck Watson, který zemřel 29. května 2012 v 89 letech. Nejvíce ceněný byl pro svou kytarovou techniku fingerpicking a flatpicking, ale byl i výborným skladatelem a zpěvákem, který se věnoval žánrům bluegrass, folk, country, blues a gospel.
2: Tento od dětství slepý umělec získal 7 Grammy a také cenu Grammy za celoživotní dílo. Byl průkopníkem rychlého a efektního stylu hry na sólovou kytaru, který převzali a dále rozvinuli například Clarence White a Tony Rice. Watson byl také vynikajícím hráčem na banjo a občas se doprovázal i na harmoniku. Známý byl svým charakteristickým a plným baritonovým hlasem, který si můžete vychutnat v písni Walk on Boy.

0: U příležitosti z tého výročí narození Doug Watsona na začátku května 2023 vyšlo album I Am a Pilgrim, na kterém působivá sestava hudebníků z nejrůznějších žánrů vzdala hold jeho hudbě, která překračuje hranice bluegrassu a zasahuje až do jazzu a dalších stylů. Jedním z muzikantů, který se nahrávky zúčastnil, byl Jerry Douglas, který 28. května oslaví kulaté 70. narozeniny.
1: Tento hráč na dobro a lap steel kytaru je spojován s kapelou Alison Krauss and Union Station a vystupuje i s vlastní sestavou The Earls of Leicester. Byl členem 4 ze 6 sestav legendárního projektu Bluegrass Album. Z Volume 3 si pustíme klasickou písničku Down the Road.
2: Hey everybody, this is Jerry Douglas. Here at the Grand Ole Opry, the Ryman Auditorium tonight. And I want to remind you to listen to the Chepek Show

0: Čapek Show. Novinky ze světa bluegrassu a country na Country Rádiu.
1: Druhým nejznámějším hráčem na dobro je jednoznačně Rob Ikes. Shodou okolností i on slaví narozeniny v květnu. 26. mu bude 59 let.
2: Rob hrál a nahrával téměř s každým, kdo v bluegrassu, country či blues něco znamená. Ale důležitými milníky jeho kariéry jsou roky 1994, kdy se stal zakládajícím členem kapely Blue Highway, a rok 2015, kdy z kapely odešel a začal vystupovat v duu s kytaristou Treyem Henslym. S nímž vydal 4 alba.
1: Rob Ikes byl nominován na řadu cen Grammy, z nichž 2 získal, má také 39 cen IBMA a 15krát byl vyhlášen dobristou roku. V současné době vystupuje často s Darylem Scottem.
2: My si pustíme písničku, kterou Rob a Trey nahráli s Molly Tuttle, a zcela netypicky v ní hraje na mandolínu houslista Stuart Duncan.
3: Hey folks, this is Rob Ikes.
4: And this is Trey Hensley.
3: And we're saying hello all the way from Nashville. And just want to say hello to the Chopek Show and listeners of Country Radio.

0: 10. května 1979 proběhlo v restauraci Buddy's Barbecue v Knoxville první vystoupení kapely Doyle Lawson and Quicksilver, která se stala jednou z nejúspěšnějších a nejdéle existujících kapel v historii bluegrassu, protože pod vedením Doyle Lawsona fungovala bez přestávky až do roku 2021, tedy 42 let.
1: Letos 82-letý Doyle nečekaně ohlásil, že kapelu alespoň na několik vystoupení obnoví a vystoupí během roku na několika festivalech. Udělal tím radost zástupům svých fanoušků, kteří milují jejich klasické songy a perfektní harmonický zpěv. Třeba v písničce Keep Your Eyes on Jesus, se kterou se s vámi dnes rozloučíme.
0: Na příští Čapek Show, vaší přímou linku z Nashvillu a na další setkání s vámi se už dnes těší Iva Čapková a Rostě Čapek. Ahoj.
2: Hello everybody, this is Doyle Lawson and right now you are listening to the Chapek Show. Stay tuned.

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Country Rádio. Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Karel Kahovec a Viktor Sodoma a George and Beethovens vystoupí ve středu 6. května od 19 hodin a 30 minut v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Schovanky hrají na Barče v pondělí 11. května od 19 hodin. Kulturní dům barikádníků, Saratovská ulice, Praha 10. KTO a večer plný písní a také vzpomínka na Valdu Matušku. Sejdeme se ve středu 13. května od 19 hodin v Chebu v Kulturním centru Svoboda. A ještě dnes už vlastně legendární 38. ročník Ražického Pražce. Přírodní amfiteátr Ražice u Písku. Pátek 15. až neděle 17. května. Tradiční třídenní festival bude plný hudby v přírodě. Zahrají Nezmaři, Epidemie, Asonance, Klíč, Malina Brothers, Gladly SV a 20 dalších. Stanování a karavany i tentokrát zdarma. Tolik pozvánky. Hezký den a hezkou zábavu přeje Tomáš Adamec.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Krásný pondělní květnový večer vám přeje Petr Kocman. Vítám vás ve večerní vysílání Country Rádia a vítejte také v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí. Rozhodl jsem se, že ji dneska zahájíme jednou krásnou písní, respektive je to velký hit 90. let, píseň If the World Had a Front Porch od Tracyho Lawrence, který vypustil do světa v první polovině 90. a téměř okamžitě se z ní stal number one hit. A je to píseň s velmi krásnou myšlenkou, protože Tracy Lawrence mi vlastně vzpomíná na to, když byl malý hoch, tak jak si povídali se svými rodiči, si povídala s babičkou, s dědečkem, a ať byl jakýkoliv problém, tak si vždycky sedli na verandu, na tu front porch, jak oni říkají, tam bylo to houpací křeslo, pak tam i hráli na kytary, zpívali, ale všechno si tam vždycky řekli, všechny rodinné potíže a všechny bolístky už jako malý kluk jim vyprávěl. Takže vlastně je to taková asociace na to vyřešit ty dnešní problémy dospělého světa tím posezením na té front porch, jak oni říkají, nebo na tom zápraží, to je krásné české slovo. A tu písničku Tracy natočil po dlouhých letech znovu v nové úpravě a přizval si do ní jednu obrovskou hvězdu současnosti, Luka Combse, který zase pro změnu říkal, že když on byl malý hoch, tak už tuhle písničku Tracyho Lawrence poslouchá, takže krásně se ten kruh uzavřel. Pojďte si ji poslechnout.

Dneska slaví 60. narozeniny jedna opravdu veliká hvězda světové country scény, zpěvák, kytarista a skladatel Randy Travis. Narodil se v městečku Marshville v Severní Karolíně a už od malinka byl relativně předurčen k tomu, že bude zpěvák, protože v Severní Karolíně se country hudba poslouchá od rána do večera, také odtamtud pochází mnoho dalších jeho slavných kolegů. No a Randy Travis dá se říct, že je jedním z nejúspěšnějších zpěváků country konce 80. a začátku 90. let, protože od roku 85, kdy začal, tak k dnešnímu dni natočil 20 studiových alb a 20 písní z těch alb se stalo hity číslo 1 na hitparádě, což není nic samozřejmého a je to veliký úspěch. A rozhodně je jednou z velmi důležitých postav, co se týká historie té novodobé country hudby. A v roce 80, kdy tehdy začínal v lokálních klubech, tak se mu nesnilo o tom, že jednou bude takováhle veliká hvězda. No a mimochodem v polovině 80. let vydal právě přelomové album s názvem Storms of Life, kterého se prodali 3 miliony kusů, což v té době bylo obrovské číslo. No a vlastně z něj udělalo opravdu jednu z nejdůležitějších osob té neotradicionalistické country hudby. No a mimochodem dneska má ještě jedno výročí, protože v roce 1987 vydal své druhé studiové album s názvem Always and Forever, na kterém bylo spousta hitů číslo 1, byly to singly Too Gone Too Long, tu mimochodem u nás udělal František Nedvěd v češtině, pak taky píseň I Won't Need You Anymore, skladba I Told You So, nádherný ploužák, ale byla tam také písnička Forever and Never Amen. No a tu si teďka právě teď pustíme. Ale nepustím vám tu původní verzi, ale tak, jak ji Randy Travis natočil po dlouhých letech na jednu speciální desku výroční, do které pozval mnoho hostů a do téhleté písničky přizval svého kolegu, slavného

Vždycky jsem moc rád sledoval práci různých nešvilských producentů a hitmakerů a také jsem četl několik krásných životopisů, jak se k této profesi dostali, jak byli houževnatí a vytrvalí a tak dlouho zatím šli, až to prolomili. No a jedním z nich je také pán Luke Laird, který dneska slaví narozeniny. Narodil se v roce 1978 v Hearthstownu v Pensylvánii. A tenhle ten člověk dnešnímu dni napsal spoustu písní a dokonce 20 z nich se staly hity číslo 1 na hitparádě Billboard. On totiž skládal písně třeba pro Carrie Underwood, to byly písně So Small nebo Temporary Home, nebo Undo It, pro Blakea Sheltona nádhernou píseň Gonna, pro Sarah Evans to byla tuším píseň A Little Bit Stronger, pro Rodneyho Atkinsa Take a Back Road, nebo pro Little Big Town písničku Pontoon, se kterou řádili na hitparádě, také Luke Bryan od něj naspíval píseň I See. No a dalším zpěvákem, pro které psal písně, byl Eric Church. Proto ho napsal Drink in My Head, Give Me Back My Hometown a také píseň Talladega. A já když jsem Erika Churche viděl živě, tuším, že to bylo ve skotském Glasgow na koncertě, což byla teda opravdu velká country jízda, tak tam zmiňoval Luka Lairda a děkoval mu za písničku a říká tehdy, děkuju mu za písničku, kterou vám teď zahraju. A to byla právě ta píseň Talladega. Tak pojďme si ji teď poslechnout a pošleme pozdrav Luku Lairdovi k dnešním narozeninám.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country
1: Radio. Jak tak se dávám ve stínu lípu a starý atlas

Oň ve snu. Skočím do Mississippi a dřív než ke dnu klesnu.

Zpěvačka a skladatelka Loretta Lynn bezesporu jednou z největších legend country hudby. Napsala spoustu písní, které dodnes znějí éterem a hrají a zpívají je kapely a zpěváci a zpěvačky po celém světě a ovlivnila hned několik generací hudebníků, a to nejenom těch countryových. No a k dnešnímu dni se váže jedno taková nemilá vzpomínka, protože ona v roce 2017 právě dnes prodělala takový záchvat ve svém domě v Hurricane Mills v Tennessee. A shodou okolností to bylo vlastně pár týdnů potom, co oslavila své 85. narozeniny v Raymond Auditorium v Nashvilleu. A musela tím pádem zrušit několik dalších naplánovaných koncertů, což jí samozřejmě fanoušci prominuli, protože bylo jasné, že v těchto letech se musí šetřit. A ona byla opravdu velmi houževnatá a zvládla to. A pak samozřejmě ty koncerty doplnila, zase navázala a ještě vystoupila, protože opustila nás vlastně v 90 letech. No a já bych teď na ní zaspomínal písničkou, kterou samozřejmě ona kdysi složila, jmenuje se Still Woman Enough. A naspívala ji mimochodem po letech se vlastně takovým výběrovým duem country zpěvaček, abych tak řekl, a sice Aribo McIntyre a Kerry Underwood. Oni si tenkrát tuhle tu píseň zaspívali živě právě v Grand Ole Opry na těch jejich 85. a tu písničku dokonce vydali i ve studiové verzi. Tak pojďme si zaspomínat na královnu country, Loretta Lynn.

0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
1: Dej mi šátek přes oči.

Dnešek byl před 16 lety, tedy v roce 2010, černým dnem pro všechny fanoušky country a pro město Nashville, protože tehdy se Nashvillem prohnala velká voda. Rozvodnila se řeka Cumberland River, která Nashvillem protéká, a bohužel naprosto a totálně poničila Grand Ole Opry House, tu novou scénu, a Opryland Resort a také ten jejich Convention Center. A byla to opravdu obrovská škoda, dokonce tam vzali za své některé historické artefakty. Tehdy se veškerá show, aby se pokračovalo dál, musela přestěhovat do starého Raymanova auditoria, které funguje naštěstí. Dokonce byly zničeny i dva baptistické kostely na druhé řece řeky. No, bylo to opravdu něco šíleného. Samozřejmě také Opryland Hotel a celý ten resort byl poničen. Tehdy tam bylo asi 10 stop vody. A pro svět country to byla veliká rána. Dokonce fanoušci tehdy posílali nějaké dary, což samozřejmě pomohlo. A ta country komunita samozřejmě v součinnosti s městem Nashville se z toho rychle oklepala, protože na tom mákli a všechno, co se dalo, tak co nejrychleji opravili, spravili, vybudovali znovu. No a já bych teda rád všem těm, kteří to zvládli, teďka poděkoval za to písní, kterou naspíval Brad Paisley na jedno ze svých alb, a ta písně se jmenuje This is Country Music. Tohle je country hudba, ve které vzpomíná na všechny ty veliké hity country.

Na závěr hodinky country je všechno, co se mi líbí, vám pustím jednu velmi veselou a optimistickou píseň, kterou bude zpívat zpěvák Tim McGraw, jedna z největších hvězd posledních 30 let na scéně country. Protože on má dneska takové malé výročí, v roce 1999, právě 4. května, vydal své páté studiové album s názvem A Place in the Sun. Z toho alba do světa vypustil několik singlů, jednak to byla nádherná píseň Please Remember Me, Something Like That, My Best Friend a Some Things Never Change. Ze všech těch písní se staly apropo velké hity číslo jedna na hitparádě Hot Country Songs Chart. Ale vypustil také ještě jednu, která se jmenuje My Next 30 Years, tedy mých dalších 30 roků, což je píseň, ve které on vlastně přemítá o tom, jaké to bude, až bude slavit dalších 30 let, tedy 60, což se ho vlastně týká. A ta písnička je velmi optimistická, protože on v ní zpívá, že no pokud těch dalších 30 let bude tak krásných, jako těch, které jsem zažil doposud, tak to bude nádherný život. Takže Tim McGraw, My Next 30 Years. Doufám, že se vám písnička bude líbit a já se na vás těším po 21. hodině ve večerním vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje klidný večer.

Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí. Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami.

0: Fajrecht, pane Rado, nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke

zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Country Rádio. Naladíte i v den.

0: Je 21 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country Rádiu.
1: Mám naději, že uslyšíš

chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.

Posloucháte pondělní večerní vysílání Country Rádia, je krátce po 21. hodině, s vámi Petr Kocman. No a i v následujících minutách se můžete těšit

Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očko.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč v ní tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myš

0: mám nejspíš kočku s Erorem.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Pojďme se teď společně podívat na některé významné historické události, které se odehrály právě dnes, tedy 4. května, samozřejmě u nás, anebo i ve světě. Tak když se podíváme do zahraničí, tak například v roce 1776 Rhode Island se stal první americkou kolonií, která se vzdala věrnosti králi Jiřímu III. Roku 1904 v hotelu Model v Manchesteru uzavřeli obchodní partnerství motoristický nadšenec pan Charles Ross a talentovaný konstruktér Henry Royce. No a samozřejmě, jak správně hádáte, tak v té chvíli vznikla firma Rolls-Royce. V roce 1904 Spojené státy zahájily stavbu Panamského průplavu. V roce 1910 bylo vytvořeno Královské kanadské námořnictvo. V roku 1912 Itálie zabrala řecký ostrov Rodos. V roce 1924 byly v Paříži zahájeny 8. letní olympijské hry. V roce 1953 získal Ernest Hemingway Pulitzerovu cenu za novelu Stařec a moře. Mimochodem, v letošním roce společnost Lego plánuje vydat Lego stavebnici Stařec a moře. Už jsem ji viděl a je úžasná. Tak. A v roce 1959 se uskutečnilo první předávání cen Grammy. Tehdy cenu obdržela Ella Fitzgerald a Perry Como. No a já jsem si říkal, že bychom si mohli Ellu Fitzgerald malinko připomenout a přemýšlel jsem, kterou písní, protože jich naspívala opravdu desítky různých. A vybral jsem nakonec jeden takový krásný jazzový standard, píseň, která se jmenuje It's Only Paper Moon.

0: Uslyšíte-li během vysílání tento výherní signál?
1: Country Fontana 2026.
0: Okamžitě volejte a vyhrajte vstupenky na jednu z letošních Country Fontán dle vlastního výběru. Nejrychlejší vyhrává.

chladný vítr jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi.

V minulém vstupu jsem vzpomínal skvělou zpěvačku Elu Fitzgerald, kterou milovala vždycky naše Eva Pilarová. A také se jí tak u nás mimochodem přezdívalo Evě Pilarové, že to byla naše Ella Fitzgerald. Dokonce pan Jiří Suchý říkal Ella Pilarová. A teď bych rád zazpomínal ještě na jednu půvabnou dámu, vynikající herečku a zpěvačku, a sice na Audrey Hepburn. Ta by totiž dneska slavila narozeniny. Narodila se 4. května roku 1920 v Bruselu, tedy v Belgii. A ona se narodila se jménem Audrey Kathleen Ruston. A mimochodem zemřela ve Švýcarsku v pouhých 63 letech. Ona byla nejenom skvělá herečka, ale také humanitární pracovnice a byla uznávána jako filmová i módní ikona a dokonce americký filmový institut ji označil za třetí největší ženskou legendu klasické hollywoodské kinematografie a byla uvedena do mezinárodní síně slávy nejlépe oblékaných. Představte si to. Audrey Hepburn se narodila v bruselském městě Ixelles a část svého dětství strávila v Belgii, Anglii, ale také Nizozemsku. Od roku 1945 studovala balet u Sonny Gaskellové v Amsterdamu a od roku 1948 u Marie Rambertové v Londýně. Začala vystupovat nejdřív jako sboriska v různých muzikálových představeních na West Endu a poté se objevila také v menších rolích v několika filmech. No a v roce 1951 si zahrála v broadwayské hře Gigi, poté co si všimla francouzská spisovatelka Colette, podle jejího díla hra vznikla. V romantické komedii Prázdniny v Římě, to byl tuším rok 1953, účinkovala po boku Gregoria Pecka, veliké hvězdy, no a jako první herečka získala Oscara, Zlatý globus a cenu BAFTA za jediný výkon. A v témže roce ještě získala cenu Tony za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli v divadelní hře Ondy. No a postupně hrála v řadě úspěšných filmů, například ve snímku Sabrina, v němž o její náklonost soupeřili Humphrey Bogart a William Holden. V muzikálu Usměvavá tvář, to byl rok 57, kde svou roli zároveň sama odspívala, pak také v dramatu Příběh jeptišky nebo v komedii Snídaně u Tiffanyho, pochopitelně v romantickém thrilleru Šaráda. No bylo toho hodně, tam si mimochodem zahrála po boku Garyho Granta. Zkrátka těch představení a filmů byla obrovská spousta. Také získala vlastně za celý svůj život 3 ceny BAFTA za nejlepší britskou herečku v hlavní roli. No a ona v pozdějším věku také věnovala mnoho času organizaci UNICEF, do jejíž činnosti se zapojovala už od roku 1954. No a opět jsem přemýšlel, jakou písní na Audrey Hepburn zaspomínáme, a jelikož jsem zmínil Snídaní u Tiffanyho, tak tam zazněla jedna půvabná píseň, a sice Moon River, kterou složil Henry Mancini, což je navíc ten člověk, který složil tu titulní úžasnou píseň k filmu o růžovém panterovi. No a jelikož tu verzi od Audrey Hepburn samozřejmě znáte, Moon River, tak já jsem se rozhodl, že vám pustím novější, kterou naspívá před několika lety na jednu ze svých krásných desek rocker Rod Stewart. A pojďte si poslechnout, jak nádherně s takovým jazzovým nádechem i tenhle ten rozevlátý rocker naspíval. Moon River.

Za pár minut naše country kukačka odbije 22. hodinu. My si do té doby dáme samozřejmě nějakou muziku a po 22. hodině si připomeneme jedno výročí, které se týká našeho známého lupiče Václava Babinského. Do té doby vám přeji krásný poslech a příjemný večer.

Posloucháte pondělní večerní vysílání Country Rádia, je krátce po 22. hodině, s vámi Petr Kocman, samozřejmě až do půlnoci. No a jak jsem slíbil, tak hned v tom následujícím vstupu zazpomínáme na našeho proslulého lupiče Václava Babinského. Mimochodem, slyšel jsem kdysi i jeden citát polský na téma loupežník, které zní, že loupežníci nespravedlivě berou, ale spravedlivě se dělí. Tak to platí, myslím, nejenom v Polsku. Přeji vám hezký večer.

tou trávou i úbočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

Teď se dostávám k tomu, proč bych chtěl vzpomenout našeho slavného, nechválně slavného lupiče Václava Babinského, protože právě dnes v roce 1841 Babinský byl odsouzen k 20 letům žaláře za 4 loupežné vraždy a 7 loupeží a ten trest si odpykal v Brně na Špilberku, což je všeobecně známá věc. No, on na Špilberk přišel právě toho roku 1841 a také tam měl štěstí. Zdejší věznice se totiž později zrušila a začalo stěhování vězňů. A Babinský byl přepraven vlakem do věznice v Kartouzích u Jičína. Tehdy to byla taková nová moderní věznice, která slouží dodnes a je známá jako, ano, Valdice. Ve vězení se Babinský choval docela vzorně, dokonce vězňům předčítal modlitby při nedělní mši, stal se také ošetřovatelem nemocných vězňů a přitom poslouchal jejich příběhy. Vypráví se, že ze Špilberku uprchl, ale to údajně není pravda. Kniha špilberských vězňů zmiňuje jen jeho předchozí útěky a podává i jeho charakteristiku, že je tělesně zdrav, ale jinak velmi nebezpečný člověk. Dokonce ty prameny uvádí, a teď cituji, je velmi schytralý a podnikavý. Dvakrát se pokusil o útěk vylámáním způsobem životu nebezpečným z velké výšky a jiné naváděl. To byla tedy citace z té kmenové knihy špilberských vězňů. No, když byl Babinský v 65 propuštěn, snažil se zůstat ve službách věznice, což se mu nepovedlo. Na doporučení kongregace milosrdných sester však byl umístěn do kláštera v Řepích u Prahy, kde pracoval jako zahradník. No, prý se hrozně rozčiloval, když mu něco ukradli a nadával, jak je svět špatný, což je velmi komické tedy. Představenou kláštera byla svého času hraběnka s řádovým jménem sestra Charitas a podařilo se najít její paměti, kde její příbuzná popisovala, že byla u tety v klášteře a tam se k ní přišoural stařeček, který si stěžoval, že mu někdo ukradl jahody a to měl být právě Babinský. Ten si brzy získal důvěru Jiptišek, no a údajně se prý podíval na zdejší mříže a řekl, že by je přeřezal každý břídil. Jeptišky se pak na jeho radu je nechali nahradit těžkými dubovými okenicemi. Mám ještě jednu citaci. Oni prý ho posílali na vyřizování různých záležitostí do Prahy. Měl oblíbené hospůdky a tam prý za pivo vyprávěl své historky. A když mu došli, tak si kupoval různé kramářské písně, přečetl si je a pak to vyprávěl jako svoje zážitky. Tak to byla vzpomínka na našeho loupežníka a k tomu si nutně musíme dát jednu krásnou píseň, která pojednává právě o tom jeho konci v tom klášteře v Řepích. Zpívá Michal Tučný Být hlídačem růží.

0: vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

Když už jsme se společně s Václavem Babinským v tom minulém vstupu podívali malinko do historie, tak pojďme nahlédnout ještě pár událostmi dalšími, a to i ve světě. V roku 1802 v Habsburské monarchii, a tedy i v Česku, byla zrušena doživotní vojenská služba. V roku 1945, právě dnes, partizánská brigáda Jana Žižky osvobodila Vizovice. No a dnes také vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě generál Eisenhower vydal definitivní rozkaz k postupu amerických vojsk při osvobozování západní a jihozápadní části Československa. V roku 1415, právě dnes, náboženští reformátoři Jan Wyclef a Jan Hus byli na Kostnickém koncilu odsouzeni jako kacíři. V roku 1493 papež Alexandr VI rozdělil nový svět mezi Španělsko a Portugalsko podél demarkační linie. Teď jedna zásadní zpráva, jak udělat dobrý obchod, což je tedy taky všeobecně známo. V roku 1626 Peter Minet, první guvernér nizozemské kolonie v Americe, koupil od Indiánů za pouhých 60 nizozemských guldenů, což bylo nějakých asi $24, ostrov Manhattan a založil zde osadu Nový Amsterdam. V roce 1664 obsadili Angličané a přejmenovali na New York podle vévody z Yorku, právě na jeho počest. No a v roce 1979 Margaret Thatcherová se stala první ženou ve funkci předsedy vlády Spojeného království.

každý den už jako malý kluk ten bufet mohl mít jméno Mokrej loket. Tam stály jako sochy tupým dlátem tesaným.

třetí přejel Fordem někde něčího strejdu, co po čáře se motal jako zvíře. Jeho brzdy v dešti s mlhou už nebejvaj nic platný a rychle žít je zrádný. Tak stopka na pár let. Ty chlapy byly stejný jako já, anebo ty.

seděl, co byl jejich pasák, tak rána těžkou pěstí, než přijeli, tak zhas. Ty chlapi byli stejní jako já, a nebo ty,

krutej příběh, se může stát i vám. Ty chlapi byli stejný jako já, anebo ty.

Já jsem si teď během písničky vzpomněl ještě na jeden krásný citát, který se týká loupežníků, když jsme tady u toho Václava Babinského, kterého jsem v této hodině vzpomínal. A ten citát, kdy si řekl básník a satirik Samuel Butler a pravil, že lupiči žádají peníze nebo život, ženy žádají obojí. Přeji vám hezký poslech a těším se na vás po 23. hodině ve vysílání Country Rádia.

tabule, když žiješ, nežij na nule. A tak zmizela z naší ulice, jako když vystřelíš z ručnice.

hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

Před malou chvílí odbyla 23. hodina, posloucháte pondělní večerní vysílání Country Rádia, s vámi stále Petr Kocman ve studiu. No a já jsem netušil, když na konci hodiny řeknu to přísloví o loupežnících, že se vám tak zalíbí a dotazujete se, zdali neznám ještě nějaké. No, na jedno jsem si ještě vzpomněl, zašátral jsem hluboko v paměti a je to staré orientální přísloví, které praví, dokud budeš mít strach, budou i lupiči. Tak myslím si, že na tom je něco pravdy i teď. Přeji vám hezký večer.

psal jsem domů dopis. Udal jsem mi zpáteční adresu. A čekal, čekal, že někdo odpoví. Žádný dopis nedošel. A já jsem pochopil,

0: No, skoro by se dalo říct, že tahle ta hodina je taková hodinka na vaše přání, protože stejně jako jste se ptali, jestli mám ještě nějaké přísloví nebo nějaký citát o loupežnicích, tak mi také píšete, že jsem vám dlouho nepouštěl nějaké mluvené slovo a zdali by to tedy mohlo být a přímo od krále humoru Felixe Holcmana. No samozřejmě vám to splní, protože Felixe Holcmana já mohu kdykoliv a v jakémkoliv množství. Tak pojďme si dát jednu z jeho legendárních scének.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Jak se vede?
1: Ale no tak, děkuji, děkuji. A vám?
2: No tak mě celkem taky děkuju, no.
1: To by tak chtělo někam k moři.
2: Ano, ano. Hlavně dost blízko k moři, že ano.
1: A jo? Já tam asi letos pojedu.
2: Jo? A kam jedete?
1: Ale tam co loni.
2: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
1: V Jugoslávii.
2: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou bejt.
1: A,
2: no jo.
1: A vy už jste tam jednou byl?
2: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou bejt, víte?
1: Jo tak, jel jste tam jako namířeno.
2: A co?
1: Jel jste tam namířeno, ne?
2: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
1: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
2: Ne, já jsem se tam chtěl léčit.
1: Aha, a co jste si tam chtěl léčit?
2: No tak hlavně nemoce, víte?
1: No, to já vím, ale jaký?
2: No tak já toho mám víc, víte, no.
1: Jo.
2: Já tam mě kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
1: No jo, to je zlý. A já myslel, že máte snížení žaludku.
2: No to taky to už dlouho.
1: Jo. A léčíte si to nějak?
2: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
1: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
2: No jo, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
1: Ale jinak vypadáte dobře.
2: Jo?
1: Jo, dobře vypadáte.
2: Tak já se jich zrovna nevidím.
1: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
2: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějaký takový sešlej, jo.
1: To víte, to dělají ty nemoce.
2: No jo, taky jo.
1: No jo.
2: A co je vám vlastně?
1: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát, zkrátka nic.
2: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
1: Jak pověsit? Myslíte za krk?
2: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte?
1: To už jsem taky zkusil, ale nějak mě vám to škrtilo.
2: Asi jste špatně visel nějak. A nebo jste nějaký cimbrlík.
1: Tak to je možný. Mě třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
2: No jo, to musíte něco vydržet, že jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, že jo?
1: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
2: No to buďte rád, prosím vás.
1: No jo, to je pravda.
2: Až přijel to hlavou, byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no že jo?
1: To jo, to jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
2: No voleď by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
1: No jo, už dlouho.
2: Jo. A ty, jak je to, to kašlete ušima, nebo...
1: Ne, jel mě tam tak píchá, takový píchání.
2: Jo,
1: no.
2: Píchá, jo.
1: No, buďte rád, že to nemáte.
2: No jo, tak já zase mám jiný potíže, víte, a starosti mám taky.
1: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
2: Ale no tak různý věci, no, teď mám taky nemocný dítě. A...
1: Nemocný dítě? A jak je starý?
2: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
1: Ale já myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
2: Jo takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
1: A na co stůně?
2: Ale má takový horečky a tak, víte.
1: Jo, tak fantazíruje.
2: Taky ano, ano. Dneska už 3krát, ano. Ale jenom docela říce, víte.
1: A já myslím jako, jestli je blouzní z horečky, víte?
2: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
1: Jo, no. A jakou má teplotu?
2: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
1: No tak to nic není. Ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
2: A já tak to on stejně bude, víte. Ono je přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku.
1: To bych teda řekl.
2: No já už budu muset pomalonku, protože já mám ještě nějaký učení.
1: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
2: Ale studiu dálkově medicínu.
1: Medicínu, no. Já taky, tak jsme kolegové.
2: Taky jo.
1: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
2: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
1: No jo, to je pravda. Na

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

očekávali už sedmej den. Když jsem si vyjel v sedle ven, tak stála vždycky někde opodál. Ale pokaždý, když jsem ztrácel klid a chtěl jsem tu ženu oslovit, tak strhla koně do soutěsky skal. Teprve sedmej den v neděli, když už jsem ztrácel naději, vyjela mi náhle sama vstříc. A jestli bych s ní nemohl jet k jejímu srubu, jsme tam hned a ani cestou neřekla mi víc.

vnitř byl chlap, snad její muž. Jak jsem tam vešel, vytáhl nůž a jen náhodou jsem změnil jeho směr. A tam, kde měl ten rváč košili, dopadla čepel ve chvíli. Byl tuhej, než jsem stačil mindat kvér. Čekal jsem ženský pláč a křik, ona však jenom špitla, dík. A že jí mám odpustit ten šprým. A potom svým očím nevěřím, než došla ta ženská ke dveřím, tak se rozplynula ve vzduchu jak dým.

přivez pak šerif patrolu, já chtěl zdvihnout ruce nahoru. Řekl, že s tím chlápkem to byl prýmata. Že už ho hledají sedmej den od Texasu po Michigan. Že propík vlastní ženu. Byl to vrah. Pak mi vyprávěl v pohnutí, že když našli těsně před smrtí, tak řekla jednu větu, spíše vzdech. Že do týdne vrah splatí daň tím, že ho zkosí vlastní zbraň. A pak tu ženu popsal.

Já bych teď moc rád poblahopřál k dnešnímu svátku všem mužům, kteří mají jméno, které vlastně naprosto předurčuje tyto dny k tomu, co se děje. Protože dnes slaví svůj svátek Květoslav. Takže milí Květoslavové, přeji vám vše dobré. Musím se tedy přiznat, že žádného Květoslava neznám. Znám Květoslavu, tu znám, ale Květoslava ani jednoho. Tak přesto vám přeji vše dobré k svátku. A ještě bych možná přidal takovou malou pranostiku, která se týká dnešního dne. A sice svatý Florián si ještě může nasadit sněhový klobouk. Tak doufám, že ne, pro boha. Květoslavové, něco s tím udělejte, my už chceme teplo. Také se říká, že déšť svatého Floriána je ohňová rána. A je-li od ní svatého Floriána velký vítr, jest toho roku mnoho ohňů. Tak kdo ví, jak to bude, necháme se překvapit.

No a to je ode mě pro dnešek, milí posluchači, téměř vše ve večerní vysílání Country Rádia. Užijte si ještě krásný zbytek dnešního večera, nebo noci, lépe řečeno, ať už máte plány jakékoliv. Pokud se chystáte ulehnout, tak vám přeji hezké sny, zítra úspěšný den a budu se na vás těšit opět večer od 20 hodin. A na závěr mám pro vás jedno krásné moudro, které zní: i jedno slovo dokáže rozjasnit ráno, i jeden pohled dokáže učarovat, i jeden den dokáže změnit celý život, i jedno pohlazení dokáže zaplnit prázdnou duši, a právě pro tyto maličkosti žijeme, protože jen jedna maličkost dokáže velké věci. Petr Kocaman vám přeje klidné sny a těším se na slyšenou.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu Country Time. Čas pro americkou country music.

Vítejte u sledování pořadu Country Time. První polovina je věnována aktuálním a historickým americkým country hitparádám. V druhé polovině se seznámíme s jednou countryovou legendou. Bude to Ernst Tubb. Hezký a inspirující poslech vám i za mistra zvuku Kubu Jirouška přeje autor pořadu Miloš Kaler. No a začali jsme aktuálním pátým místem americké country hitparády. Je na něm novinka v horní pětce, Cody Johnson, The Fall. A je tu místo čtvrté. Luke Combs dostal do horní pětky hned dvě písně. Tady je druhá novinka tohoto týdne, Luke Combs, Days Like These.

druhá skladba, kterou natočil Luke Combs a kterou už nějakou dobu známe, Sleepless in a Hotel Room. A pak zazní vítěz tohoto týdne, minule ještě třetí, Thomas Rhett a I'm the Bad Life.

To bylo aktuální první místo americké country hit parády. A kdo byl na vrcholu americké country hit parády touto dobou v minulosti? Jedním z hitů roku 1963 byl song The Ballad of Jed Clampett v podání dvojice Flatten's Cracks. Hit měl i Bill Anderson, jmenoval se Still. A třetí hit roku 1963 natočil Buck Owens a jmenuje se Act Naturally.

A jsme v druhé polovině pořadu Vyhrazené legendám. Dnešní legendou je Ernst Tubb. Ernst Tubb bývá považován za zosobnění country, byl mezi prvními honky-tonkovými interprety a jako první dosáhl i celoamerického věhlasu. Ostatně jeho první nahrávka se jmenovala Podsta Jimmy Rogersovi. Ernst Tubb byl nejmladší z pěti dětí a pocházel z Ellis County v Texasu. Jeho rodiče ale v jeho raném věku se rozvedli a bydleli každý jinde. A tak Ernst strávil pubertu cestování mezi otcem a matkou. Při cestování si nemohl nevšimnout různých muzikantů a nesetkat se s country. Zaujali ho písničky Jimmyho Rogersa a brzy začal hrát na kytaru. Když v roce 1933 Roger zemřel, rozhodl se Tubb, že bude jeho pokračovatelem. Vypravil se do San Antonia, kde působil jeden z jeho kytarových přátel a začal působit v jeho kapele. Brzy dostal místo solového zpěváka a také prostor v ranní show místní rozhlasové stanice. Od počátku se Ernst stylizoval co nejblíže k výrazové podobě Jimmyho Rogersa a připoutal po jeho smrti k sobě část jeho fanoušků a zejména faninek. Dokonce se seznámil i s vdovou po Rogersovi, ta jim byla unešena a doporučila její firmě RCA k podepsání kontraktu.

Ve 30. letech Ernst Tubbs samozřejmě zpíval v malých místních barech a v rozhlasových stanicích a nijak se nešetřil. Náročné prostředí a jodlování se podepsalo na jeho hlasivkách. Shodou okolností na počátku let 40. v době začátku nahrávání na desky byl z důvodu onemocnění hlasivek nucen zanechat jodlování a přizpůsobit styl svého zpěvu svým hlasivkám. Tato změna se pak pro něj stala charakteristickou, možná naštěstí. Kdo ví, jak dlouho by vydržel jen se stylem svého vzoru. Jeho hvězda ve 40. letech soustavně stoupala. První velký hit s více jak milionovou prodejností přišel v roce 1943. Walking Over the Floor a naplno mu otevřel cestu k filmu. Úspěšný byl ale i předtím, hned z kraje 40. let se zpíváním ve filmu Fighting Buckaroos v roce 1941 dostal i do Grand Ole Opry. Ve 40. letech se začal objevat ve filmech a byl prvním, kdo hrál v Grand Ole Opry na elektrickou kytaru. V první polovině 40. let začal pravidelně vystupovat s doprovodnou kapelou Texas Troubadours, otevřel si svůj obchod s muzikou v Nashvilleu a co se týče desek v sérii hitů plynule přešel ze 40. let do let 50.

Ernst byl nejen prvním, kdo hrál na elektrickou kytaru v Grand Ole Opry, ale i prvním muzikantem, countryovým muzikantem míněno, který vystoupil v Carnegie Hall, což bylo do té doby nemyslitelné. Navíc takovou, řekněme, konzervativní podobou country, jakou reprezentoval Tab. V roce 1949 měl 13 hitů v country hit parádě, v následujícím roce jen o dva méně a jeho věhlas se šířil i mimo území Spojených států. Ostatně, od roku 1944 neopustil horní patnáctku americké hit parády ani na okamžik a umístil tam 54 písní. Jeho prvním hitem číslo 1 byla píseň Soldier's Last Letter. V 50. letech hodně spolupracoval s interprety, kteří stáli na počátku své dráhy, například s Henkem Snowem či Henkem Williamsem. V roce 1955 natočil slavné Žluté růže z Texasu. Začátkem 60. let začala prodejnost jeho desek klesat, stále však vyprodával koncertní sály a jeho televizní show byla rovněž velmi populární. Natočil sérii nových verzí klasických countryových hitů a v roce 1964 i sérii písní s Loretou Lynn. Další tři velké desky vydal do konce 60. let.

Konec 60. let a začátek 70. pak pro Ernsta Taba znamenal kromě umírněného koncertování, vyhřívání se na výsluní popularity i sbírání vavřínu za celoživotní práci. Byl v roce 1970 prvním autorem uvedeným do autorské síně slávy v Nashvillu a předtím v roce 1965 šestým interpretem v síni slávy zpěváků. Aktuální hitů ale rapidně ubylo. V první polovině 70. let měl jen jednu jedinou píseň v hitparádě, a to v roce 1973. Proto přichází k menší gramofonové firmě, u které měl ještě jeden menší hit v roce 1979. V tom též roce vychází také LPčko The Legend and Legacy, kde společně s Tabem zpívají jeho písně hvězdy country Willie Nelson, Haggard, Chet Atkins a další. A to byla také poslední deska s Tabovými písněmi, která se dostala do hitparády. Zdravotní problémy způsobily, že v roce 1982 silně omezil vystupování a byl ke slyšení jen výjimečně. I tak potřeboval v průběhu svého posledního turné lékařskou péči. V roce 1984 pak umírá.

my heart's command. Dnešní legenda ještě zaspívá písničku s Willie Nelsonem, ale už teď se loučí s vámi Miloš Keller a těší se na slyšenou opět ve středu v 19 hodin nebo v repríze v úterý hned po půlnoci.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Jdu takhle po pouti a nevzpomenu si už ani za nic. Ve které vesnici to bylo, a nebo co a jak. Potom zaslechnu píseň, co jsem slyšel u mexických hranic, kde zastavil jsem jednou na noc svůj auták. Señorita zpívá, bandoleros na kytary hradí. Na stole fazole a potom ještě nějaký divně rozpatlanej hrách. A celá hospoda se otřásá, když s ženskýma tu prachy roztáčejí. Chlap jejíž ksichty na zatýkačích, všude tady visí po stěnách. Bandole rozhrají, přetískový kolotoč se točí. Od pasu vystřelím ti růži, aby bylo trochu zábavy. Říkám holce, která tady provokuje pohledem svých očí. Beru tři broky z pultu a vyplivuji vajgla do trávy. Posílám první ránu a první kytka v suchu. Zděšeně nadskočí a posadí se níž. Druhá tady ovšem jasně v prospěch cestovního ruchu. Potupně pleskne oplech a nezasáhne již. Barvy se mi před očima slívají jak nějaká divná duha. Nabíjím poslední, velmi dobře vím. Když tu třetí sundám, no tak se dá přehlídnout ta druhá. A když ji nesejmu, tak prostě za nic nestojím. Špejly mám před hlavní a celý Texas se mi přes rameno dívá. Spánky se potí a po studené spoušti klouže prst. Nafouknu žvíkačkovou bublinu a señorita normálně

Ležérně beru dvě kytky a než padám z toho šmelcu, dávám je tý holce, co oči mají, měřím od země. Říkám jí ta žlutá, víš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne. Říkám jí ta žlutá, poslyš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne.

Dovolte, abych potěšil nyní všechny milovníky náročné literatury tím, že jim přečtu povídku, kterou řadím rovnou za Šrámkovo tělo. Je to povídka o Čimka Grossmana s názvem Volba mis. Je to správné, že dnešní svět i uprostřed závažných problémů svorně holduje ženské kráse. Tak například film, chce-li být úspěšný, musí nechat oko diváka spočinout alespoň na chvíli na tajemných křivkách dámského těla, mnohdy i na místech, která divák předtím neznal, a ve svých 40 letech je jimi mile rozrušen. Také krejčík, chce-li šatky prodat, musí látkou šetřit a stříhat úbor tak, aby připomínal spíše vitrinu. Skutečný ctitel dámského půvabu pak s oblibou usedá v soutěžních porotách, které při nejrůznějších příležitostech volí mis, tedy žínku nejkrásnější, nejinteligentnější a nejpřitažlivější. Také my, vědečtí pracovníci, kteří již druhý rok zkoumáme okolí pólu a arktickou zvěřinu, rozhodli jsme se minulé léto, když nám pošta doručila únorového playboye, zvolit královnu krásy výpravy. Náš vedoucí profesor Petr Svedberg, starý suchar, byl sice proti tomu a navrhoval raději vyjít po stopě sněžného muže, na kterou narazil včera, když svačil lišejník, ale nás mladší, ve kterých i při 45 stupních pod nulou kolovala horká krev, tento nápad celé zaujal. Vědecká práce od té chvíle šla stranou a všichni jsme žili jen volbou. Pouze profesor stále přípravy k soutěži sabotoval a zcela osamocen vyrazil za svým sněžným přeludem. Den přehlídky byl stanoven na 20. července. Telegrafista Williams už týden vysílal do éteru lákavé výzvy k okolním eskimákům k obeslání této vrcholné soutěže a způsobil tak hádky v nejednom iglu. Skutečně domorodci nepřistupovali k naší akci s důvěrou, neboť měli špatné zkušenosti s minulou výpravou P.P. Taylora, která pod průhlednou záminkou očkování proti moskytům zneužila ženy a dívky ze širokého okolí. A tak se v den finále zhromáždilo v našem táboře pouze 5 uchazeček, z nichž jedna přišla omylem a ostatní 4 proto, že se jim posledně očkování proti moskytům líbilo. Hlavní organizátor akce, geolog Winterspoon, který počítal s účastí nejméně 15 děvčat, nestratil ducha přítomnost a povolal do soutěže i členky naší výpravy, čímž zvýšil nejen počet účastnic, ale i naděje eskimaček. Neboť naše kolegyně byly skutečně především vědecké pracovnice. Zejména u bioložky Eckertové jsme dlouhá léta nevěděli, nejde-li o chlapa. No ale teď v nouzi se nám hodilo, že byla loni komisí uznána ženou. Winterspoon zavedl děvčata do iglu, které od rána meteorolog vytápěl tak úporně, až jeho rosnička běhala v láhvi od okurek jako pominutá, čímž byla předpověď počasí pro Evropu na příští měsíc vážně ohrožena. Zatímco komise zasedla ke stolku, kandidátky pomalu nastupovaly na pódium. Když astronom Schlehofer viděl, že se svlékla do plavek i asistentka profesora Svedberga Ivona, která rozhodně neměla podváhu, vtlačil mezi adeptky krásy i své 2 cvičené tučňačky a hned jim dal svůj hlas. Po prvním kole soutěže, ve kterém se hodnotila inteligence uchazeček, vedla s převahou profesorka Eckertová, která dovedla bezvadně kreslit i psát a získala tak ve všech testech tohoto kola prvá místa. Snad proto se jí zmocnila pýcha a pohrdavě zhlížela na nebohé tučňačky a nevzdělané eskimácké krasavice, které odpovídaly s tučňačkami téměř shodně, to jest mlčením. Náhle bylo vidět, co taková soutěž krásy může udělat i ze solidní vědecké pracovnice. Profesorčiny oči se za silnými čočkami vášnivě leskly a její tělo se začalo snad poprvé v životě vlnit v bocích. Pobrukujíc si hlavní motiv z Carmen, přešla bioložka 2krát laškovně jevištěm.
Poprvé zatahala Winterspoona na svádivě za bratku, podruhé se ukázala až nestoudně pánské porotě ze všech stran, pročež musela být soutěž na 15 minut přerušena. Fotograf Wagner, ctitel antické krásy, dokonce dostal šok a nemohl se další práce v komisi zúčastnit. Pořadí se začalo rychle měnit. Dosud vedoucí profesorka jakoby něco tušila a snažila se zachránit situaci tancem. Rozkývala své tělo do neuvěřitelných pohybů a předváděla něco mezi padoucnicí a slavností slunovratu. Porota však zůstala chladná. Míry 50, 110, 110 hovořili sami za sebe. A tak se před naší kolegyni dostali zvolna i tučňačky k velké radosti astronoma Šlehofra, který byl před ženami bojácný a od úspěchu zajímavých živočichů si leco sliboval. Soutěž se blížila k závěru. A nutno přiznat, že nám, organizátorům, se už tak trochu vymkla z rukou. A začínali jsme litovat, že profesor Svedberg je dosud na výpravě. Ženy i ptáci na pódiu totiž zapomněli na pravidla poctivé hry, vzájemně se haněli a rafinované eskimačky se dokonce snažili strhnout ekrtové plavky, aby ji tak definitivně vyřadili ze soutěže. Porota se pak rozdrobila na frakce. Zvrhlíci začali dávat hlasy houfně tučňačkám, zatímco my rozumnější jsme přemýšleli, jak celou trapnou záležitost s volbou mis ukončit. Soutěž se však náhle nečekaně vyhodnotila sama. Rozletěly se dveře a vešel sněžný muž, veda na vodítku profesora Svedberga. Strnuli jsme zděšením. Tak tohle nám šéf nezapomene. Obnažené ženy, na stolech vínko a on sám v udidle. V místnosti se rozhostilo vražedné ticho, které náhle přerušil sněžný muž. Vrhl se k pódiu, uchvátil do náruče ekrtovou a s výkřikem "přece nevyhynu" zmizel ve tmě.

ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe.

škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi.

obracet, já u zdi budu stát, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj, prosím, nezapomeň, nezapomeň a žij, na na na.

před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkaj a trápení jsou

Noční Country Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam na Country Rádiu.